90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
2: Tata Boys.
0: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
2: Richard Miller.
0: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na naše

0: Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Oh, miss the eye of the mountain below.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli fotografka Alžběta Jungrová a pozve na novou výstavu Bez konce a začátku.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je fotografka Alžběta Jungrová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začneme rovnou pozvánkou, protože vy máte z Brusu novou výstavu, ta se jmenuje Bez konce a začátku. Zajímavé je, že není v Praze, je v Čelákovicích, ale možná ty pro naše posluchače vyrazit si do Volmanovy vily.
2: Já si myslím, že to je skvělý tip na výlet, nejen vidět moji výstavu, ale i si to současně propojit třeba s komentovanou prohlídkou vily. Takže to určitě stojí za výlet.
1: A proč Bez konce a začátku? Proč tenhle název?
2: Já jsem vlastně vytvořila takovou paralelní historii pro Volmanovou vilu, pro dům, který vlastně měl jenom krátkou etapu, kdy tam žili ty majitelé, kteří se ho postavili, pak museli odejít, byli zavřený. A já, když jsem tam poprvé vešla, jsem takový pohádkář, takže když jsem vešla do toho domu, tak vlastně se mě napadaly okamžitě příběhy a momenty a spoustu věcí, co se tam mohlo stát a nestalo. Takže a pak shodou okolností a náhod jsem se potkala se Zuzkou Karlečkou, která se o vilu stará a ona říká, my jsme tu chtěli vaší výstavu. Já jsem říkala, já bych tu strašně chtěla fotit. A vlastně takhle jsme začali pracovat na projektu a Blanka Čermáková z Trafogalerie, který se zase starý kurátorsky o ten výstavní prostor a s kterýma už jsem spolupracovala, měla jsem u ní výstavu před pár lety. Takže vlastně najednou tři ženský, takhle si to sedlo a my jsme dva roky fotili. A vlastně já jsem vytvořila příběh nebo sérii fotografií, které nejsou časově ukotvený, nevychází to z historických faktů, je to opravdu jenom mohlo by se stát, stalo, nestalo. Tím, že jsem to vyfotila, tak už vlastně se to stalo. Proto je to Bez konce a začátku.
1: Fantazie. Takže přesně. Sice na vás dýchla ta první republika, ale rozhodně neuvidíme prvorepublikové fotky.
2: Ne, to vůbec ne. On, i ten funkcionalismus už je takový jako časově nezařaditelný, není to úplně už je to takový ten futuristická vize nějaká těch 30. let, takže si myslím, že i sama ta architektura je dost časově neuchopitelná. A vlastně umožňuje mi hrozně pracovat s tou jako strohostí té architektury versus ta křehkost toho lidského bytí v rámci člověka.
1: Pro naše posluchače, kdyby náhodou neznali Volmanovu vilu, tak doufám, že se nebudete zlobit, ale je to taková středočeská vila Tugendhat.
2: Je to určitě středočeská vila Tugendhat. Ne, já si myslím, že je to opravdu skvost, jedna z perl tady okolí Prahy, co se funkcionalistické vily týče.
1: A co je zajímavé, že vy jste netiskla na klasický obyčejný papír, ale je tam keramika, sklo, látky.
2: To už je vlastně v sérii třetí moje výstava, kde pracuji a experimentuju s různýma materiálama. A já jsem vlastně první z těch výstav byl klášter v Rajhradě, kde to bylo opravdu takový urbexová část polorozpadlá toho kláštera. A my jsme narazili na problém, jak instalovat fotografie, protože dát tam v rámech klasické printy by znamenalo, že za měsíc to bude zkroucený, zničený, začne to odcházet v rámci té nestálosti těch podmínek vevnitř. Takže já jsem, já jsem si ten prostor vybrala, protože já jsem tam poprvé vešla a na mě dejchla úplně jako neuvěřitelná atmosféra, emoce, takže to úplně člověka vtáhne. Tudíž mi bylo líto to jako jenom zabít nějakýma rámama a prostě uzemnit. Tudíž jsem chtěla podpořit, vlastně propojit ty fotky, ty atmosféry, emoce z toho, zase do těch fotografií, takže jsme začali hodně shodnout takovými průhlednýma materiálama, ať to byly průhledné tapety, které jsme vraceli na ty stěny, nebo to byly právě plexiskla a látky, které tak jako vlály v tom prostoru a pohybovaly se. A od toho vlastně nadchlo to, že vlastně ta fotka není jenom samotná fotka, ale že i ta instalace potom její může do toho vnést zase další emoce a další jako pocity pro toho diváka. Ten divák se stane tak jako součástí té fotky toho mýho vlastně světa. Takže pak následovala prádelna ve fakultní nemocnici a tady vlastně ve Volmanovce to bylo poprvé, kdy já jsem celý ten koncept, celou tu výstavu už stavila přímo na tu Volmanovu vilu. Fotilo se to tam. A já vlastně ty fotografie vracím zpátky na ty místa, kde byly vyfocený, akorát je oživím tím lidským elementem, vdechnu tomu ten život a vlastně vytvářím takový přízraky na těch stěnách, na zdech, kde tam povlávají a proplouvají, že vlastně se zase odráží zpátky ten prostor, takže opravdu jako virtuální realitu mým snovým světem.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová a než ještě víc probereme tu výstavu Bez konce a začátku. Ta Volmanova vila v Čelákovicích byla postavená v roce 1938. Abyste nás dostala do toho příběhu, můžete lehoučce nastínit, co se tam vlastně stalo?
2: Já nevím, jestli jsem povolaná, tady jsou mnohem lepší na to lidi, kteří by mohli vyprávět.
1: Takovou Volmanový, esenci,
2: Volmanový vily, tu vilu postavil továrník pan Volman, protože 500 metrů od domu měl továrnu velmi úspěšnou za první republiky a postavili pro svoji dceru. A myslím, že žili tam necelých 10 let společně a jeho dcera potom byla zavřená v rámci komunismu a už se nikdy do vily nevrátila. A ta vila pak byla částečně prázdná, částečně tam byla mateřská školka a vlastně v roce 90 byla v totálně dezolátním stavu, až dokud nepřišli tady současní majitelé, který se rozhodli, že ji zrekonstruujou a otevřou ji veřejnosti.
1: A když se vrátíme k té výstavě Bez konce a začátku a připomínám, ona je do 31. srpna otevřená ta výstava. Fotila jste 2 roky. Jak jste vybírala objekty, když jim tak řeknu, když nazvu takhle jednoduše modelky?
2: Je ten proces pro mě celkově, tak já pracuji s tématem ženy, ať už je to v rámci dokumentu, nebo
1: ženské
2: to výtvarný,
1: prostě.
2: Jsem žena, mám pocit, že ženám nejlíp rozumím, dokážu třeba v tom dokumentu jít nejvíc do hloubky, nejblíž se k ním dostat, protože je to i můj svět. A potom samozřejmě tyhle ty výtvarný projekty jsou nějaké jako zpracovávání mých emocí, nebo mých vizí, nebo něčeho. A tam mě se to nejlíp vizualizuje na té ženě, protože samozřejmě zase jsem žena, takže tam je to jasné. Jasný, ten výběr těch modelek je strašně zdlouhavý a komplikovaný proces, protože to není úplně klasický, já nepotřebuji klasický modelky, já potřebuji někoho, s kým budu mezi náma nějaká energie, emoce, kdo mi bude sedět, kdo vlastně chápe, co chci, kdo se dokáže hejbat. Takže to jsou proces, který trvá dlouho. Je pár holek, s kterýma pracuju už jako celý desetiletí, možná díl. A je hezký, že i společně
1: to je hezký, stárnem, že stárnou pod
2: rukama. Že vlastně je tam strašně pěkný vidět ten vývoj. A myslím si, že jednou z toho pak vznikne taky nějaká výstava, že to budou jenom ty časozběry těch holek, s kterýma dlouhodobě pracuji, protože vlastně oni jsou čím dál tím krásnější. Takže to je takový jako, nebo krásnější, jsou hlubší, je v tom víc těch emocí, víc záře, já vždycky říkám, takže to. Ale ten proces asi stane se, že prostě přijde modelka a vůbec to neklapne, nepoužije se to, protože tam prostě není nějaká jiskra, nebo pro mě tam není ten drive, nebo se nedokážeme sladit na nějakou stejnou emoci. A samozřejmě ta výtvarná fotka je víc už pak režie. Já vždycky říkám, ten dokument je tam, se chci být neviditelná a v rámci zase těch výtvarných počinů, tomu naopak jsem ten režisér, který to musí všechno ukočírovat dohromady, protože to je jako docela velký už tým lidí na těchto focení. Takže se prostě se stane, že si to nesedne nebo neklapne, nebo člověk jako může mít i jako blbej den, ono prostě to, že už se to focení udělá, neznamená, že to klapne, protože tam fakt na té fotce hraje každý mini detail hraje roli potom v tom výsledku, protože jak je to zmražený okamžik, tak tam prostě je všechno čitelný, takže to může být, že je člověk unavený, nebo pak jenom prostě, takže říkám, je ten proces vybírání těch holek je strašně složitý. Většina z těch, s kterými dělám dlouho, už jsou mý kamarádky a hledáme další.
0: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová, fotografka, a je pravda, že jste scháněla i látku ve Švýcarsku pro tuhle výstavu Bez konce a začátku?
2: Já, můj muž říká, neděláš si to jednoduchý, to a právě. Má naprostou pravdu. Já vlastně tím, jak jsem začala objevovat i ten svět té instalace, tak samozřejmě se snažím s tím experimentovat a posouvat ty hranice, co ta fotka ještě snese.
1: 3D tisk,
2: ano. To
1: sklo, keramika.
2: Přesně tak. A ten tisk na látku je, nebo na klasickou látku ne, ale na tyhle ty opravdu průsvitný materiály je hrozně problematický. Tady v Čechách to nikdo nedělá. Ještě mluvíme o tisku fotografie, není to, že bych chtěla barevný vzory, ale opravdu jako ta fotka musí taky svým způsobem mít nějaký standard. Takže tentokrát jsme fakt hledali strašně dlouho a nakonec mi pomohla Liběna Rochová, že mi právě dala kontakt na továrnu, kde tiskne vlastně na látky ona. Mm-hmm. Takže a musím říct, že Švýcaři teda byli perfektní, všechno bylo
1: načas. Fungovalo jako švýcarský hodinky?
2: Ano, fungovalo jako švýcarský hodinky, takže opravdu tam to bylo jako skvělá spolupráce.
1: Ale teď jako... Pusťte nás do té kuchyně. Vy pošlete data do Švýcarska a oni vám pošlou vaši fotku na látce.
2: Ne, to
1: jak tak, to funguje?
2: Jako, zaprvé asi bych to bez doporučení vůbec jako neudělala. Mm-hmm. Tam vím, že Liběna se strašně potrpí na tu kvalitu, aby ty věci byly perfektní, tudíž tam jsem si byla jistá, že když je doporučí. A já jsem nejdřív poslala fotky, oni mi udělali testy vlastně na kusy látek různých, asi třech druhů, různý fotky, různou tonalitu, to mi poslali zpátky domů, já jsem dostala ty vzorky, podle toho jsme vybrali, která ta látka bude ta finální. A zase jsem poslala zpátky data a pak přišly látky. Vlastně jednoduchý. Vlastně jednoduchý.
1: Je ta výstava prodejní? Můžu si nějakou fotku koupit?
2: Je pár věcí, my jsme vybrali sérii, není celá prodejní. Já si ten prodej těch fotek vlastně docela hlídáme, aby jsme nepřehlcovali už tak přehlcený svět, takže vždycky jako vybíráme, takže jsme vybrali pár fotek, které jsou v sérii po... 3 a po 5 je možnost si je koupit. Teda série znamená, od každého originálu budou buď existovat 3 kusy nebo 5 kusů finálně.
1: A je pravda, že patříte mezi, nebo jste vůbec nejdražší fotografkou v Česku?
2: Žijící fotografkou, ano. Já myslím, že to ještě je přede mnou drtikol.
1: Jasně, sudek.
2: Ale já myslím, že jo.
0: Rádio Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je fotografka Alžběta Jungrová. Kdy jste režisér a kdy jste pozorovatel? A narážím i na tu reportážní fotografii, kterou máte za sebou.
1: U toho dokumentu nebo reportáže jsem z 90%, 80% bych řekla pozorovatel. Vlastně tam si člověk přeje, aby byl muškou, aby byl neviditelný, vlastně, aby opravdu nenarušil tu situaci nebo tu intimitu nebo ty okamžiky. Samozřejmě každý s foťákem je vždycky narušitel, ty lidi na to reagují, jsou pak nervóznější, trvá dlouho, než si zvyknou. Já teď třeba právě poslední rok a půl jezdím nebo fotím takový soubor pro pražskou záchranou službu.
0: A k teď, tomu se chci taky dostat.
1: A teď vidím, jak po tom roce a půl, dneska jsme byli dopoledne na cvičení tady na Parníku, a po tom roce a půl, jak už mě všichni znají a zdraví a vlastně už na mě skoro nereagují pak při tom focení, ale trvá to prostě tu dobu, takže u toho 100% bych si přála být opravdu, jako kdyby to šlo jenom mrkat a tím cvakat ty fotky, tak to by bylo optimální. No, ale zase je to prostě hrozně uvolňující, že není člověk pod takovým tlakem. Já jsem vlastně jenom sleduju a z toho se snažím nějakým způsobem ukomponovat a vytvořit něco, co bude mít obsahy, bude nějak nosný, než to na rozdíl od té výtvarné tvorby, kde do toho zase jako dávám v obráceně úplně všechny ty emoce a všechny věci a vlastně vytvářím tu realitu.
0: A baví vás obě polohy? Být režisérkou i pozorovatelkou?
1: Já si myslím, že kdybych neměla ten balanc přesně těch dvou světů naproti sobě, tak by to bylo skoro neúnosné, ať jedno nebo druhý, že vlastně to, že můžu si někde dejchnout a pak zase jako čerpat a zase vydávat, je strašně, strašně ozdravný, takový ozdravný proces, a já mezi tím ještě živím se komerční fotkou, reklamní, takže vlastně, a to je takový jako řemeslná sekce, ale ono to přelejvání je i skvělý v tom, že vlastně já se v každém tom směru pořád něco učím, jo, a že vlastně si dokážu brát věci z dokumentu třeba do komerční fotky, protože vidím krásný světlo, který asi pak na tom setu dokážu vytvořit.

0: nebo situace, nebo pohyb. A přesně a to se učím řemeslo, který pak můžu využít v tom, v té výtvarné fotce. Jo, takže vlastně i tohle je, že se člověk furt posouvá, že nezamrzne v nějakém okamžiku, což je prostě podle mě konec každého výtvarného umělce. Je takový to, když si myslí, že už jako to je tak, takhle je to perfektní, už vlastně není schopný sám sebe dál někam posouvat, tak to se díky tomuhle mi zatím nemůže stát.
1: Zažila jste i kritické situace v Pakistánu, Sudánu, Gaze. Kdybyste takzvaně byla neviditelná, což pro tu reportážní fotku by bylo ideální, myslíte, že ty situace by byly jiné?
0: Jo, je, ano, ano. Já jsem jako hodně tohle celkově jako je jedno z témat, který já jsem sobě strašně řešila, když jsem končila nebo když jsem odcházela z téhle práce, je samozřejmě to, jak tam člověk přijede na nějakou krátkou dobu, než ty lidi vůbec jim vysvětlím. A já nejsem typ fotografa, který by asi přišel k někomu a rovnou začal, šel do obličeje a začal cvakat. Takže mě to trvá, jo. To není jenom jako na té druhé straně, ale i mě, takže ty první třeba den, dva, tři, se opravdu jako snažím spíš jim vysvětlit, co tam dělám, ukázat dětem fotky, a vlastně nějakým způsobem nechat si zvyknout nás navzájem, aby jsme než začnu jako fotit. Takže jako vlastně nejde jít jako do hloubky. To člověk přijede a je to jiná mentalita, jiná kultura, jiný zázemí, který já vždycky říkám, koukali jsme prostě na jiný večerníčky. Takže vůbec jako pochopit jako
1: ten svět
0: je prostě jako nějaký proces. Tudíž pak samozřejmě doma se mi to dělá ještě líp a mám větší šanci trošku jako zapadnout, když to pak jako když... Takže si myslím, že určitě, ale pak je i otázka jako vlastně, a to je bohužel s tím, jak se vyvíjí média a vlastně sociální sítě, rychlost těch zpravodajství, je, že člověk stojí na tom místě, já nevím, v Gaze a říká si, stalo by se to, kdybych tu nebyla já, že vlastně jsme i částečně, jako může ten novinář nebo ten fotograf nebo kameraman být jako strůjce, protože ty lidi chtějí, aby bylo vidět, jak jsou na tom špatně nebo něco, takže jako ta morální odpovědnost za to, jestli nenese člověk vinu za to, že já nevím, někdo po někomu hodí kamenem nebo teď to zjednodušuju, abych jako přiblížila tu situaci, je vlastně potom strašně tvrdá. Třeba pro mě je to vlastně dilema, který je skoro neřešitelný, jestli není lepší, když jsou tam lokální fotografové, nebo v dnešní době už ty opravdu jako ty se dá fotit mobilem, jestli ta přítomnost jako není víc jako vyvolávající konflikty, podporující vlastně to, že ty lidi chtějí jako ukázat. No, takže tohle všechno jsou témata, které jsou spojené s tím dokumentem a s tou viditelností a neviditelností.
2: To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová. A já jsem vyhodila na Instagram otázkové okno. Přišlo tam pár dotazů a s tím, o čem se teď bavíme, tak tam padl velmi zajímavý dotaz. Jak v současné době jako laik rozeznáme AI fotku právě, která je nám předkládána, že je zaručeně z nějaké kritické oblasti? Jak to poznáme?
1: Nepoznáme. Rozhodně ne na sociálních sítích v té velikosti, v které to vidíme. Já to nepoznám. I když nejsem žádný expert na AI, my musíme z mýho pohledu, teda samozřejmě my musíme upravit celkově ten systém. Zaprvé AI není fotka, prostě je to jako z principu fotografie proud fotonů dopadajících na světlo citlivou vrstvu, to je definice fotografie, tudíž prostě tady jsme mimo úplně tu definici. Takže celý tohleto přejmenovat, předefinovat a potom prostě jako z mýho pohledu by mělo jasně existovat označení té fotky.
0: Což se ale neděje.
1: Což se neděje, takže musí vzniknout něco jako vzdělávání dětí už jako od první třídy, ať si ověřují informace, naučí vůbec hledat ty zdroje, hledat tři kanály, z kterých si to ověří. To je pro mě jako to by mělo být místo podle mě přírodopisu, ne, teď nechci vyhodit přírodopis, ale měl by to být předmět, protože oni s tím budou šíleně bojovat.
0: Jak do světa fotky vstupuje umělá inteligence? Jak to vnímáte?
1: Já třeba z té komerce jsem zvyklá už roky na 3D montáže, takže vlastně jsem zvyklá, že já vyfotím něco, ale někdo tam dodělá vlastně třeba, já nevím, chmel, nebo který zrovna tady není, tak se tam opravdu vymodeluje ve 3Dčku, my tomu říkáme vymodel ve 3D, a vypadá to naprosto věrohodně, což je trošku teď ta AI, ale která to umožnila opravdu masově. Tohle byly dřív, byly ty 3D retušeři, byly takové jako drahá, velmi drahá práce. Teď každý si může vyrobit vlastně doma v té fotce cokoliv. Z mýho pohledu prostě je to nebezpečný nástroj. Já to třeba vůbec nevyužívám. Myslím si, že pak, jak říkám, no, já jsem fotograf, dělám fotky, nedělám koláže, což pro mě ta AI spíše nějaký jako smontovaný. A další věci my strašně řešíme právně ošetření, jako, protože vy můžete zadat, já jenom chci vytvořit fotku, která bude vypadat jako od Alžběty Jungrový. Ono to udělá, ale tak jako kdo je potom tvůrce té věci. Jo, takže já si myslím, že vlastně ten vývoj byl rychlejší, než jsme my předpokládali. Neumíme to teď úplně uchopit, protože se to stalo tak strašně rychle a samozřejmě všichni chtějí ty filtry do těch telefonů, aby vypadaly krásně, nebo je, takže ten tlak je tam obrovský. Takže říkám, tam by prostě se mělo celkově jakoby nějakým způsobem přistoupit k té věci a definovat jí.
0: Já jsem ale naivní a doufám, že práci vás fotografů AI prostě nenahradí.
1: Já si myslím, že 100% ne. Tak ono to není...
0: Lidi to neocení. Neocení výstavu fotek z umělé inteligence.
1: Já mě to ani nebaví upřímně celkově. Jako je to hezký, když kočička vaří prostě vajíčka, je to vtipný, ale to máme animovaný filmy, tak dobrý, tak tam ten směr je jasný, místo Walt Disney, tady bude prostě AI uvádí. Prostě. Ale ono teď je samozřejmě, všichni jsou nadšený z těch vlastně takových surrealistických montáží, jako já nevím, Velká chobotnice jde někde v městě. Nebo něco. Ale myslím si, že tohle se vyčerpá.
0: Kult, co hraje tenis.
1: Ale já si myslím, že se vyčerpá celkově i ten kult toho, jak všichni teď se snaží být krásný a vyretušovaný a prostě všichni vypadají víceméně stejně. Skoro jako člověk nepozná je pak v realitě, že to jsou oni, protože tam mají ty, že si myslím, že ta originalita a ta individualita a vlastně to se stane, doufám, strašně doufám, jako tím zajímavým, každý jsme krásný právě tím, jak jsme třeba jiný, odlišný, že vlastně možná to vytvoří právě tenhle ten směr, který by mohl začít jít dobrou cestou.
2: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Alžběta Jungrová a mám tady krásné datum 8. prosince 1857 a to vznikla Pražská záchranka.
2: A teď příští rok bude 170 let výročí a my právě chystáme knihu, kde já vlastně už rok a půl, další rok budu ještě fotit a jdu napříč všema těma odvětvíma, takže jsem na call centru, jezdím se záchranářema, jezdím s inspektorem, jezdím s doktorama. Byla jsem se podívat, kde se opravdu auta, opravdu jdu jako napříč všema těma kategoriema. Je to strašně zajímavý a opravdu i ta práce, kterou ty lidi dělají, je neskutečná. Všechen můj obdiv, respekt. Hmm. Já jsem se úplně zamilovala, kdybych nebyla fotograf, tak budu chtít být záchranář, protože i ten kolektiv je skvělý. Opravdu jako já jsem úplně nadšená, jsem strašně hrdá a pyšná na tu záchranku, protože si myslím, že my máme jednu z nejlepších záchranných služeb na světě.
1: Dokonce to je jedna z nejstarších, ne-li nejstarší v Evropě, naše záchranka.
2: A opravdu ty lidi jsou v první linii, jsou neuvěřitelně laskaví při tom, co dělají, při tom, jak se k ním ty lidi chovají. Je to fakt jako radost je vidět pracovat.
1: Ale mě okamžitě napadlo, k jakým různým situacím jste se dostala.
2: Teď už snad úplně ke všem, teda musím říct, že je to...
1: Od narození miminka až a teď ty tři tečky, co nechci domýšlet.
2: Všechno, samozřejmě je to součást prostě života, život a smrt, je to prostě běh našich životů, našich životů, takže to člověk tak bere, někdy je to samozřejmě strašně smutný, já jsem na začátku byla, jak jsem byla jako natěšená, tak jsem si vzala tři směny, tři dny v týdnu po sobě a v pátek jsem byla tak psychicky na dně vyřízená, opravdu jsem unavená, smutná, že jsem říkala už nikdy, budu chodit jeden den v týdnu, to je tak, jako aby se s tím člověk pak jako vypořádal a zase mohl jít na tu další směnu, ale je to život, no, prostě tohle všechno je součást našich životů, ono my to nechceme vidět, my ty věci nechceme jako slyšet, ale prostě tak to je a je skvělý, že tady máme nějakou instituci, která se o nás v tomhletom stará dělá to prostě fantasticky.
1: A stalo se někdy, že vám řekli, Alžběto, teď nepůjdete s foťákem?
2: Ne, nestalo, opravdu jsme, tak já samozřejmě nepůjdu ven s ničím, co by bylo komukoliv nepříjemný. Jako,
1: zahrnou nějaké etiky.
2: Mojí etiky, co teda je docela přísná a vlastně si myslím, jako já tam vůbec bych byla ráda, kdyby tam nebyly v obličeji žádných pacientů, protože samozřejmě tady je to tak jako diskutabilní. A takže se vyhýbám, vymyslela jsem si celý takový svůj koncept z konceptu, že vlastně se snažím, aby opravdu byla vždycky nějaká ruka nebo něco předtím, abych to nemusela úplně jako rozmazávat potom ty obličeje nebo něco, ale že fakt je to už v rámci té kompozice, že to uhraju tak, aby tam ty lidi, pro mě jsou samozřejmě nejdůležitější ty emoce těch záchranářů a ta jejich práce v tomhle tom souboru, který děláme, tudíž mi ani tak nejde o ty pacienty. Takže to, ale vlastně já vždycky říkám, že nikdy nevydám fotku, na který je člověk v situaci, v který bych nechtěla, aby mě viděla moje máma. Takže tam je pro mě jasná hranice, takže ty věci zůstanou v nějakém archivu 100% čas a možná za 100 let se použijou, až tady nebudou ani děti, ani praděti, jako vnoučata těch lidí, kteří na tom jsou. Ale určitě teď chci udělat krásnou knihu, protože ta záchranka si to strašně zaslouží.
1: Se mnou byla fotografka Alžběta Jungrová. Moc děkujeme.
2: Já moc děkuju.

0: sobota 13. června, Radio Praha vysílá první dnešní zprávy. Ve studiu s nimi Sabina Vosecká, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Je 6 hodin.
1: Český trestní zákoník čekají nejspíš rozsáhlé změny. Přestavbou bývalé lékárny vzniknou v pražských Letňanech 3 nové ordinace. Tradiční pieta v Lidicích připomene 84 let od vyhlazení obce. A budeme mít oblačnost s přehánkami, teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hned několik změn trestního zákoníku připravila vládní koalice. Plánuje celkem 7 novel a každá se navíc zaměřuje na něco jiného. Některé míří na vyšší ochranu osob, jako je zpřísnění trestů za týrání nebo na prevenci obchodování s lidmi. Další zavádí tvrdší postihy za řízení pod vlivem návykových látek nebo znovu převádí neplacení výživného na trestný čin. Podle části opozice je ve změnách zmatek a například podle místopředsedy hnutí Karla Dvořáka měla být připravená spíš komplexní novela.
3: Ta vláda chce za každou cenu se zavděčit, na každou aktuální kauzu reaguje změnou trestních předpisů, ale rozhodně to nevede ani k větší vymahatelnosti práva, ani k větší kvalitě českého právního prostředí.
1: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce z hnutí ANO je ale dobře, že jsou návrhy rozdělené. Každý se totiž zabývá jinou trestní oblastí. Dělníci přestavují bývalou lékárnu v Místecké ulici v pražských Letňanech. Vzniknou tam 3 nové ordinace praktického lékaře, pediatra a psychologa a taky společná čekárna a zázemí. Rekonstrukce bude stát 12 milionů korun, říká starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera z hnutí ANO.
4: Projekt je financován výhradně z vlastních zdrojů městské části Praha 18. Cílem projektu je posílit dostupnost zdravotní péče pro obyvatele Letňan. Dokončení předpokládáme na konci září roku 2026.
1: Majitelé desítek historických automobilů dnes dorazí na zámek v Lobči na Mělnicku. Akce s názvem Veteránské rojení potrvá až do 10. hodiny. Kromě prezentace strojů značek Jaguar, Aston Martin, Bentley nebo Cadillac a Porsche se představí i motocykly. Za nádvoří zámku vyrazí na 80 km dlouhou spanilou jízdu. Na večer je připravený taky koncert. Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomene 84 let od vyhlazení obce. Nacisti ji vypálili 10. června v roce 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heinricha. O život přišlo celkem 340 lidí, z toho 88 dětí. Pietní akce začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Obránce fotbalové Slávie Igor Ohbu bude po operaci achillovy šlachy 3 měsíce mimo hru. Úřadující ligoví šampioni to oznámili na svém webu. Ohbu se zranil na začátku června na srazu nigerijské reprezentace. A ještě počasí teď po ránu, čekáme velkou oblačnost, místy taky s přeháňkami, postupně by mělo oblačnosti ubývat a to k proměnlivé oblačnosti a přeháňky se vyskytnou už jen výjimečně. Nejvyšší teploty dnes maximálně 23 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme taky na silnice. V Praze je po ránu a v sobotu samozřejmě poměrně klid. Nicméně stále trvá omezení na pražském okruhu z letiště na D1 v Lohkovském tunelu. Na 9. kilometru probíhá úklid vozovky po nehodě kamionu s dodávkou. Projíždí se levým pruhem bez zdržení. V Praze opatrně taky v Novopatské je tady zúžení jízdního pruhu a to kvůli přípravným pracem před rekonstrukcí ulice Kbelská. No a v Berouně počítejte s uzavírkou Husova náměstí. Tam se dnes totiž bude pořádat kulturní akce a to omezení potrvá až do zítřejších 20 hodin večer. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: hezké ráno už teď, 4,5 minuty po 6. hodině, je jasné, že nevstáváme do dalšího horkého letního dne, ale spíš do takového jaropodzimu. Tak doufám, že jste vybavení jak deštníkem, tak mikinou. O co se postaráme my, to jsou jednak informační, ale taky hudební náskok do toho nového dne, do soboty 13. června, připravená Taylor Swift.

No a Design Market, Pražská muzejní noc nebo Den s policií České republiky. Pár tipů na to, co dnes podniknout, pro vás budeme mít na 107,1 FM už za chvíli jako první, ale začneme Harrym Stylesem. Co vy na to? Tady jsou American Girls. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. Klidné vstávání.

0: trocha španělských rytmů k sobotnímu vstávání. To byl Alvaro Soler na Rádiu Praha. Dobré jitro přejeme, je sobota 13. června a v Metropole se dnes koná spousta akcí, na které můžete vyrazit. Letenská plán bude místem, kde dnes celý policejní vozový park můžete vidět. Můžete nahlédnout do speciálního vozidla sloužícího k přepravě koní a nebo do štábního vozidla speciální pořádkové jednotky. Na programu budou také ukázky činnosti policistů. Své brány vám dnes večer otevře taky přes 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Podíváte se do míst, kam se normálně člověk nedostane. Těšit se můžete na pestrý doprovodní program a spoustu zajímavostí. K pražské muzejní noci se mimochodem připojí taky Český rozhlas. Můžete navštívit naši galerii Vinohradská 12, kde se seznámíte s historií i současností rozhlasového vysílání. No a na výstavišti v Holešovicích vás čeká další z tradičních výběrových trhů autorské tvorby. Dnes a zítra tam proběhne Design Market Léto. Podrobnosti, ale i další tipy najdete na praha.rozhlas.cz. V Praze bude v sobotu 13. června poráno ještě velká oblačnost, místy s přeháňkami, postupně bude oblačnost ubývat, přechod očekáváme k proměnlivé oblačnosti a přeháňky se vyskytnou už jen výjimečně, teploty mezi 21 až 23 stupně Celsia. No a pojďme taky na silnice, pozor na pražském okruhu. Na 9. kilometru došlo za sjezdem na Zbraslav směrem k D1 už v noci k nehodě, dochází tam k úniku paliva. Silnice je tu zúžená jen do jednoho pruhu, před sjezdem na Zbraslav je teď proto kratší kolona. No a kolem 4. ráno jste nám hlásili taky porouchané vozidlo v Komořanském tunelu na kilometru 77,9, pokud to říkám správně, tak jestli je tam ta komplikace stále, tak budeme rádi za nějakou aktualizaci. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Taylor Swift jste poslouchali v dopolední v ranní víkendové Praze, síla zvyku. Hezké ráno vám přejeme, za minutu bude 6:30 a před námi jsou krátké zprávy. Slovo má Sabina Vosecká.
1: Hezké ráno. Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. Profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců. Kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil. Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Fungovat by mohl už v tomto volebním období. A silničáři dnes v noci zdemolují most přes dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. Je ve špatném technickém stavu. Přípravné práce omezí provoz už během odpoledne. Řidiči budou muset využít objízdné trasy. Uzavírka by podle silničářů měla trvat minimálně do zítřejšího rána. A ještě počasí teď po ránu, čekejte velkou oblačnost, místy s přeháňkami, postupně by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní maxima 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme se podívat ještě na pražské silnice, komplikace v Novopatské, hned za sjezdem ze Kbelské. Probíhají tam přípravné práce před rekonstrukcí Kbelské a je tam uzúžená silnice. Má v Berouně, počítejte s uzavírkou Husova náměstí, kvůli chystané akci a bude uzavřené celý víkend, a to až do nedělního večera. Jinak je ale v Praze po ránu v sobotu provoz klidný.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Přejeme vám hezké sobotní ráno, minuta po 6:30, to je aktuální čas. Stejně jako rychlost nebo hmotnost nákladních aut by v budoucnu mohly automatické systémy měřit i složení výfukových plynů. Jak ukazují testovacím měřením, zhruba desetina aut zřejmě vypouští do ovzduší více škodlivin, než by měla. Na evropském systému dálkového měření emisí se podílí i čeští vědci, a tak se za nimi za chvíli vypravíme. Hezký poslech.

0: Dobré ráno, chvilku před 6:45 vstáváte s rádiem Praha. Každé desáté auto zřejmě vypouští do ovzduší více škodlivin, než by mělo. Ukazuje to testovací měření emisí projíždějících aut, na kterém pracují i čeští odborníci. Cílem evropského projektu MITRAP je vytvořit automatický systém, který by zjišťoval okamžité složení výfukových plynů. Podobně jako když radary měří rychlost. Ideálně třeba na parkovištích, tak jako na vjezdu do kampusu České zemědělské univerzity.
1: Tady měříme složení opláčku výfukových plynů, který za sebou auto zanechá, jakmile se otevře závora a auto vyjíždí do areálu České zemědělské univerzity.
2: Michal Vojtíšek, Technické fakulty ČZU, teď otevírá auto, abychom se podívali, co přístroj naměřil.
1: Vidíte koncentrace, to je zrovna oxid uhličitý CO2. Hodnoty jsou kolem 400 ppm v atmosféře. A jak auto přejelo, tak koncentrace vystoupaly až na 2000 ppm.
2: Šlo o jedničkovou Fabii, která určitě má ten motor nastavený trošku jinak než nejmodernější auta.
1: Ano, v tomto případě jsme zaznamenali také vyšší koncentrace oxidu uhelnatého a velmi malých částic.
2: Je tady závora, to znamená, že každé auto, které přijíždí, musí zastavit a pak se rozjet.
3: Odběrné místo je uprostřed vozovky v černém gumovém pásu.
2: A když se s Petrem Herčukem teď půjdeme podívat blíž, tak kde je ten detektor?
3: Přímo veprostřed otvor v tom gumovém pásu a je to natažené do vozidla, kde se odebírá vzorek do přístrojů.
2: Kamera zároveň snímá registrační značku auta, systém pak zjistí jeho rok výroby a tím i emisní normu, kterou musí splňovat. A desetiletý výzkum ukazuje jasně.
1: Zhruba 10% vozidel má nějakou závadu, díky které mají vyšší emise.
2: Michal Sanetrník z Ústavu chemických procesů teď vyměnil pásku v tom testovacím přístroji.
4: Když se podíváme, tak na té pásce jsou takové šedé nebo černé fleky, to je právě podíl černého uhlíku.
2: Další přístroje jsou tady ve stříbrné bedně, která je ve zhruba metrové výšce na úrovni závory a okamžité automobilové emise měřily už v mnoha zemích.
4: Cílem je odhalit v tom reálném provozu vozidla se špatným technickým stavem nebo bez filtru pevných částic nebo bez katalyzátorů.
2: Odborníci teď ladí systém dálkového měření emisí. V budoucnu by tak teoreticky mohla nezpůsobila auta posílat na technickou kontrolu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Sobota 13. června v metropoli dnes čekáme po ránu velkou oblačnost, místy s přeháňkami a postupně ale bude ta oblačnost ubývat, čekáme přechod k proměnlivé oblačnosti a přeháňky se vyskytnou už jen výjimečně, teploty mezi 21 až 23 stupni Celsia. No a pojďme taky na pražské silnice, komplikace stále v Novopatské, hned za sjezdem ze Kbelské probíhají přípravné práce před rekonstrukcí Belské, zúžená je tam ta silnice. V Berouně počítejte s uzavírkou Husova náměstím, kvůli chystané akci bude uzavřené celý víkend a to až do nedělního večera. No a komplikace teď na dálnici D6 směrem na Prahu mezi 25. a 16. kilometrem je tady uzavřen pravýzdní pruh a jedná se o havarijní opravu vozovky v dopravním omezení v levém jízdním pruhu. Je tam vedena doprava Kyvadlově, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
5: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Ecosmith doznívají v ranním víkendovém vysílání Rádia Praha. Dobré jitro přejeme. Evu Farnou dnes čeká první ze tří koncertů v Edenu. I o tom bude řeč ve zprávách. V 7 hodin pro vás má Sabina Vosecká. Hezké ráno.
1: Hezké ráno všem. Policisté loni v Česku zaznamenali o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. Montessori škola v pražských Vokovicích bude nově spádová pro děti z celé Prahy 6. Eva Farná slaví 20 let na scéně, zaspívá před vyprodaným Edenem a budeme mít oblačno s přeháňkami teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Podle policejních statistik se loni stalo téměř 870 takových nehod. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Hlavními příčinami kolizí jezdců bylo nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení. Často taky nenosili přilbu, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokolech. Z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
1: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy, podle ní byli taky seniori. Vedení Prahy 6 osamostatní Montessori školu od základní školy na Dlouhém Lánu ve Vokovicích. Schválili to radní městské části. Nově by měla být spádová pro zájemce z celého území Prahy 6. Podle místostarostky Mariany Čapkové z Prahy sobě by se taky měla přestěhovat do vlastní budovy v areálu školy na Dlouhém Lánu.
4: Tam bychom měli mít jasno do konce roku 2026, jestli je možno stavět na pozemku a pokud bychom zjistili, že ano, tak by potom následoval celý participační proces se školou, s rodiči, s veřejností, se sousedy.
1: Eva Farná dnes jako první česká žena v historii vystoupí v pražském Edenu. Největším koncertem své kariéry zpěvačka oslaví 20 let na scéně. Stadion s kapacitou 35 tisíc diváků vyprodala už rok před koncertem.
5: Pořád přemýšlím, jestli to je dostatečně dobrý vlastně. A pak si pustím to, že ta moje představa v hlavě to nikdo nezná a já tam dám 100% toho, co jsme stihli a zvládli připravit. A doufám, že lidi budou s tím spokojený. No a doufám, že ano.
6: Říká zpěvačka Eva Farná v rozhovoru pro Radiožurnál. V pražském Edenu nevystoupí jen jednou, ale hned třikrát, čímž vyrovná rekord v počtu koncertů na vršovickém stadionu, který zatím drží Marek Ztracený. Koncert, na kterém zpěvačka spolupracuje s desítkami hudebníků a tanečníků, si připravila i několik nových skladeb. Tu poslední z nich, nazvanou Neříkej, co má se stát, vydala Eva Farná jen 2 dny před koncertem. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Pražský fotbalový klub Meteor dnes slaví 130 let od svého založení v roce 1896. Od 2 hodin odpoledne se na stadionu v Libni uskuteční turnaj legend mezi 3 nejstaršími fotbalovými kluby v hlavním městě, tedy Slavií, Spartou a Meteorem. A ještě počasí teď po ránu, ještě čekejte velkou oblačnost místy s přeháňkami. Postupně by mělo oblačnosti ubývat, teploty maximálně 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a v Praze po ránu na silnicích klid, nemáme hlášené žádné kolony, komplikace nicméně připomínáme v Novopatském, hned za sjezdem ze Kbelské, probíhají tam přípravné práce před té rekonstrukcí Kbelské a je tam zúžená silnice a v Berouně počítejte s uzavírkou u Husova náměstí, kvůli chystané akci bude uzavřené celý víkend a to až do nedělního večera. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, v sobotu 13. dubna, června vstáváte s Rádiem Praha. Děkujeme za to, 7 hodin a téměř 5 minut, to je aktuální čas. Po té 7. hodině zazní další muzika, samozřejmě připravení Maroon 5. Taky skupina Coldplay a příznačně jejich víkendová hymna. kdo dnes slaví svátek? Kdo slaví narozeniny? A jaké události si dnes připomínáme? To vám už za chvíli řekneme s Petrem Jungmannem. Tak hezký poslech a klidné vstávání vám.

0: Posloucháte Rádio Praha, tohle byla Madonna, bylo 7:15 a Petr Jungmann nám jde říct, kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí si dnes připomínáme.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
5: Koníku, nepij mi tu kořálku, víš, že pak děláš?
4: Jméno z latiny znamená jednak náležející k rodu Antoniu, ale také vynikající přední. Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Spínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho. Od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
6: Máš místo mozku zpěva kostu?
7: Dovol.
6: Taky pak dovol.
4: Populární herečka Helena Růžičková.
8: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
4: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.
0: Ta sobota 13. června bude v Praze po ránu zatím s velkou oblačností, místy i s přeháňkami, a nicméně postupně by mělo té oblačnosti ubývat a teploty maximálně do 23 stupňů. No a pojďme na silnice opatrně teď na jižní spojce. Hlásíte nám stojící dodávku před sjezdem do Vršovic.
9: Asi 100 metrů před odbočkou na Vršovice stojí nepojízdná dodávka bliká a 200 metrů před ní pán v černý teplákový soupravě ukazuje lidem, aby nejeli pravým pruhem. Jo. Není tam ani trojúhelník nic, jo. Pán není moc vidět, stojí za svodidlama a mává na lidi, aby odbočili do středového pruhu.
0: Jinak komplikace po ránu, například v Novopatské, hned za sjezdem ze Kbelské probíhají přípravné práce před rekonstrukcí Kbelské, je tam silnice zúžená. A v Berouně počítejte s uzavírkou Husova náměstím, kvůli chystané akci bude uzavřené celý víkend. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: 2 dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
11: Na Rádio Praha.
10: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
12: Tata Boys.
10: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
12: Richard Miller.
10: V pondělí večer budou nový Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Aleš Moreset, posloucháte Rádio Praha, je 7:30 a teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Sabina Vosecká.
1: Hezké ráno. Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv stále přibývá. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy neposílá prostřednictvím SMS. Nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky by v Česku mohly být nově trestné. Počítá s tím návrh novely trestního zákoníku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO tím rezort reaguje na požadavky Evropské unie, konkrétně na směrnici o prevenci obchodování s lidmi. A hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli na většině toku sízné. Větší pozor si musí dát vodáci na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. A ještě počasí, ráno je oblačné s přeháňkami, postupně by mělo oblačnosti ubývat, teploty maximálně 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Opatrně, teď na jižní spojce, hlásíte nám stojící dodávku před sjezdem do Vršovic.
3: Asi 100 metrů před odbočkou na Vršovice stojí nepojízdná dodávka, bliká. A 200 metrů před ní pán v černý teplákový soupravě ukazuje lidem, aby nejeli pravým pruhem. Jo.
0: Pozor taky na sníženou viditelnost kvůli počasí. Ve směru na Prahu je teď kvůli pracem na silnici uzavřená dálnice D6 mezi 25. a 16. kilometrem. Začínají se tvořit kolony v obou směrech a komplikace v Novopatské. Hned za sjezdem z Ekbelské probíhají přípravné práce před rekonstrukcí a je tam zúžená silnice. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

posloucháte ranní víkendové vysílání Rádia Praha. Děkujeme za to. Do konce hodiny vás třeba ještě pozveme na akci, která spojuje architekturu a umění. Co nabízí Rohan Festival a proč se organizátoři inspirovali pro jeho vznik v Miláně? To řekneme už za chvíli. Hezký poslech. Teď skupina Coldplay a Beyoncé. Od mikrofonu vás zdraví Vojtěch Přívětivý.

0: Bonjour, vy nám přejí hezký den, my vám z Rádia Praha přejeme hezké ráno, za minutu bude 7:45. A teď se vydáme do pražského Karlína, kam můžou ještě dnes vyrazit všichni milovníci architektury, designu a umění. Podrobnosti o třetím ročníku festivalu Rohan District Design 2026 zjišťovala létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: V Miláně se každý rok odehrává velká výstava architektury a designu, která se jmenuje Salone del Mobile.
2: Říká zakladatel festivalu Lukáš Školout.
1: Paralelně s tou výstavou, která se odehrává na výstavišti, je v Miláně v centru čtvrť, která se jmenuje Brera, kam se ty velcí hráči v oblasti designu a architektury stahují a otevírají tam showroomy. A ten distrikt té Brery, jak oni si říkají Brera Design District, tak je vlastně úplně propleten designem a architekturou.
2: Stejně jako v Miláně ve městě módy a stylu, i pražský festival nabídne spojení architektury a designu.
1: Máme více než 80 účastníků, které se vlastně do toho festivalu přidali. My jsme nechtěli dělat vlastně borduru tomu festivalu tím, že bychom ho nazvali Karlín Design District, protože většina těch zakládajících účastníků jsou právě z oblasti Karlína, ale máme ambici se rozrůstat, tak proto jsme zvolili název Rohan Design District. Z toho důvodu, aby jsme oslovili i Holešovice, i Libeň, i Vinohrady, Staré Město, že víceméně nechceme dělat té dobré myšlence, jak si myslíme, že je, taky nechceme dělat takovou jasnou borduru jenom té jedné čtvrti. Pokud se jedná o showroomy, jako je to třeba v našem případě, tak nabízíme seznámení s těmi značkami, které my zastupujeme a prodáváme. Pokud se jedná o architekty, tak ty prezentují svoji práci buď přímo na území Rohanu, že třeba nějaká ta budova nebo ten komplex tady vzniknul s jejich přičiněním, anebo tady mají ateliér a ukazují nějakým způsobem práci, která vznikla třeba někde jinde. Pokud se budeme bavit o developerech, tak ty zase prezentují nějaký rozvoj, jejich plány a pohled i na spojení architektury, designu z pohledu toho developera.
2: Dodává Lukáš Školout. Kousek Milána tak můžete zažít na několika místech Karlína a jeho okolí. Lidé se můžou taky zúčastnit komentované prohlídky lávky Holka nebo nového nádraží Bubny. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Ať už dnes máte v plánu cokoliv, tak počítejte s tím, že po ránu bude ještě velká oblačnost a místy s přeháňkami, postupně by ale mělo oblačnosti ubývat, teploty maximálně kolem 23 stupňů. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Láne komplikace od 25. kilometru až na kilometr 16. je komunikace uzavřená z důvodu havarijního stavu vozovky. Doprava odkláněná na vyznačenou objízdnou trasu. V Praze na jižní spojce z Černého na Barandovský most za sjezdem do Strašnic stojí dodávka s poruchou v pravém pruhu.
3: Asi 100 metrů před odbočkou na Vršovice stojí nepojízdná dodávka bliká a 200 metrů před ní pán v černý teplákový soupravě ukazuje lidem, aby nejeli pravým pruhem.
0: A opatrně v Novopatském, hned za sjezdem Zekbelské, probíhají práce na silnici, komunikace je tu zúžená.

0: Dobré ráno, je 8 hodin, posloucháte ranní víkendové vysílání Rádia Praha a teď vysíláme další aktuální zprávy ve studiu s nimi kolegyně Sabina Vosecká. Sabi, hezké ráno.
1: Krásné ráno všem.

0: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Lidický park dnes pořádá pietu, připomene vyhlazení obce nacisty. Pražská muzejní noc nabídne zdarma vstup do 60 institucí a v Praze ubývá oblačnosti, teploty přes den maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
2: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
3: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
2: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
4: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
2: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: V Ledicích dnes lidé uctí památku obyvatel obce zabitých nacisty. Ti ji vypálili 10. června v roce 1942, tedy před 84 lety. Tradiční pietu organizuje památník Ledice. Program začne bohoslužbou v místech původního lidického kostela svatého Martina. Pokračuje zástupkyně ředitele památníku Jana Chourová Plachá.
5: Následně od 10 hodin bude probíhat kladení květinových darů na společný hrob zavražděných lidických mužů. Pro běžné návštěvníky pietního aktu je po celý den vstup do prostor muzea památníku Lidice zdarma a také do přilehlé lidické galerie.
0: Všechny expozice budou pro návštěvníky otevřené od 13 do 17 hodin. V hlavním městě se dnes koná festival Pražská muzejní noc. Letos poprvé se připojí Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Lidé budou moct navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Pokračuje mluvčí muzea Prahy Ester Fleischerová.
6: Národní galerie zdarma zpřístupní Schwarzenberský, Štembrský a Salmovský palác, ale také klášter svaté Anežky České. Ve Schwarzenberském a Štembrském paláci návštěvníci uvidí expozice věnované nejvýznamnějším dílům umělců převážně z období 15. až 18. století.
0: Doprovodný program začne před muzeem Prahy v 16 hodin. Muzea a galerie budou přístupné nejčastěji od 18. nebo 19. hodiny, a to až do půlnoci. Festival se uskuteční už po 19. Kajakář Jakub Krejčí ovládl závod světového poháru ve vodním slalomu. Český reprezentant navázal na domácí vítězství v pražské Troji a je v čele průběžného pořadí seriálu. Teď k ránu ještě čekáme oblačnost, která by se měla postupně přes den rozplynout. Teploty maximálně přes den 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Na dálnici D6 směrem z Karlových Varů do Prahy zastavili provoz, a to mezi sjezdy na Lány a Velkou Dobrou, tedy mezi 25. a 16. kilometrem. Jedná se o místo dlouhodobého omezení, dnes téměř celý den budou intenzivněji pracovat na opravách a havarijního stavu vozovky a průjezdný v jednom pruhu je tam pouze směr na Vary. Z dálnice sjíždějte exitem 25 Lány, tím je vedený i oficiální odklon, a vracejte se zpět u Velké Dobré na 16. kilometru. Na Žižkově opatrně v ulici Strážní mezi křižovatkami ulic V Domově a V Bezpečím je tam uzavřená komunikace kvůli pracem na inženýrských sítích, a opatrně v Novopatském hned za sjezdem z Ekbelské probíhají práce na silnici. Komunikace je tu zúžená.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Dobré ráno přejeme, 5 minut po 8 hodině. Nad Prahou před 8 na chvíli vysvětlo slunce. Byla to taková první vlaštovka toho, že by během dne mělo postupně ubývat oblačnosti. Ať už nicméně bude slunce svítit nebo ne, tak vám na Rádiu Praha budeme hrát spoustu muziky. Před námi třeba Marcela Fidlersky v této hodině. Zazní Alex Warren. v Česku klesl počet obyvatel skoro o 20 tisíc momentálně v zemi, takže je necelých 11 milionů lidí. Další informace za chvíli. Teď se podle Zběnc. Hezké vstávání. Přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Pussy Cat Dolls na Rádiu Praha dozněly v 8 hodin a 16 minut. Dobré jitro přejeme. V prvním čtvrtletí letošního roku klesl počet obyvatel České republiky, a to o asi 19 800 na 10 896 003 osob. Oznámil to Český statistický úřad. Lidí v zemi ubylo stěhováním a i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Z Česka se mezi 1. lednem a 31. březnem vystěhovalo zhruba 36,5 tisíce lidí. Ze zahraničí jich naopak přišlo 29 200. Zemřelo 30 100 obyvatel země a narodilo se pouze 17 500 dětí. Porodnost podle úřadu se trvale klesá už 5. rokem po sobě. Víc o tom píšeme taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Tak se tam podívejte.
1: Jen pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví a možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem.

0: Praze čekáme gránu ještě oblačnost, té by ale postupně mělo ubývat. Koukám se z okna tady v Karlíně ve světlo slunce. Teploty maximálně kolem 23 stupňů. Na dálnici D6 směrem z Varů do Prahy zastavili provoz, a to mezi sjezdy na Lány a Velkou Dobrou, mezi 25. a 16. kilometrem. Jedná se o místo dlouhodobého omezení, dnes téměř celý den budou intenzivněji pracovat na opravách havarijního stavu vozovky a průjezdný v jednom pruhu je tam pouze směr na Vary. Z dálnice sjíždějte exitem 25 Lány, tím je vedený oficiální odklon, a vracejte se zpátky u Velké Dobré. Na příjezdu do Prahy od Hradce jede po dálnici D11 mezi 8. a 0. kilometrem pomalu jedoucí vozidlo údržby a na Rašínově nábřeží probíhají práce na vodovodním potrubí mezi křižovatkami s ulicemi Plavecká a Dřevná. Se proto jezdí po kolejích. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: zprávy.
1: O, děkuji, krásné ráno.
2: Je 8:30.
1: Na generálním štábu dojde k pohybu, jak zjistil iRozhlas.cz. Opustí ho šéf ředitelství zahraničních aktivit, plukovník Jan Husák. Zamíří na jedno z velitelství Severoatlantické aliance v Německu. Bude tam součástí týmu nejvyššího představeného, kterému má řídit a s koordinací aktivit velitelství. Při té příležitosti se Husák dočká propůjčení hodnosti brigádního generála. V pondělí o tom bude jednat vláda Andreje Babiše z hnutí ANO. Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo spojení dvou velkých filmových společností Hollywoodu. Filmové studio Warner Bros. Discovery připadne společnosti Paramount Skydance. Obchod v přepočtu za více než 2 biliony korun podle rozhodnutí ministerstva nepoškodí hospodářskou soutěž. Velká část Hollywoodu se ale staví proti výsledku rozhodnutí. Obává se masivního propouštění zaměstnanců. A celostátní sjezd maďarského Fideszu dnes rozhodne, jestli ve vedení strany zůstane expremiér Viktor Orbán. Ten nabídl rezignaci koncem dubna po prohraných volbách. Orbán stojí v čele Fideszu s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve volbě předsedy zatím nemá žádného veřejně známého protikandidáta. A ještě počasí, obloha se postupně protrhává, přes den by mělo oblačnosti ubývat, teploty maximálně 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: Na dálnici D6 směrem z Karlových Varů do Prahy zastavili provoz, a to mezi sjezdy na Lány a Velkou Dobrou, tedy mezi 25. a 16. kilometrem. Jedná se o místo dlouhodobého omezení, dnes téměř celý den budou intenzivněji pracovat na opravách havarijního stavu vozovky a průjezdní v jednom pruhu je tam pouze směr Vary, z dálnice sjíždějte exitem 25 Lány a tím je vedený oficiální odklon a vracejte se zpět u Velké Dobré na kilometru 16. Na příjezdu do Prahy od Hradce jede po dálnici D11 mezi 8. a 0. kilometrem pomalu jedoucí vozidlo údržby a na Rašínově nábřeží probíhají práce na vodovodním potrubí mezi křižovatkami s ulicemi Plavecká a Dřevná, se proto jezdí po kolejích. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Host Lenky Vahalové. Fotografka Alžběta Jungrová pozve vás na novou výstavu s názvem Bez konce a začátku, kterou můžete vidět v Čelákovicích. Proč vybírala látku pro své fotografie až ve Švýcarsku? A jaké bylo focení v Pákistánu, Súdánu či Gaze? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

Minuty po půl deváté vám přejeme. V sobotu 13. června vstáváte s Rádiem Praha, děkujeme za to. I o víkendu se vám na 107,1 FM staráme, jak o hudební, tak o informační náskok. Už za chvíli třeba pár tipů na to, co dnes podniknout v metropoli, teď ale další muzika, třeba Linkin Park, anebo Alex Warren. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Lizzo a Don't Make Me Love You. Posloucháte ranní víkendové vysílání Rádia Praha. Dobré jitro, přejeme chvilku po 8:45. Máte už plány na tento víkend? Jestli ne, tak si zesilte rádio.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Letenské pláni bude v sobotu den s policií. Seznámíte se s činností policistů a podíváte se třeba i do vozidel, se kterými zasahují. Těšit se tam můžete i na koňské fotbalové utkání mezi policií ČR a městskou policií Praha. Na místě bude i autogramiáda herců, kteří stvárnili role policistů ve filmu a televizi. Účast přislíbili pánové Petr Kostka a Lukáš Příkazký. Na den s policií se vydejte mezi 10. a 16. hodinou. Na výstavišti v Holešovicích zase bude výběrový trh autorské tvorby. U každého stánku se můžete potkat s autory naživo, víte tedy, od koho si výrobky kupujete. Na design marketu se vám představí návrháři oblečení, šperkaři, drobní výrobci přírodní kosmetiky nebo tvůrci doplňků modních i bytových. Design market navštivte v sobotu a v neděli. A zpěvačka Eva Farná vystoupí v pražském Edenu. První koncert s jejími největšími hity, ale i čerstvými novinkami bude v sobotu. Další pak v neděli a příští týden v úterý. Začátek je vždy v 19.30. Organizátoři doporučují, abyste na koncert dojeli městskou hromadnou dopravou. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Ať už máte v plánu cokoliv, tak pakliže plánujete trávit čas venku, dobrá zpráva, během dne by měla postupně ubývat oblačnost, která ještě k ránu částečně vládne nad Prahou. Teploty přes den maximálně 21 až 23 stupňů Celsia. Na dálnici D6 směrem z Karlových Varů do Prahy zastavili provoz, a to mezi sjezdy na Lány a Velkou Dobrou, tedy mezi 25. a 16. kilometrem. Jedná se o místo dlouhodobého omezení a dnes téměř celý den budou intenzivněji pracovat na opravách havarijního stavu vozovky. Průjezdní v jednom pruhu je tam pouze směr na Vary. Z dálnice sjíždějte exitem 25 Lány a vracejte se zpět u Velké Dobré na 16. kilometru. Na příjezdu do Prahy od Hradce jede po D11 mezi 8. a 0. kilometrem pomalu jedoucí vozidlo údržby. Na Rašínově nábřeží probíhají práce na vodovodním potrubí mezi křižovatkami s ulicemi Plavecká a Dřevná, se proto jezdí po kolejích. A na Žižkově a opatrně v ulici Strážní mezi křižovatkami ulic v Domově a v Bezpečí je uzavřená komunikace kvůli pracem na inženýrských sítích. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Mirek a Faithless nás probrali minutu před 9 hodinou, teď nabízíme další zprávy. Ve studiu s nimi Sabina Vosecká, hezké ráno.
1: Krásné ráno. Přibývá nehod cyklistů na elektrokolech. Přestavbou bývalé lékárny vzniknou v pražských Letňanech 3 nové ordinace. Divadlo ABC dnes zve na premiéru a čekáme proměnlivou oblačnost, teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policisté loni zaznamenali o 1/3 nehod elektrokol víc než předloni. V celkem skoro 870 kolizích bylo nejčastější příčinou nezvládnutí a nevěnování se řízení. Vyplývá to z policejních statistik. Právě s ovládáním elektrokola mívají cyklisté největší problémy, říká závodník na elektrokole Richard Kasperoty.
3: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
1: Dělníci přestavují bývalou lékárnu v Místecké ulici v pražských Letňanech. Vzniknou tam 3 nové ordinace praktického lékaře, pediatra a psychologa a taky společná čekárna a zázemí. Rekonstrukce bude stát 12 milionů korun. Policie kvůli nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna. Provoz odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Bučiny ve směru na Brno. Havárie se stala ve zúženém úseku, kde jeden z kamionů narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou. Druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Oba řidiči na místě zemřeli. V kavárně pražského divadla ABC má dnes svou českou premiéru hra s názvem Zpráva o stavu manželství. Novelu Nika Hornbyho režíroval Jakub Šmíd. Manželský pár v poradně představuje Beata Kaňoková a Petr Konáš.
4: Prosím, milá Luis, užijte si to. Máte nárok na 10 nevěr, jestli chcete.
5: V manželské poradně nic takového neřeknu.
6: Nová inscenace Zpráva o stavu manželství městských divadel pražských je o kolabujícím vztahu Toma a Luis. Před párovou terapií pravidelně mluví o svých problémech.
5: Ty jsi hlasoval pro ten zatracený Brexit? Nastoji všech těm hovorů, které jsme o tom vedli?
6: Herci se výjimečně nepohybují na klasickém jevišti, ale v kavárně divadla ABC.
7: Není potřeba nějakým způsobem přehrávat a můžeme si dovolit nějaký autentičtější, civilnější herectví.
6: Vysvětluje režisér Jakub Šmíd. S herci má za sebou měsíc zkoušení. Výsledek představí publiku 13. června od 19 hodin v pražském divadle ABC. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Tenista Jiří Lehečka porazil ve 2 setech Američana Tiafoua a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. Karolína Plíšková v Queen's Clubu naopak skončila ve čtvrtfinále, protože v Londýně prohrála 1-2 na sety s Vekičovou z Chorvatska. A ještě počasí z ranního deště bude postupně ubývat oblačnosti, teploty přes den maximálně 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Dálnice D6 hlásí uzavírku, zastavený provoz mezi sjezdy na Lány a Velkou Dobrou, tedy mezi 25. a 16. kilometrem. Jedná se o místo dlouhodobého omezení a dnes téměř celý den budou intenzivněji pracovat na opravách havarijního stavu vozovky. Z dálnice sjíždějte exitem 25 Lány, tím je vedený oficiální odklon, a vracejte se zpět u Velké Dobré na 16. kilometru. V Praze na jižní spojce a před sjezd na ulici 5. května. Počítejte s komplikacemi, stojí tam dodávka porouchaná, nepojízdná a neprůjezdný je tam pravý jízdní pruh a kvůli tomu byste měli očekávat i zdržení. Další komplikace na příjezdu do Prahy od Hradce, jede tam po dálnici D11 mezi 8. a 0. kilometrem pomalu jedoucí vozidlo údržby a na Rašínově nábřeží probíhají práce na vodovodním potrubí mezi křižovatkami s ulicemi Plavecká a Dřevná, se proto jezdí po kolejích.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 9 hodin, 3,5 minuty k tomu, to je aktuální čas a taky čas, kdy pokračuje víkendové vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že ho posloucháte. Po 9. hodině další muzika, zazní třeba Justin Timberlake. taky horká novinka od Evy Farné. Ta, připomínám, dnes, zítra a v úterý vystoupí Edenu. A kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí se připomínáme, tomu se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Hezký poslech.

0: Amberstone jste poslouchali ve víkendové Praze. Hezké ráno přejeme. 13. červen, to je dnešní datum. Víc vám k němu teď řekne Petr Jungmann.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
5: Koníku, nepij mi tu kořelku. Víš, že pak děláš?
4: Jméno z latiny znamená jednak náležející k rodu Antoniu, ale také vynikající přední. Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho. Od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
6: Máš místo mozku zpěva kostu?
7: Dovol.
6: Taky pak dovol.
4: Populární herečka Helena Růžičková.
8: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
4: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.
0: Nad Prahu ve světlo sluncem, z ranního deště bude oblačnosti postupně ubývat i dál. Ta sobota by se měla nést ve znamení teplotních a maximálních teplot kolem 23 stupňů Celsia. Připomínáme zastavený provoz na dálnici D6 a směrem z Karlových Varů do Prahy, a to mezi sjezdy na Lány a Velkou Dobrou, tedy mezi 25. a 16. kilometrem. Průjezdný v jednom pruhu je tam pouze směr na Vary, z dálnice se dá sjet exitem 25 Lány, tím je vedený oficiální odklon a vracejte se zpět u Velké Dobré na 16. kilometru. Odklon dopravy je zřetelně označený, kolona se před ním netvoří. Na příjezdu do Prahy od Hradce Králové jede po D11 mezi 8. a 0. kilometrem jedoucí vozidlo údržby. Na Rašínově nábřeží probíhají práce na vodovodním potrubí mezi křižovatkami s ulicemi Plavecká a Dřevná, se proto jezdí po kolejích, a opatrně v Novopatské hned za sjezdem Zekbelské probíhají práce na silnici a komunikace je tu zúžená.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Zpěvačka Avril Lavigne na své víkendové Praze dovedla ke krátkým zprávám. Minutu před 9:30 je pro vás má Sabina Vozecká.
1: Hezké dopoledne. Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále více zájemců. Kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil. Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platů rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Fungovat by mohl už v tomto volebním období. A silničáři dnes v noci zdemolují most přes dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. Je ve špatném technickém stavu.

0: Správné práce omezí provoz už během odpoledne. Řidiči budou muset využít objízdné trasy. Uzavírka by podle silničářů měla trvat minimálně do zítřejšího rána. A přes den by mělo postupně ubývat oblačnosti, nejvyšší denní maxima 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Připomínáme zastavený provoz na dálnici D6 směrem z Varů do Prahy, a to mezi sjezdy na Lány a Velkou Dobrou. Průjezdný v jednom pruhu je tam pouze směr na Vary. Z dálnice se dá sjet exitem 25 Lány. Vrátit zpátky se můžete u Velké Dobré na 16. kilometru. Odklon dopravy je zřetelně označený, kolona se před ním netvoří. Na příjezdu do Prahy od Hradce jede po dálnici D11 mezi 8. a 0. kilometrem pomalu jedoucí vozidlo údržby, a na Rašínově nábřeží probíhají práce na vodovodní podrubí mezi křižovatkami s ulicemi Plavecká a Dřevná, se proto jezdí po kolejích.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Herec a dabér Daniel Rose proslul jako hlas Rose v legendárním seriálu Přátelé. Rolí během své kariéry sehrál mnohem víc. A to nejen v dabingu, ale i v divadle nebo před kamerou. O světlých i stinných stránkách hereckého řemesla v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Dobré, teď už spíš dopoledne vám přejevuji těch přívětivý minutám po tři čtvrtě, minuta a tři čtvrtě po půl desáté, to je aktuální čas. Lidé si mohli zašermovat s českým olympijským medailistou Jiřím Beranem na pražské Smíchovské náplavce. Praha se tak připravuje na olympiádu dětí a mládeže, za chvíli si k tomu řekneme víc, teď ale další muzika, třeba slíbená novinka od Evy Farné, anebo zpěvák John Newman, Come and Get It. Hezký poslech vám přejeme.

0: Jubl a Kidou dozněli ve vysílání Rádia Praha. Dobré dopoledne vám přejeme ve 9:45. Praha dokončuje přípravy na olympiádu dětí a mládeže. Vůbec poprvé bude letos tato sportovní událost na území hlavního města. Jednou z desítek disciplín má být také šerm, který si mohli vyzkoušet návštěvníci smíchovské náplavky i s českým olympionikem.
1: Já jsem se to dneska tady zkusil poprvý šerm, mě to celkem bavilo, jak jsem viděl, jak to dělají ti profesionálové, tak jako vůbec nemáme šanci se jim rovnat. Já si myslím, že, jako, že to je dobrý sport, i když si myslím, že třeba v Česku celkem neobvyklý, protože já jsem upřímně jako vůbec nevěděl, že jsme nějakou bronzovou medaili z toho vyhráli.
2: Říká student pražské střední školy Adam. Viktora ze třetí třídy základní školy zaujala váha šermířského kordu.
3: Řekl mi, jako, že vypadá jako těžký, ale vlastně docela lehkej. To je jenom těžký, když se své se jako zaklíní.
2: Podle Jiřího Berana, který vyhrál bronzovou medaili na olympijských hrách v Paříži, dělá šerm na děti dojem.
4: Děti na to reagují úplně skvěle, protože myslím, že každý chtěl někdy být mušketýrem nebo se zahrát s nějakým filmu, nebo i ten klacek proměnit v opravdický kord. Já tomu vždycky říkám, pojďte se zkusit být opravdu moderním mušketýrem nebo moderním rytířem a na chvilku se opravdu dej si tu masku na hlavu a něco se zkusit dokázat s tím kordem v ruce.
2: Šerm bude jednou ze 23 disciplín na letošní olympiádě dětí a mládeže v Praze. Hlavní město se připravuje na příjezd až 3,5 tisíce sportovců z celé republiky, říká radní hlavního města Antonín Klecanda z hnutí STAN.
5: My tu olympiádu připravujeme tak, aby to bylo co nejméně zatěžující pro Pražany. Posilujeme případně ty linky, ať už to bude na to zahájení v Edenu, nebo na ty důležité medailové velké ceremoniály, které budou na pražském výstavišti.
2: Olympiádu dětí a mládeže zahájí vedení hlavního města 21. června a potrvá až do 25. června. Sportovci budou soupeřit na více než 30 sportovištích, mimo jiné třeba v Podolí, Řepích a nebo třeba na Chodově. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Praze aktuálně svítí slunce, minimálně tady u nás v Karlíně vysvětlo. Maximální teploty dnes kolem 21 až 23 stupňů. Z toho ranního deště to bude nad Prahou postupně přecházet ve sníženou a jasnější oblohu. Pojďme taky na silnice opatrně, teď za sjezdem z dálnice D1 na Benešov u Mirošovic. Hlásíte nám tam nepojízdné vozidlo.
6: D1 u Mirošovic směrem na Benešov, tak nad Mirošovicima před cenohrabama stojí pán na horizontu v pravém pruhu v té zatáčce. Nemá ani trouhelník, jenom vestu a bliká tam na kraji s oktávkou.
0: Připomínáme také zastavený provoz na dálnici D6 směrem z Varů do Prahy, a to mezi sjezdy na Lány a Velkou Dobrou, tedy mezi 25. a 16. kilometrem. Průjezdní v jednom pruhu je tam pouze směr na Vary, z dálnice se dá sjet exitem 25 Lány a potom se není vrátit zpět u Velké Dobré na 16. kilometru. Odklon dopravy je zřetelně označený, kolona se před ním netvoří. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
7: Rádio Praha. Novinka.

0: Je 10 hodin, přejeme krásné dopoledne, s vámi je Rádio Praha, teď se zprávami a ve studiu už Sabina Vosecká, ahoj.
1: Ahoj, hezké dopoledne. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Ve středočeských Lidicích si dnes lidé uctí památku obyvatel obce. Zpěvačka Eva Farná slaví 20 let na scéně, večer vystoupí v Edenu a oblačnost bude proměnlivá, teploty dnes maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vychází hlavně z délky praxe a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období ho chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních v systému a taky o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
3: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
1: Lidé si dnes připomenou 84. výročí vyhlazení středočeské Lidice nacisty. Ti 10. června v roce 1942 vesnici vypálili jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heinricha. Tradiční pietu organizuje památník Lidice u společného hrobu zavražděných lidických mužů. Podle zástupkyně ředitele památníku Jany Chourové Plaché je lidická tragédie aktuální i pro dnešní dobu.
4: Dává nám signál o tom, jakého zvěrstva se jeden člověk může dopustit na druhém, a proto je nezbytné tuto událost neustále připomínat, abychom se takovému jednání do budoucna maximální možné míře vyhli. Naším hlavním poselstvím je to, že na světě by měl panovat mír.
1: Pražský fotbalový klub Meteor dnes slaví 130 let od svého založení, a to v roce 1896. Od 14:00 odpoledne se na stadionu v Libni uskuteční turnaj legend mezi třemi nejstaršími fotbalovými kluby v hlavním městě, tedy Slaví, Spartou a Meteorem. Zpěvačka Eva Farná dnes jako první česká žena v historii vystoupí v pražském Edenu. Největším koncertem své kariéry zpěvačka oslaví 20 let na scéně. Stadion s kapacitou 35 tisíc diváků vyprodala už rok před koncertem.
5: Pořád přemýšlím, jestli to je dostatečně dobrý vlastně. A pak si pustím to, že ta moje představa v hlavě to nikdo nezná a já tam dám 100% toho, co jsme stihli a zvládli připravit. A doufám, že lidi budou s tím spokojení. No a doufám, že ano.
6: Říká zpěvačka Eva Farná v rozhovoru pro Radiožurnál. V pražském Edenu nevystoupí jen jednou, ale hned třikrát, čímž vyrovná rekord v počtu koncertů na vršovickém stadionu, který zatím drží Marek Ztracený. Koncert, na kterém zpěvačka spolupracuje s desítkami hudebníků a tanečníků, si připravila i několik nových skladeb. Tu poslední z nich, nazvanou Neříkej, co má se stát, vydala Eva Farná jen 2 dny před koncertem. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Hned několik českých závodníků dnes na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice ve finálových jízdách. O medaile zabojují v Portugalsku i olympijští vítězové kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. A ještě počasí, postupně by během dne měla ubývat oblačnost, přeháňky by se měly taky vyskytovat výjimečně. Teploty maximálně 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A co se děje na silnicích, tak připomínám komplikace, které jsou stále aktuální. To je třeba D5, 16. až 17. kilometr ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady je odstavené porouchané vozidlo, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Problém je také na D6 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů do Prahy. Tady je uzavírka, pracuje se tady na silnici, probíhá tu oprava vozovky a v místě může nastat dopravní kolaps, tak se na to připravte a pokud možno zvolte i jinou trasu. Komplikace máme také v pražských ulicích kvůli omezením či uzavírkám. Třeba v ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený, průjezd je možný pouze ve směru do ulice nebo od ulice Bořevojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. Jeďte opatrně a přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 10 hodin a vezmála 6 minut, sobota 13. června a je s vámi víkendová Praha. Od vyhlazení středočeské obce Lidice německými nacisty uplynulo tento týden 84 let. A jak už za necelou půl hodinu uslyšíte od našeho reportéra, právě dnes je možné uctít památku obětí na pietní akci. A taky pro vás máme další vybrané songy, s nimi už čeká Jason Derulo. Přidají se Bell, Book and Candle. A taky Ed Sheeran. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: To byl Ed Sheeran na Rádiu Praha, je 10 hodin a 17 minut. Dnes se můžete hravou formou seznamovat se životem wombatů, méně známých vačnatců z příbuzenstva koal. U nás je najdete jen v Zoo Praha. Zítra, tedy v neděli, se pak v Zoo ohlédnete za úspěšnými 15 roky klíčového projektu Návrat divokých koní a blíže poznáte kriticky ohrožené koně Převalského. No a stejně jako každý víkend se můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Podrobné informace k programu i celý rozpis najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A jdeme na silnice. Situace se příliš nezměnila, stále komplikace na D5, a to ve směru z Prahy na Rozvarov mezi 16. a 17. kilometrem. Je tady odstavené porouchané vozidlo. Komplikace jsou také na D6 na 25. až 16. kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy. Tady je uzavírka kvůli práci na silnici, probíhá tady oprava povrchu vozovky. A doplním ještě Libušskou ulici v Praze 12, ta je kvůli opravě povrchy vozovky vedená s kyvadlovým provozem, ten je vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. A ještě Chorvatská ulice v Praze 10, tady se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravýjízdní pruh mezi ulicemi Naša France a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Korunní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: byl David Koller na rádiu Praha, je téměř 10:30. Od vyhlazení středočeské obce Lidice německými nacisty uplynulo tento týden 84 let a právě dnes je možné uctít památku obětí přímo na místě. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná Muzeum památníku Lidice. Pietní akci i další program sleduje od rána i redaktor Dominik Hron. Přeji dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Dominiku, tak v kolik hodin program začal?
1: Tady na místě, kde původně obec Lidice stála, se začali lidé scházet už na 9:00 ráno. Na základech kostela svatého Martina si poslechli mši svatou. Ta hlavní část programu začala teprve před chvílí. Asi před půl hodinou se lidé přesunuli ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů a dětí. Na chvíli jsem mluvil s ředitelem Muzea památníku Lidice a taky historikem Eduardem Stehlíkem. Ten popsal, co přesně se tady před 84 lety dělo.
2: Desátého dopoledne začalo popravování mužů, bylo tady zavražděno 173 mužů i chlapců starších 15 let, dokonce v jednom případě Pepíkovi Hroníkovi ještě

0: 15 let ani nebylo.
1: Ke společnému hrobu už lidé položili květinové dary. Za chvíli bychom měli slyšet ještě státní hymnu a proslovy. Ať už právě ředitele Eduarda Stehlíka nebo předsedy Senátu Miroslava Vystrčila z ODS. I ten na pietní akci dorazil.
2: Dominiku, jaký je zatím o akci zájem? Kolik přišlo lidí?
1: Tak parkoviště se postupně zaplňuje, další lidé postupně přicházejí. Jsou to jedinci i rodiny s dětmi. A proč? Na to jsem se jich ptal. Takhle odpověděla třeba paní Miluše Janoušková.
3: Přišla jsem se svými dětmi a potom se svými sokolskými bratry, sestrami, aby jsme teda uctili památku. Myslím si, že je to hodně důležité, protože děti v dnešní době si úplně neuvědomují, v čem žijí, a my minimálně naše rodina chceme, aby si to uvědomili.
1: Kromě těch samotných pietních aktů uvidí taky předávání pamětních odznaků u památníku dětských obětí války. To je ten známý s 82 sochami v té nadživotní velikosti. No a kdyby tady v Lidicích mělo náhodou znovu začít pršet, tak je výhoda, že lidé můžou i do muzeí, kde jsou připravené různé expozice. Třeba multimediální expozice s názvem A nevinní byli vini, nebo výstava uměleckých děl studentů a studentek středních odborných škol, které taky vytvořili ty různé díla a výtvory na památku lidských obětí. A jak pořadatelé potvrdili, otevřeno je až do 17 hodin a vstup je výjimečně po celý den zdarma.
2: Tolik z pietního aktu v Lidicích, redaktor Dominik Hron. Dominiku, díky za informace, hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Víkendová Praha a Vláďa Malošík.
2: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze omezeními a uzavírkami. Například v ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici. Mezi Málerovými sady a Bořivojovou ulicí neprojedete. Uzavírka tady potrvá do 14. června. V Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen, a to ve směru do centra. Uzavírka tady, nebo omezení tady potrvá do 30. června. Připojím také Solickou ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. V Solické mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. A podíváme se také na D5, 17. kilometr ve směru z Prahy na Rozvadov. Tady máme odstavené porouchané vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností a pozor i na uzavírku, která vás čeká na D6 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů do Prahy. Je to uzavírka kvůli opravě povrchu vozovky a potrvá zhruba do dnešní 17. hodiny. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
7: Host Lenky Vahalové. Fotografka Alžběta Jungrová pozve vás na novou výstavu s názvem Bez konce a začátku, kterou můžete vidět v Čelákovicích. Proč vybírala látku pro své fotografie až ve Švýcarsku? A jaké bylo focení v Pákistánu, Súdánu či Gaze? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Na Rádiu Praha dospívala Lady Gaga, je téměř 10:45. Přejeme krásný dnes sobotní den, patří k němu taky datum 13. června. No a samozřejmě i další zajímavá pozvánka. Pražská muzejní noc je opět tady, a to už dnes od 19 do 24 hodin. Přes 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí vám tak opět otevře své brány. Podíváte se do míst, kam se normálně nedostanete, těšit se můžete na pestrý doprovodný program a spoustu zajímavostí. K pražské muzejní noci se připojí i Český rozhlas. Můžete navštívit naší galerii Vinohradská 12, kde se seznámíte s historií i současností rozhlasového vysílání a prohlédnete si nejrůznější techniku. Podrobnější informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a my se opět přesuneme na silnice, komplikací je celá řada, začneme D6, kde máme delší dobu problém mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů do Prahy, tady je uzavírka kvůli opravě povrchu vozovky, ta potrvá ještě do dnešního pozdního odpoledne, tak s tím počítejte. Komplikace máme také ve Strahovském tunelu ve směru na Břevnově uzavřený kvůli probíhající pravidelné údržbě. Práce tady potrvají do nedělního rána. A v Novopatské ulici v Praze 9 probíhají práce na silnici. Jedná se o přípravné práce před rekonstrukcí k Belské ulice a v místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. Omezení tady potrvá ještě do 16. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Je tady 11. hodina na rádiu Praha, už je ve studiu taky Sabina Vosecká a přináší další zprávy. Hezký den.
1: Hezký den všem, je to mě, Vláďo. Policie loni evidovala o třetinu nehod elektrokol víc než minulý rok. Pražská muzejní noc nabídne zdarma vstup do 60 institucí. Fuxa i Dostál zabojují na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice o zlato. A počasí bude proměnlivé, lokálně čekáme přehánky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
1: V hlavním městě se dnes koná festival Pražská muzejní noc. Letos poprvé se připojí Národní galerie a taky galerie digitálního umění Signal Space. Lidé budou moct navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Pokračuje mluvčí muzea Prahy Ester Fleischerová.
4: Národní galerie zdarma zpřístupní Schwarzenbergský, Štenberský a Salmovský palác, ale také klášter svaté Anežky České. Ve Schwarzenbergském a Štenberském paláci návštěvníci uvidí expozice věnované nejvýznamnějším dílům umělců převážně z období 15. až 18. století.
1: Doprovodný program začne před muzeem Prahy v 16 hodin odpoledne. Muzea a galerie budou přístupné nejčastěji od 18 do 19 hodin a pak do půlnoci. Festival se uskuteční už po 19. Vstup společnosti SpaceX na americkou burzu udělal z jejího vlastníka Elona Muska dolarového miliardáře. Po začátku obchodování se firma stala šestou nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na trhu. Její hodnota dosahuje velikosti hrubého domácího produktu Německa.
5: Pod obrazovkami newyorského Times Square investoři čekali na tradiční zvuk zvonku, kterým začíná burzovní den. Na nich potom zněl Muskův děkovný projev. Podle něj se teď firma bude soustředit na to, aby vytvořila budoucnost, na kterou se lidé můžou těšit. Akcie firmy SpaceX zahájily na $150 za kus, jejich cena pak ještě stoupla. Hodnota ale podle agentury Reuters může výrazněji kolísat, zejména kvůli vysokému zájmu velkých i malých investorů. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Martin Fuxa nastoupí na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů ve finále kilometrové trati. O medaile budou bojovat i Denisa Řáhová a Antonín Hrabal na dvoustovce a čtyřkajak na půl kilometru. Kajakáře Josefa Dostála čekají finále na 500 a 1000 metrů. A přidáváme ještě počasí, to bude dnes proměnlivé, bude se střídat přehánky, které můžou být výjimečné, se sluncem, teploty maximálně 24 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A míříme na silnice, máme celou řadu komplikací, například ve Slánské ulici v Praze u křižovatky s Karlovarskou havarovala dvě osobní auta, projíždějte velmi opatrně. Pozor i na nehodu v ulici Újezd u křižovatky s Vítěznou je nehoda autobusu a osobního auta. Nehoda je také v Českobrodské, nedaleko křižovatky s ulicí Doříčan. I tady se jedná o kolizi dvou osobních vozidel. Pozor taky na D6 mezi 25. a 16. kilometrem ve směru od Karlových Varů do Prahy. Místo je uzavřené kvůli práci na silnici, probíhá tady oprava povrchu vozovky, která potrvá ještě do dnešního odpoledne, spíše podvečera. Tak s tím počítejte, jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 5 minut po 11. hodině, nádherné sobotní dopoledne. Jezdíte na elektrokole a používáte přilbu? Měli byste. Policie totiž loni zaznamenala o třetinu více nehod elektrokol než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících. Podrobnosti uslyšíte už kolem 11:30. A na své si opět přijdou i příznivci té nejlepší muziky. Ve víkendové Praze ji nabídne Shepherd.

e Kygo's Imagine Dragons. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je po čtvrt na 12, užíváme si sobotu a taky 13. červnový den. A pokud dnes v Praze dorazíte na Letenskou pláň, tak vás tam od 10 hodin čeká den s policií České republiky. Prohlédnete si celý policejní vozový park, můžete nahlédnout do speciálního vozidla sloužícího k přepravě koní, do štábního vozidla speciální pořádkové jednotky. Na programu jsou i ukázky činnosti policistů i fotbalové utkání policejních koní. Na akci se představí také hasiči, záchranáři nebo vězeňská služba České republiky. No a více informací najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. Doplníme ještě aktuální dopravní informace. Situace se příliš nezměnila. Stále máme v pražských ulicích dopravní nehody. Například v ulici Újezd u křižovatky s Vítěznou je nehoda autobusu a osobního auta. Nehoda je taky ve Slánské u křižovatky s Karlovarskou. Tady se jedná o střet dvou osobních aut. No a stejný problém, tedy kolize dvou osobních vozů, je taky v Českobrodské ulici u křižovatky s ulicí Doříčan. Ještě do dnešního pozdního odpoledne počítejte s komplikacemi i na D6 na 25. až 16. kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy. Je tady uzavírka kvůli práci na vozovce, probíhá tady oprava poruch vozovky a může se tady tvořit kolona vozidel, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topí

Je 11:30, tohle byla Katy Perry na Rádiu Praha. Pořídili jste si elektrokolo nebo máte v plánu si na dovolené nějaké půjčit? Pak byste měli dát velký pozor. Loni totiž právě počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o více než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší

0: 60 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlostní stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Maloší.
0: Doplníme opět aktuální dopravní informace. V ulici Újezd v Praze u křižovatky s Vítěznou dejte pozor, vyšetřují tady nehodu autobusu a osobního auta. Nehoda je také v Českobrodské u křižovatky nebo nedaleko křižovatky s ulicí Doříčan. Jedná se o střet dvou osobních vozidel a stejný problém, tedy havárie dvou osobních vozů, je také ve Slánské u křižovatky s Karlovarskou. I tady projíždějte velmi opatrně. Pozor na D5 na 2,5 kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov je tady odstavené porouchané auto. D5, tady máme problém i na 20,5 kilometru, ale v opačném směru, tedy od Rozvadova do Prahy, je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o kurtny z nákladního vozu. Opatrně taky na D6 na 25. až 16. kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy je uzavírka. Pracuje se tady na silnici, probíhá tady oprava povrchu vozovky a potrvá ještě do dnešního podvečera. Problémy máme také na D10. Na 10. kilometru ve směru z Prahy na Turnov havarovala dvě osobní auta. A ještě jednou D10, a to mezi 5,5 a 6,5 kilometrem ve směru z Prahy na Turnov, tady je odstavené porouchané auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Herec a dabér Daniel Rose proslul jako hlas Rose v legendárním seriálu Přátelé. Rolí během své kariéry sehrál mnohem víc. A to nejen v dabingu, ale i v divadle nebo před kamerou. O světlých i stinných stránkách hereckého řemesla v pořadu Až na dřeň.
8: V neděli po 12. hodině na rádiu.

0: 11 hodin 46 minut. Hostem Lenky Vahalové dnes bude fotografka Alžběta Jungrová. Pozve vás na novou výstavu s názvem Bez konce a začátku, kterou můžete vidět v prvorepublikové Volmanově vile v Čelákovicích. Uslyšíte, kdy je fotograf pozorovatel a kdy režisér, proč vybírala látku pro své fotografie až ve Švýcarsku a jaké by bylo focení reportážních fotografií v Pákistánu, Súdánu či Gaze, kdyby byla neviditelná. O tom bude řeč na Rádiu Praha už za pár minut hned po zprávách v poledne. Dobrý poslech i chuť k sobotnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A doplníme aktuální dopravní informace. V Českobrodské ulici v Praze, dejte pozor, nedaleko křižovatky s ulicí Doříčan havarovala dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních vozů je také stále ve Slánské u křižovatky s Karlovarskou. Opatrní buďte i v ulici Újezd u Vítězné, u křižovatky s Vítěznou, je nehoda autobusu a osobního auta. No a komplikace zůstávají i na D5 na 2,5 kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov je odstavené porouchané auto. D5, 20,5 kilometr ve směru od Rozvarova do Prahy, tady dejte pozor na předmět na vozovce, jedná se o kurtny ležící na silnici mezi jízdními pruhy. Pozor si dejte i na D6 na 25. až 16. kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy, teď momentálně neprojedete, místo je uzavřené kvůli opravě povrchu vozovky, která potrvá ještě do dnešního podvečera. Připomínám také komplikace na D10. Na 10. kilometru ve směru z Prahy na Turnov havarovala dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozor taky na D10, a to mezi 5,5 a 6,5 kilometrem ve směru z Prahy na Turnov. Je tam odstavené porouchané auto. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
4: Tata Boys.
2: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
4: Richard Miller.
2: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Je tady poledne, na rádiu Praha vám přinášíme další zprávy a já už ve studiu vítám Sabinu Vuseckou.
1: Krásné poledne všem. Zneužití náhradního mateřství se pravděpodobně stane trestným činem. Přestavbou bývalé lékárny vzniknou v pražských Letňanech tři nové ordinace. Trumpovo jméno zmizelo z Kennedyho památníku a čekáme proměnlivé počasí, teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nové trestné činy by měla do českého právního řádu přinést evropská směrnice zaměřená na boj s obchodováním s lidmi. Vymezit má například zneužívání náhradního mateřství nebo nucené sňatky.
3: Evropská unie tak chce lépe bojovat proti obchodování s lidmi. Co bude považováno za zneužití náhradního mateřství, přibližuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě. A nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
3: Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka je problém, že není v českých zákonech zakotveno náhradní mateřství vůbec.
5: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
3: Kromě zneužití náhradního mateřství má novela zavést i trestný čin nuceného sňatku nebo nezákonné osvojení.
1: Dělníci přestavují bývalou lékárnu v Místecké ulici v pražských Letňanech. Vzniknou tam tři nové ordinace praktického lékaře, pediatra a psychologa a taky společná čekárna a zázemí. Rekonstrukce bude stát 12 milionů korun, říká starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera z hnutí ANO.
6: Projekt je financován výhradně z vlastních zdrojů městské části Praha 18. Cílem projektu je posílit dostupnost zdravotní péče pro obyvatele Letňan. Dokončení předpokládáme na konci září roku 2026.
1: Legendární motocyklové závodiště Kotlina v Sedlčanech bude ode dneška připomínat stálá expozice v Městském muzeu. Slavnostní otevření začíná ve 13 hodin. Závodiště je v provozu od roku 1953 a v době největší slávy do něj jezdilo až 40 tisíc diváků, říká ředitel muzea David Hroch.
7: Expozice Příběh sedlčanské kotliny přibližuje návštěvníkovi prostředí historického závodiště propojením velkoplošných fotografií s vystavenými exponáty a se začleněním audiovizuálních a interaktivních prvků.
1: Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zmizelo z budovy Kennedyho centra. Na jeho odstranění čekali davy lidí. Památník zesnulého prezidenta Kennedyho chtěl současný prezident Trump přejmenovat po sobě. Jméno budovy se ale podle soudu nesmí změnit bez rozhodnutí kongresu. Nápis měli podle nařízení soudu pracovníci sundat do půlnoci amerického času. Na fasádě ale nakonec byl ještě o několik hodin později. Podle amerického ministerstva spravedlnosti kvůli špatnému počasí. Na jeho sundání měli pracovníci 14 dní. Tenistku Barboru Krejčíkovou čeká semifinále v Hertogenboši proti Polce Linetové. Kateřina Siňaková zabojuje na úvod v kvalifikaci o hlavní soutěž turnaje v Berlíně. Nastoupí proti Číňance Yuan. A počasí dnes bude proměnlivé, lokálně čekáme taky přehánky a teploty maximálně do 42 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. V ulici Újezd v Praze u křižovatky s Vítěznou dejte pozor, stále tady vyšetřují nehodu autobusu a osobního auta. Pozor také v Českobrodské u křižovatky s ulicí Doříčan, kde havarovala dvě osobní vozidla. Dvě osobní auta jsou po nehodě taky ve Slánské u křižovatky s Karlovarskou. Je tady opatrně. Opatrně i na D5 na 2,5 kilometru ve směru z Prahy na Rozvarově odstavené porouchané auto. D5 20. a 5. kilometr ve směru od Rozvadova do Prahy. Tady je stále hlášený předmět na vozovce. Jedná se o kurtny z nákladního vozu, tak dejte pozor. Pozor si dejte i na D10 na 10. kilometru ve směru z Prahy na Turnov, kde havarovala dvě osobní auta. A ještě jednou D10, 5. a 5. až 6. a 5. kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Tady je odstavené porouchané auto. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je fotografka Alžběta Jungrová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme rovnou pozvánkou, protože vy máte z Brusu novou výstavu, ta se jmenuje Bez konce a začátku. Zajímavé je, že není v Praze, je v Čelákovicích, ale možná ty pro naše posluchače vyrazit si do Volmanovy vily.
1: Já si myslím, že to je skvělý tip na výlet, nejen vidět moji výstavu, ale i si to současně propojit třeba s komentovanou prohlídkou vily. Takže to určitě stojí za výlet.
0: A proč Bez konce a začátku? Proč tenhle název?
1: Já jsem vlastně vytvořila takovou paralelní historii pro Volmanovou vilu, pro dům, který vlastně měl jenom krátkou etapu, kdy tam žili ty majitelé, kteří se ho postavili, pak museli odejít, byli zavřený. A já, když jsem tam poprvé vešla, jsem takový pohádkář, takže když jsem vešla do toho domu, tak vlastně se mě napadaly okamžitě příběhy a momenty a spoustu věcí, co se tam mohlo stát a nestalo. Takže a pak shodou okolností a náhod jsem se potkala se Zuzkou Karlečkou, která se o vilu stará a ona říká, my bychom tu chtěli vaší výstavu. Já jsem říkala, já bych tu strašně chtěla fotit. A vlastně takhle jsme začali pracovat na projektu a Blanka Čermáková z Trafogalerie, který se zase starý kurátorsky o ten výstavní prostor, a s kterýma už jsem spolupracovala, měla jsem u ní výstavu před pár lety. Takže vlastně najednou tři ženský, takhle si to sedlo a my jsme dva roky fotili. A vlastně já jsem vytvořila příběh nebo sérii fotografií, které nejsou časově ukotvený, nevychází to z historických faktů, je to opravdu jenom mohlo by se stát, stalo, nestalo. Tím, že jsem to vyfotila, tak už vlastně se to stalo. Proto je to Bez konce a začátku.
0: Fantazie. Takže sice na vás dýchla ta první republika, ale rozhodně neuvidíme prvorepublikové fotky.
1: Ne, to vůbec ne. Ne. On, i ten funkcionalismus už je takový jako časově nezařaditelný, není to úplně už je to takový ten futuristická vize nějaká těch 30. let, takže si myslím, že i sama ta architektura je dost časově neuchopitelná. A vlastně umožňuje mi hrozně pracovat s tou jako strohostí té architektury versus ta křehkost toho lidského bytí v rámci člověka.
0: Pro naše posluchače, kdyby náhodou neznali Volmanovu vilu, tak doufám, že se nebudete zlobit, ale je to taková středočeská vila Tugendhat.
1: Je to určitě středočeská vila Tugendhat. Ne, já si myslím, že je to opravdu skvost, jedna z perl tady okolí Prahy, co se funkcionalistické vily týče.
0: A co je zajímavé, že vy jste netiskla na klasický obyčejný papír, ale je tam keramika, sklo, látky.
1: To už je vlastně v sérii třetí moje výstava, kde pracuji a experimentuju s různýma materiálama. A já jsem vlastně první z těch výstav byl klášter v Rajhradě, kde to bylo opravdu takový urbexová část polorozpadlá toho kláštera. A my jsme narazili na problém, jak instalovat fotografie, protože dát tam v rámech klasické printy by znamenalo, že za měsíc to bude zkroucený, zničený, začne to odcházet v rámci té nestálosti těch podmínek vevnitř. Takže já jsem, já jsem si ten prostor vybrala, protože já jsem tam poprvé vešla a na mě dejchla úplně jako neuvěřitelná atmosféra, emoce, takže to úplně člověka vtáhne. Tudíž mi bylo líto to jako jenom zabít nějakýma rámama a prostě uzemnit. Tudíž jsem chtěla podpořit, vlastně propojit ty fotky, ty atmosféry, emoce z toho, zase do těch fotografií, takže jsme začali hodně shodnout takovými průhlednýma materiálama, ať to byly průhledné tapety, které jsme vraceli na ty stěny, nebo to byly právě plexiskla a látky, které tak jako vlály v tom prostoru a pohybovaly se. A od toho vlastně nadchlo to, že vlastně ta fotka není jenom samotná fotka, ale že i ta instalace potom její může do toho vnést zase další emoce a další jako pocity pro toho diváka. Ten divák se stane tak jako součástí té fotky toho mýho vlastně světa. Takže pak následovala prádelna ve fakultní nemocnici a tady vlastně ve Volmanovce to bylo poprvé, kdy já jsem celý ten koncept, celou tu výstavu už stavila přímo na tu Volmanovu vilu. Fotilo se to tam. A já vlastně ty fotografie vracím zpátky na ty místa, kde byly vyfocený, akorát je oživím tím lidským elementem, vdechnu tomu ten život a vlastně vytvářím takový přízraky na těch stěnách, na zdech, kde tam povlávají a proplouvají, že vlastně se odráží zpátky ten prostor, takže opravdu jako virtuální realitu mým snovým světem.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová a než ještě víc probereme tu výstavu Bez konce a začátku. Ta Wollmannova vila v Čelákovicích byla postavená v roce 1938. Abyste nás dostala do toho příběhu, můžete lehoučce nastínit, co se tam vlastně stalo?
2: Já nevím, jestli jsem povolaná, tady jsou mnohem lepší na to lidi, kteří by mohli vyprávět.
1: Takovou esenci
2: jenom. Wollmannový vily, tu vilu postavil továrník pan Wollmann, protože 500 metrů od domu měl továrnu velmi úspěšnou za první republiky a postavili pro svoji dceru. A myslím, že žili tam necelých 10 let společně a jeho dcera potom byla zavřená v rámci komunismu a už se nikdy do vily nevrátila. A ta vila pak byla částečně prázdná, částečně tam byla mateřská školka a vlastně v roce 90 byla v totálně dezolátním stavu, až dokud nepřišli tady současní majitelé, který se rozhodli, že ji zrekonstruujou a otevřou ji veřejnosti.
1: A když se vrátíme k té výstavě Bez konce a začátku a připomínám, ona je do 31. srpna otevřená ta výstava. Fotila jste 2 roky. Jak jste vybírala objekty, když jim tak řeknu, když nazvu takhle jednoduše modelky?
2: Je ten proces pro mě celkově, tak já pracuji s tématem ženy, ať už je to v rámci dokumentu, nebo
1: ženské
2: to výtvarný,
1: prostě.
2: Jsem žena, mám pocit, že ženám nejlíp rozumím, dokážu třeba v tom dokumentu jít nejvíc do hloubky, nejblíž se k ním dostat, protože je to i můj svět. A potom samozřejmě tyhle ty výtvarný projekty jsou nějaké jako zpracovávání mých emocí nebo mých vizí nebo něčeho. A tam mě se to nejlíp vizualizuje na té ženě, protože samozřejmě zase jsem žena, takže tam je to jasný. Jasný, ten výběr těch modelek je strašně zdlouhavý a komplikovaný proces, protože to není úplně klasický. Já nepotřebuji klasický modelky, já potřebuji někoho, s kým budu mezi náma nějaká energie, emoce, kdo mi bude sedět, kdo vlastně chápe, co chci, kdo se dokáže hejbat. Takže to jsou procesy, které trvá dlouho. Je pár holek, s kterýma pracuju už jako celý desetiletí, možná díl. A je hezký, že i společně
1: hezký,
2: stárnem.
1: Že stárnou pod rukama.
2: Že vlastně je tam strašně pěkný vidět ten vývoj. A myslím si, že jednou z toho pak vznikne taky nějaká výstava, že to budou jenom ty časozběry těch holek, s kterýma dlouhodobě pracuju. Protože vlastně oni jsou čím dál tím krásnější. Takže to je takový jako, nebo krásnější, jsou hlubší, je v tom víc těch emocí, víc záře, já vždycky říkám. Takže to, ale ten proces asi stane se, že prostě přijde modelka a vůbec to neklapne, nepoužije se to, vůbec, protože tam prostě není nějaká jiskra, nebo pro mě tam není ten drive, nebo se nedokážeme sladit na nějakou stejnou emoci. A samozřejmě ta výtvarná fotka je víc už pak režie. Já vždycky říkám, ten dokument je, tam se chci být neviditelná a v rámci zase těch výtvarných počinů, tam naopak jsem ten režisér, který to musí všechno ukočírovat dohromady, protože to je jako docela velký už tým lidí na těchto focení. Takže se prostě se stane, že si to nesedne nebo neklapne, nebo člověk jako může mít i jako blbej den, ono prostě to, že už se to focení udělá, neznamená, že to klapne, protože tam fakt na té fotce hraje každý mini detail hraje roli potom v tom výsledku, protože jak je to zmražený okamžik, tak tam prostě je všechno čitelný, takže to může být, že je člověk unavený, nebo pak jenom prostě, takže říkám, je ten proces vybírání těch holek je strašně složitý. Většina z těch, s kterými dělám dlouho, už jsou mý kamarádky a hledáme další.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová, fotografka, a je pravda, že jste scháněla i látku ve Švýcarsku pro tuhle výstavu Bez konce a začátku?
1: Já, můj muž říká, neděláš si to jednoduchý, to a právě. Má naprostou pravdu. Já vlastně tím, jak jsem začala objevovat i ten svět té instalace, tak samozřejmě se snažím s tím experimentovat a posouvat ty hranice, co ta fotka ještě snese.
0: 3D tisk.
1: 3D tisk, ano.
0: To sklo, keramika.
1: Přesně tak. A ten tisk na látku je, nebo na klasickou látku ne, ale na tyhle ty opravdu průsvitný materiály je hrozně problematický. Tady v Čechách to nikdo nedělá. Ještě mluvíme o tisku fotografie, není to, že bych chtěla barevný vzory, ale opravdu jako ta fotka musí taky svým způsobem mít nějaký standard. Takže tentokrát jsme fakt hledali strašně dlouho a nakonec mi pomohla Liběna Rochová, že mi právě dala kontakt na továrnu, kde tiskne vlastně na látky ona. Takže musím říct, že Švýcaři teda byli perfektní, všechno bylo na čas.
0: Fungovalo jako švýcarský hodinky?
1: Ano, fungovalo jako švýcarský hodinky, takže opravdu tam to bylo jako skvělá spolupráce.
0: Ale teď jako pusťte nás do té kuchyně. Vy pošlete data do Švýcarska a oni vám pošlou vaši fotku na látce.
1: Ne, to
0: jak to funguje?
1: Jako, zaprvé asi bych to bez doporučení vůbec jako neudělala. Tam vím, že Liběna se strašně potrpí na tu kvalitu, aby ty věci byly perfektní, tudíž tam jsem si byla jistá, že když je doporučí. A já jsem nejdřív poslala fotky, oni mi udělali testy vlastně na kusy látek různých asi třech druhů, různý fotky, různou tonalitu, to jsem to mi poslali zpátky domů. Já jsem dostala ty vzorky, podle toho jsme vybrali, která ta látka bude ta finální. A zase jsem poslala zpátky data a pak přišly látky. Vlastně jednoduchý.
0: Je ta výstava prodejní? Můžu si nějakou fotku koupit?
1: Je pár věcí, my jsme vybrali sérii, není celá prodejní. Já si ten prodej těch fotek vlastně docela hlídáme, aby jsme nepřehlcovali už tak přehlcený svět, takže vždycky jako vybíráme, takže jsme vybrali pár fotek, které jsou v sérii po 3 a po 5 je možnost si je koupit. Teda série znamená, od každého originálu budou buď existovat 3 kusy nebo 5 kusů finálně.
0: A je pravda, že patříte mezi, nebo jste vůbec nejdražší fotografkou v Česku?
1: Žijící fotografkou.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je fotografka Alžběta Jungrová. Kdy jste režisér a kdy jste pozorovatel? A narážím i na tu reportážní fotografii, kterou máte za sebou.
1: U toho dokumentu nebo reportáže jsem z 90%, 80% bych řekla pozorovatel. Vlastně tam si člověk přeje, aby byl mužkou, aby byl neviditelný, vlastně, aby opravdu nenarušil tu situaci nebo tu intimitu nebo ty okamžiky. Samozřejmě každý s foťákem je vždycky narušitel, ty lidi na to reagují, jsou pak nervóznější, trvá dlouho, než si zvyknou. Já teď třeba právě poslední rok a půl jezdím nebo fotím takový soubor pro pražskou záchranou službu.
0: A k teď, tomu se chci taky dostat.
1: A teď vidím, jak po tom roce a půl, dneska jsme byli dopoledne na cvičení tady na Parníku, a po tom roce a půl, jak už mě všichni znají a zdraví a vlastně už na mě skoro nereagují pak při tom focení, ale trvá to prostě tu dobu, takže u toho 100% bych si přála být opravdu, jako kdyby to šlo

0: mrkat a tím cvakat ty fotky, tak to by bylo optimální. No, ale zase je to prostě hrozně uvolňující, že není člověk pod takovým tlakem. Já jsem vlastně jenom sleduju a z toho se snažím nějakým způsobem ukomponovat a vytvořit něco, co bude mít obsahově, bude nějak nosný, než to na rozdíl od té výtvarné tvorby, kde do toho zase jako dávám v obrázně úplně všechny ty emoce a všechny věci a vlastně vytvářím tu realitu.
1: A baví vás obě polohy? Být režisérkou i pozorovatelkou?
0: Já si myslím, že kdybych neměla ten balanc přesně těch dvou světů naproti sobě, tak by to bylo skoro neúnosné, ať jedno nebo druhý, že vlastně to, že můžu si někde dejchnout a pak zase jako čerpat a zase vydávat, je strašně, strašně ozdravný, takový ozdravný proces a já mezi tím ještě živím se komerční fotkou, reklamní, takže vlastně a to je takový jako řemeslná sekce, ale ono to přelejvání je i skvělý v tom, že vlastně já se v každém tom směru pořád něco učím, jo, a že vlastně si dokážu brát věci z dokumentu třeba do komerční fotky, protože vidím krásný světlo, který asi pak na tom setu dokážu vytvořit, nebo situace, nebo pohyb. A přesně a to se učím řemeslo, který pak můžu využít v té výtvarné fotce. Jo, takže vlastně i tohle je, že se člověk furt posouvá, že nezamrzne v nějakém okamžiku, což je prostě podle mě konec každého výtvarného umělce. Je takový to, když si myslí, že už jako to je tak, takhle je to perfektní, už vlastně není schopný sám sebe dál někam posouvat. Tak to se díky tomuhle mi zatím nemůže stát.
1: Zažila jste i kritické situace v Pakistánu, Sudánu, Gaze. Kdybyste takzvaně byla neviditelná, což pro tu reportážní fotku by bylo ideální, myslíte, že ty situace by byly jiné?
0: Jo, ano, já jsem jako hodně tohle celkově jako je jedno z témat, který já jsem sobě strašně řešila, když jsem končila, nebo když jsem odcházela z téhle práce, je samozřejmě to, jak tam člověk přijede na nějakou krátkou dobu, než ty lidi vůbec jim vysvětlím. A já nejsem typ fotografa, který by asi přišel k někomu a rovnou začal, do obličeje a začal cvakat. Takže mě to trvá, jo, to není jenom jako na té druhé se, ale i mě, takže ty první třeba den, dva, tři, se opravdu jako snažím spíš jim vysvětlit, co tam dělám, ukázat dětem fotky, a vlastně nějakým způsobem nechat si zvyknout nás navzájem, aby jsme než začnu jako fotit. Takže jako vlastně nejde jít jako do hloubky. To člověk přijede a je to jiná mentalita, jiná kultura, jiný zázemí, který já vždycky říkám, koukali jsme prostě na jiný večerníčky. Takže vůbec jako pochopit jako
1: ten svět
0: je prostě jako nějaký proces. Tudíž pak samozřejmě doma se mi to dělá ještě líp a mám větší šanci trošku jako zapadnout, když to pak jako když... Takže si myslím, že určitě, ale pak je i otázka jako vlastně, a to je bohužel s tím, jak se vyvíjí média a vlastně sociální sítě, rychlost těch zpravodajství, je, že člověk stojí na tom místě, já nevím, v Gaze a říká si, stalo by se to, kdybych tu nebyla já, že vlastně jsme i částečně, jako může ten novinář nebo ten fotograf nebo kameraman být jako strůjce, protože ty lidi chtějí, aby bylo vidět, jak jsou na tom špatně nebo něco, takže jako ta morální odpovědnost za to, jestli nenese člověk vinu za to, že já nevím, někdo po někom hodí kamenem nebo teď to zjednodušuju, abych jako přiblížila tu situaci, je vlastně potom strašně tvrdá. Třeba pro mě je to vlastně dilema, který je skoro neřešitelný, jestli není lepší, když jsou tam lokální fotografové, nebo v dnešní době už ty opravdu jako ty se dá fotit mobilem, jestli ta přítomnost jako není víc jako vyvolávající konflikty, podporující vlastně to, že ty lidi chtějí jako ukázat. No, takže tohle všechno jsou témata, které jsou spojené s tím dokumentem a s tou viditelností a neviditelností.
2: Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová. A já jsem vyhodila na Instagram otázkové okno. Přišlo tam pár dotazů a s tím, o čem se teď bavíme, tak tam padl velmi zajímavý dotaz. Jak v současné době jako laik rozeznáme AI fotku právě, která je nám předkládána, že je zaručeně z nějaké kritické oblasti? Jak to poznáme?
1: Nepoznáme. Rozhodně ne na sociálních sítích v té velikosti, v které to vidíme. Já to nepoznám, i když nejsem žádný expert na AI. My musíme z mýho pohledu, teda samozřejmě my musíme upravit celkově ten systém. Zaprvé AI není fotka. Prostě je to jako z principu fotografie proud fotonů dopadajících na světlo citlivou vrstvu, to je definice fotografie, tudíž prostě tady jsme mimo úplně tu definici. Takže celý tohleto přejmenovat, předefinovat a potom prostě jako z mýho pohledu by mělo jasně existovat označení té fotky.
0: Což se ale neděje.
1: Což se neděje, takže musí vzniknout něco jako vzdělávání dětí už jako od první třídy, ať si ověřují informace, ať se naučí vůbec hledat ty zdroje, hledat tři kanály, z kterých si to ověří. To je pro mě jako to by měla být místo podle mě přírodopisu, ne, teď nechci vyhodit přírodopis, ale měl by to být předmět, protože oni s tím budou šíleně bojovat.
0: Jak do světa fotky vstupuje umělá inteligence? Jak to vnímáte?
1: Já třeba z té komerce jsem zvyklá už roky na 3D montáže, takže vlastně jsem zvyklá, že já napifotím něco, ale někdo tam dodělá vlastně třeba, já nevím, chmel, nebo který zrovna tady není, tak se tam opravdu vymodeluje ve 3Dčku, my tomu říkáme vymodeluje ve 3D, a vypadá to naprosto věrohodně, což je trošku teď ta AI, ale která to umožnila opravdu masově. Tohle byly dřív, byly ty 3D retušeři, byly takové jako drahá, velmi drahá práce. Teď každý si může vyrobit vlastně doma v té fotce cokoliv. Z mýho pohledu prostě je to nebezpečný nástroj. Já to třeba vůbec nevyužívám. Myslím si, že pak, jak říkám, no, já jsem fotograf, dělám fotky, nedělám koláže, což pro mě ta AI spíše nějaký jako smontovaný. A další věci my strašně řešíme právně ošetření, jako, protože vy můžete zadat, já chci vytvořit fotku, která bude vypadat jako od Alžběty Jungrové. Ono to udělá, ale tak jako kdo je potom tvůrce té věci. Jo, takže já si myslím, že vlastně ten vývoj byl rychlejší, než jsme my předpokládali. Neumíme to teď úplně uchopit, protože se to stalo tak strašně rychle a samozřejmě všichni chtějí ty filtry do těch telefonů, aby vypadaly krásně, nebo je, takže ten tlak je tam obrovský. Takže říkám, tam by prostě se mělo celkově jakoby nějakým způsobem přistoupit k té věci a definovat jí.
0: Já jsem ale naivní a doufám, že práci vás fotografů AI prostě nenahradí.
1: Já si myslím, že 100% ne. Tak ono to není...
0: Lidi to neocení. Neocení výstavu fotek z umělé inteligence.
1: Já mě to ani nebaví upřímně celkově. Jako je to hezký, když kočička vaří prostě vajíčka, je to vtipný, ale to máme animovaný filmy, tak dobrý, tak tam ten směr je jasný, místo Walt Disney, tady bude prostě AI uvádí. Prostě. Ale ono teď je samozřejmě, všichni jsou nadšený z těch vlastně takových surrealistických montáží, jako já nevím, Velká chobotnice jde někde v městě. Nebo něco. Ale myslím si, že tohle se vyčerpá.
0: Kůl, co hraje tenis.
1: Ale já si myslím, že se vyčerpá celkově i ten kult toho, jak všichni teď se snaží být krásný a vyretušovaný a prostě všichni vypadají víceméně stejně. Skoro jako člověk nepozná je pak v realitě, že to jsou oni, protože tam mají ty, že si myslím, že ta originalita a ta individualita a vlastně to se stane, doufám, jako tím zajímavým, každý jsme krásný právě tím, jak jsme třeba jiný, odlišný, že vlastně možná to vytvoří právě tenhle ten směr, který by mohl začít jít dobrou cestou.

0: Jsme ve finále, se mnou je stále Alžběta Jungrová a mám tady krásné datum 8. prosince 1857. A to vznikla Pražská záchranka.
1: A teď příští rok bude 170 let výročí a my právě chystáme knihu, kde já vlastně už rok a půl, další rok budu ještě fotit a jdu napříč všema těma odvětvíma, takže jsem na call centru, jezdím se záchranářema, jezdím s inspektorem, jezdím s doktorama, byla jsem se podívat, kde se opravuju auta, opravdu jdu jako napříč všema těma kategoriema, je to strašně zajímavý a opravdu i ta práce, kterou ty lidi dělají, je neskutečná, všechen můj obdiv, respekt. Mm. Já jsem se úplně zamilovala, kdybych nebyla fotograf, tak budu chtít být záchranář, protože i ten kolektiv je skvělý. Opravdu jako, já jsem úplně nadšená, jsem strašně hrdá a pyšná na tu záchranku, protože si myslím, že my máme jednu z nejlepších záchranných služeb na světě.
0: Dokonce to je jedna z nejstarších, ne-li nejstarší v Evropě, naše záchranka.
1: A opravdu ty lidi jsou v první linii, jsou neuvěřitelně laskaví při tom, co dělají, při tom, jak se k ním ty lidi chovají. Je to fakt jako radost je vidět pracovat.
0: Ale mě okamžitě napadlo, k jakým různým situacím jste se dostala.
1: Teď už snad úplně ke všem. Teda musím říct, že je to...
0: Od narození miminka až a teď ty tři tečky, co nechci domýšlet.
1: Všechno. Samozřejmě je to součást prostě života. Život a smrt je to prostě běh našich životů, všech našich životů. Takže to člověk tak bere. Někdy je to samozřejmě strašně smutný. Já jsem na začátku jak jsem byla jako natěšená, tak jsem si vzala tři směny, tři dny v týdnu po sobě a v pátek jsem byla tak psychicky na dně vyřízená, opravdu jsem unavená, smutná, že jsem říkala už nikdy, budu chodit jeden den v týdnu, to je tak, jako aby se s tím člověk pak jako vypořádal a zase mohl jít na tu další směnu. Ale je to život, no, prostě tohle všechno je součást našich životů, ono my to nechceme vidět, my ty věci nechceme jako slyšet, ale prostě tak to je a je skvělý, že tady máme nějakou instituci, která se o nás v tomhletom stará dělá to prostě fantasticky.
0: A stalo se někdy, že vám řekli, Alžběto, teď ne. Nepůjdete s foťákem?
1: Ne, nestalo, opravdu jsme, tak já samozřejmě nepůjdu ven s ničím, co by bylo komukoliv nepříjemný. Jako
0: zahrnou nějaké etiky.
1: Mojí etiky, která je docela přísná a vlastně si myslím, jako já tam vůbec bych byla ráda, kdyby tam nebyly v obličeji žádných pacientů, protože samozřejmě tady je to tak jako diskutabilní. A takže se vyhýbám, vymyslela jsem si celý takový svůj koncept z konceptu, že vlastně se snažím, aby opravdu byla vždycky nějaká ruka nebo něco předtím, abych to nemusela úplně jako rozmazávat potom ty obličeje nebo něco, ale že fakt je to už v rámci té kompozice, že to uhraju tak, aby tam ty lidi, pro mě jsou samozřejmě nejdůležitější ty emoce těch záchranářů a ta jejich práce v tomhle tom souboru, který děláme, tudíž mi ani tak nejde o ty pacienty. Takže to, ale vlastně já vždycky říkám, že nikdy nevydám fotku, na který je člověk v situaci, v který bych nechtěla, aby mě viděla moje máma. Takže tam je pro mě jasná hranice, takže ty věci zůstanou v nějakém archivu 100% čas a možná za 100 let se použijou, až tady nebudou ani děti, ani praděti, jako vnoučata těch lidí, kteří na tom jsou. Ale určitě teď chci udělat krásnou knihu, protože ta záchranka si to strašně zaslouží.
0: Se mnou byla fotografka Alžběta Jungrová. Moc děkujeme.
1: Já moc děkuju.

0: Je 13 hodin, ve studiu Rádia Praha je už připravená Sabina Vosecká a má pro nás další zprávy. Ahoj.
1: Hezké odpoledne, ahoj. Montessori škola v pražských Bokovicích bude nově spádová pro děti z celé Prahy 6. Eva Farná dnes slaví na scéně 20 let, zaspívá před vyprodaným Edenem. Basketbalisté Pardubic a Nymburka se utkají v 6. ligovém finále a počasí dnes bude proměnlivé, teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vedení Prahy 6 osamostatní Montessori školu od základní školy na Dlouhém Lánu ve Vokovicích. Schválili to radní městské části. Nově by měla být spádová pro zájemce z celého území Prahy 6. Podle místostarostky Mariany Čapkové z Prahy sobě by se taky měla přestěhovat do vlastní budovy v areálu školy na Dlouhém Lánu.
3: Tam bychom měli mít jasno do konce roku 2026, jestli je možno stavět na pozemku, a pokud bychom zjistili, že ano, tak by potom následoval celý participační proces se školou, s rodiči, s veřejností, se sousedy.
1: Vlaky začnou zítra jezdit v Česku podle nových jízdních řádů. Ve středních Čechách železničáři obnoví provoz na trati z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku, kde budou vlaky Regio Spider jezdit o víkendech. Ze zadní Třebáně do Lochovice na Berounsku budou moct nově cestující využít taky nízkopodlažní jednotky Regionova se samoobslužným odbavením. Z Rakovníka do Bochova v Karlovarském kraji jezdí taky nový přímý rekreační vlak. Eva Farná dnes jako první česká žena v historii vystoupí v pražském Edenu. Největším koncertem své kariéry zpěvačka oslaví 20 let na scéně. Stadion s kapacitou 35 tisíc diváků vyprodala už rok před koncertem.
4: Pořád přemýšlím, jestli to je dostatečně dobrý vlastně. A pak si pustím to, že ta moje představa v hlavě to nikdo nezná a já tam dám 100% toho, co jsme stihli a zvládli připravit. A doufám, že lidi budou s tím spokojený. No a doufám, že ano.
5: Říká zpěvačka Eva Farná v rozhovoru pro Radiožurnál. V pražském Edenu nevystoupí jen jednou, ale hned třikrát, čímž vyrovná rekord v počtu koncertů na vršovickém stadionu, který zatím drží Marek Ztracený. Na koncert, na kterém zpěvačka spolupracuje s desítkami hudebníků a tanečníků, si připravila i několik nových skladeb. Tu poslední z nich, nazvanou Neříkej, co má se stát, vydala Eva Farná jen 2 dny před koncertem. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Finálová série mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka pokračuje 6. zápasem. Hrát se bude v hale Dašická od 17 hodin. Nymburští vedou 3-2 na zápasy a pokud dnes uspějí, obhájí mistrovský titul. A ještě přidáváme v krátkosti počasí. Čekejte proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami, teploty maximálně 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A taky v této chvíli pro vás máme aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. Začneme ulicí konkrétně na Petřinách, nedaleko křižovatky se Stamicovou. Havarovalo osobní a nákladní vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Provoz na kolejích by neměl být blokovaný. Na sjezdu z Českobrodské na Průmyslovou směrem na Hloubětín havarovala 2 osobní auta. I tady opatrně. Komplikace máme i na D6. 25. až 16. kilometr na trase z Karlových Varů do Prahy. Tady je silnice uzavřená kvůli opravě povrchu vozovky. Potrvá to ještě do dnešního podvečera. A připojím ještě Rašínovo nábřeží, kde probíhají mezi křižovatkami ulic Plavecká a Dřevná v Praze 2 práce na vodovodním potrubí. Jeden jízdní pruh je tady uzavřený a jezdí se po tramvajových kolejích. S omezením počítejte do 14. června. A šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré sobotní odpoledne, je s vámi víkendová Praha s datem 13. června a dnešní den trvá už 13 hodin a 5,5 minuty. Centrum architektury a městského plánování v Praze se v těchto dnech mění na jednu velkou uměleckou laboratoř. Proč, to si řekneme už za necelou půl hodinu. A před námi jsou i další hity. Čekají nás Leony a Callum Scott. Baby, won't you stay for me? Justin Wellington a Small Jam. Nebo Madonna a Sabrina Carpenter. Skvělý den i poslech vám přeje Vláďa Maloš.

0: Ve víkendové Praze dospíval Lenny Kravitz, je po čtvrt na dvě. Přejeme krásné sobotní odpoledne. O tomto víkendu si můžete užít opět Design Market Léto. Na výstavišti v Holešovicích vás čeká další z tradičních výběrových trhů autorské tvorby. Design Market pravidelně představuje lokální designéry a výrobce nejenom z České republiky, ale taky ze Slovenska, Maďarska, Rakouska nebo Ukrajiny. Jako obvykle tu najdete originální módu, šperky, doplňky, dětské zboží, taky porcelán, papírenské zboží i delikatesy. Design Market Léto potrvá vždy od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma a sebou si můžete vzít i vaše čtyřnohé mazlíčky. Více se dozvíte i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije. Rádio Praha.
1: Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu radnice najdete v nejmenší pražské čtvrti zvané

0: Doplníme aktuální dopravní informace. V ulici Na Petřinách v Praze nedaleko křižovatky se Stamicovou, dejte pozor, je tady nehoda osobního auta a nákladního. Na sjezdu z Českobrodské na Průmyslovou směrem do Hloubětína havarovala dvě osobní auta. Je tady opatrně. Pozor také, Strahovský tunel je ve směru na Břevnov uzavřený kvůli probíhající pravidelné údržbě. Práce potrvají do zítřejšího, tedy nedělního rána. Na Rašínově nábřeží probíhají mezi křižovatkami ulice Plavecká a Dřevná v Praze 2 práce na vodovodním potrubí. Jeden jízdní pruh je uzavřený a jezdí se po tramvajových kolejích. S omezením počítejte do 14. června. A ještě doplním ulici Na 50. v Praze 10, kde je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: pak, že je 13. nešťastné číslo, protože dnes je 13. června, je sobota, venku to počasí sice je takové nevyspytatelné, ale užíváme si další víkendový den a já doufám, že se vám všem skvěle vydaří. Zvuky nářadí, tak je prach, ale i koncentrace na práci. Tak tohle všechno se v těchto dnech odehrává v Centru architektury a městského plánování v Praze. Budovu Prágových kostek, kde centrum sídlí, totiž čeká rekonstrukce a tak se sem na posledních pár dní přemístili umělci, kteří prostor proměnili na jednu velkou uměleckou laboratoř. Víc už naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Je skvělý, že to místo, které bylo dlouhodobě nedotknutelné a vlastně ve všech těch výstavách se držela jediná věc, a to je, že je to bílá stěna, na kterou se promítá.
2: Popisuje mi umělec Vladimír 518, který spolu s Davidem Bémem a Jiřím Frantou tvoří umělecké dílo na bývalou projekční stěnu.
1: Na konci té životnosti vlastně se na ní maluje. Já zrovna přenáším teď na tu zeď vlastně originální konstrukci tady toho baráku, protože on zvenku sice působí, jak kdyby byl třeba z betonu, ale není. Je to

0: barák, který má vlastně lehkou ocelovou konstrukci, kterou udělali Vítkovický železárny.
1: Už teď v průběhu, co dílo teprve vzniká, může kdokoliv přijít a sledovat umělce při práci.
0: Je to otevřený, jako lidi jsou zvaní. Přišlo nám jako správný tu výstavu koncipovat tak, že to je vlastně otevřený workshop, do kterého lidi můžou vstupovat a vidět jako ten proces a vlastně sami se přijít rozloučit s tím barákem. Jako to není jenom o nás, ale je to hlavně o nich. Protože ty lidi, kteří se sem vracejí, tak těch výstav tady viděli hodně, chodili sem na přednášky, na projekce filmů, na prezentace, jako soutěží, já nevím, co všechno se tady dělalo, do kavárny, do knihovny, že jo. A najednou prostě uvidí, jak to tady EPOS pomalu rozebírá a my to pomalováváme a jsou tady prostě sochy, které visí vzhůru nohama nebo se tady točejí.
1: Podle kurátorky výstavy Denisy Václavové se do akce zapojí celkem 15 umělců, kteří využívají nejen vnitřní, ale i venkovní prostory.
2: Umělci budou pracovat několik dní a budou se sem i vracet a budou na sebe nějak reagovat a navazovat.
3: My teď sedíme uvnitř, ale ta umělecká díla lidé najdou i venku a v okolí kempu.
2: Můžou vidět dílo Krištofa Kintery, který je v dialogu s celým areálem Emmaus, nebo třeba můžou objevit vzkaz od brněnského street artového umělce Tima.
1: Dílo bude hotové 25. června, kdy kemp chystá pro návštěvníky celodenní festival. Ten zároveň pomyslně uzavře jednu kapitolu před chystanou rekonstrukcí. Sabina Vosická, Rádio Praha.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Malošík.
6: A jdeme na dopravu. Jak to vypadá na silnicích, tak v Praze máme stále problém v ulici Na Petřinách. Nedaleko křižovatky se Stamicovou je střet osobního a nákladního vozidla. Ještě stále tam máme hlášené problémy, tak opatrně. Pár minut ještě potrvá problém také na sjezdu z Českobrodské na Průmyslovou směrem do Hloubětína. Tady havarovala dvě osobní auta. V Libušské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kyvadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. A v Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. A to až do 30. června. A dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je krátce po 14:45, přejeme pěkné sobotní odpoledne. Botanická zahrada v Troji se od 5. do 14. června proměnila v místo inspirované Japonskem. Víc než stovka výjimečných bonsají, ukázky tradičního umění, taky workshopy, komentované prohlídky i víkendový festivalový program, tak to všechno vás tu čeká do neděle, tedy do zítřka, na festivalu bonsai a japonské kultury. Letošní přehlídka je také soutěžní a o nejkrásnější bonsai mohou hlasovat i sami návštěvníci. Detaily najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Připomínám tedy komplikace, které jsou v Libušské ulici v Praze 12. Tam je kromě tedy kvůli opravě povrchu vozovky kevadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. Pozor také ve Vinohradské ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. V ulici k Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: 2 dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: se rozjíždějí další zprávy s Vaškem Millerem. Vašku, vítám tě ve studiu.
1: Díky, Vláďo, a hezké odpoledne. Představou bývalé lékárny vzniknou v Letňanech tři nové ordinace. Český trestní zákoník čekají nejspíš rozsáhlé změny. Očekávané memorandum o porozumění mezi Washingtonem a Teheránem má vést k otevření Hormuzského průlivu. Zítra bude oblačno s místními přehánkami, teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci představují bývalou lékárnu v Místecké ulici v Letňanech. Vzniknou tam tři nové ordinace praktického lékaře, pediatra a psychologa a také společná čekárna a zázemí. Rekonstrukce bude stát 12 milionů korun, říká starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera z hnutí ANO.
3: Projekt je financován výhradně z vlastních zdrojů městské části Praha 18. Cílem projektu je posílit dostupnost zdravotní péče pro obyvatele Letňan. Dokončení předpokládáme na konci září roku 2026.
1: Hned několik změn trestního zákoníku připravila vládní koalice. Plánuje celkem 7 novel a každá se navíc zaměřuje na něco jiného. Některé míří na vyšší ochranu osob, jako je zpřísněný trestů za týrání nebo na prevenci obchodování s lidmi. Další zavádí tvrdší postihy za řízení pod vlivem návykových látek nebo znovu převádí neplacení výživného na trestní čin. Podle části opozice je ve změnách zmatek a například podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka měla být připravena spíš komplexní novela.
4: Ta vláda chce za každou cenu se zavděčit, na každou aktuální kauzu reaguje změnou trestních předpisů, ale rozhodně to nevede ani k větší vymahatelnosti práva, ani k větší kvalitě českého právního prostředí.
1: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je ale dobře, že jsou návrhy rozdělené. Každý se točí zabývá jinou trestní oblastí. Některé větrné elektrárny a historické mlýny se dnes mimořádně otevřely návštěvníkům. Do akce, která se pojí ke Světovému dni větru, se zapojilo 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se mohou podívat nejen do technického zázemí, ale také třeba je čeká odborný výklad o fungování větrných elektráren, jejich údržbě a významu pro energetiku. Americko-íránské memorandum o porozumění by mělo vést k zastavení boju a otevření Hormuzského průlivu, uvedl to íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Írán by nechal plout nákladní lodě a Spojené státy by ukončily blokádu íránských přístavů. Araghchi řekl, že podpis memoranda je velmi blízko. Podobně se vyjádřil i americký prezident Donald Trump.
5: Očekávané memorandum o porozumění ještě není samotnou smlouvou o ukončení války, které by mělo vést 60 dnů trvající příměří a postupné otevírání Hormuzské úžiny. Až pak přijdou na řadu klíčové rozhovory o íránském jaderném programu. Podle amerických zpravodajských služeb zasypal Írán bezmála půl tuny vysoce obohaceného uranu v hlubinách velmi těžce přístupného místa. Washington přitom usiluje o to, aby se materiál dostal z Íránu pryč. Součástí rozhovorů není Izrael, který na konci února napadl Írán společně se Spojenými státy. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ovládl v Portugalsku na mistrovství Evropy závod na 1000 metrů. Josef Dostál skončil mezi kajakáři na stejné vzdálenosti čtvrtý. Na trati 200 metrů obsadil Antonín Hrabal i Denisa Říhová 6. místo a český čtyřkajak finišoval na 500 na 7. příčce. A teniska Barbora Krejčíková si po 2 letech zahraje o titul. V semifinále turnaje Hveto Gemboši porazila 6-3 a 7-6 Linetovou z Polska. V Praze bude zítra oblačno, od severu s místními přehánkami, večer ustávání srážek, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 18 až 20, čerstvý západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zaslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor, v Praze ve Vídeňské ulici nedaleko křižovatky s Ružinovskou havarovala dvě osobní auta a v místě neprojedete levým jízdním pruhem. Komplikace máme také ve Strahovském tunelu. Ve směru na Břevnov je uzavřený kvůli probíhající pravidelné údržbě. Práce potrvají do nedělního, tedy zítřejšího rána. V ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. omezený. Průjezd je možný pouze ve směru od ulice Bořivojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. A ještě připojíme Rašínovo nábřeží. Tady probíhají mezi křižovatkami ulic Plavecká a Dřevná v Praze 2 práce na vodovodním potrubí. Jeden jízdní pruh je tady uzavřený a jezdí se po tramvajových kolejích. S omezením počítejte do 14. června. A přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezkou sobotu vám všem, dnes je 13. června a teď taky 6 minut po 14. hodině. 20 let manželství naruší nevěra a další problémy. Pomůže párová terapie? V novém divadelním představení Zpráva o stavu manželství se představí Beata Kaňoková a Petr Konáš. A jak v příštích minutách uslyšíte, diváci tentokrát nezamíří do sálu. Tvůrci pro hraní zvolili netradiční prostor kavárny divadla ABC. A ve víkendové Praze se k nám připojí i Lola Young. Dermot Kennedy. So kiss me the way that you would if we died tonight. A taky kapela Čenesky. Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu zrada. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Takhle znělo selhání v podání kapely Činasky. Je krátce po čtvrt na tři, sobotní odpoledne na Rádiu Praha pokračuje. Dnes nás čeká pražská muzejní noc, a to od 19 do 24 hodin. Přes 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí vám tak opět otevře své brány. Podíváte se do míst, kam se normálně nedostanete. Těšit se můžete na pestrý doprovodný program a spoustu zajímavostí. K pražské muzejní noci se připojí i Český rozhlas. Můžete navštívit naši galerii Vinohradská 12, kde se seznámíte s historií i současností rozhlasového vysílání a prohlédnete si nejrůznější techniku. Podrobnější informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A jak to vypadá na silnicích, tak začneme nehodou v Praze, konkrétně v Vídeňské ulici u křižovatky s Ružinovskou, tady havarovala dvě osobní auta a v místě neprojedete levým jízdním pruhem. Problémy máme také kvůli omezením či uzavírkám. Například v Novopatské ulici v Praze 9 probíhají práce na silnici. Jedná se o přípravné práce před rekonstrukcí k Belské ulici a v místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. S omezením v tomto místě počítejte do 16. srpna. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převrený do protisměru. Obousměrně provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A ještě připojím D5 dál od Prahy, pokud jedete z Prahy směrem na Rozvarov, tak opatrně mezi 83. a 5. až 89. kilometrem v místě hlášený předmět na vozovce. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: V sobotní víkendové Praze dospíval Dermot Kennedy, za chvíli Lola Young nebo skupina AHA. Poslední nadějí na záchranu manželství Toma a Louise je párová terapie. Petr Konáš a Beata Kaňoková jako herci představují v nové inscenaci Městských divadel pražských manželský pár, který má problém. Premiéra s názvem Zpráva o stavu manželství bude už dnes a hraje se v novém divadelním prostoru kavárny divadla ABC.
1: No, byla si mi nevěrná, ukáže se, že je to moje chyba. Díky polepšujícím okolnostem. Zkrátka ti napíše Jankoše. Prosím, milá Louise, užijte si to. Máte nárok na 10 nevěr, jestli chcete.
2: Manželský poradník nic takového neřekl.
3: Nová inscenace Zpráva o stavu manželství Městských divadel pražských je o kolabujícím vztahu Toma a Louise. Před párovou terapií pravidelně mluví o svých problémech. Řeší třeba nevěru, která do jejich manželství zasáhla.
4: Louise je jednou z protagonistů tohohle krásného konverzačního duelu a žije teda se svým manželem 20 let. Je to ona, kdo se dopustil nevěry.
5: Tom je takový klasický jako vyhnívač. A možná, že kdyby ty věci jako na tom stole pomyslným uklidil o týden dřív, a ne až jako po roce, tak možná, že se do tohohle bodu vůbec nedostali, ale bohužel se stalo. A přijde mi na tom sympatický, jak zmínila Beata, že vlastně ta nevěrná je ta žena. Že mám pocit, jako, že konečně se to trošku taky vyvažuje, tahle ta problematika, že většinou jako, že to dostávali prostě na hrb jako chlapi.
3: Říkají o svých rolích Beata Kaňoková a Petr Konáš. Herci se výjimečně nepohybují na klasickém jevišti, ale v kavárně divadla ABC. Na vyvýšené pódium v rohu místnosti se sotva vejdou kožený gauč a křesla rozestavěná kolem konferenčního stolku. Protagonisté ale dlouho sedět nevydrží. Konverzační komedie sází na svižné dialogy, absurdní hádky i bizarní metafory o manželství.
2: Ty jsi hlasoval pro ten zatracený Brexit? Na stůli všem těm hovorům, které jsme o tom vedli?
1: A to chtěl velký koule vysvědělat, víš?
6: Jelikož je ta hra založená pouze na dramatickém dialogu, jsou tam jenom dva herci, tak nebylo potřeba vytvářet prostředí na jevišti, ale dovolili jsme si jít sem, kde je atmosféra komorní, diváci můžou být zcela nablízko hercům, takže není potřeba nějakým způsobem přehrávat a můžeme si dovolit nějaký, řekněme, autentičtější, civilnější herectví.
3: Vysvětluje režisér Jakub Šmíd. S herci má za sebou měsíc zkoušení. Výsledek představí publiku 13. června od 19 hodin v pražském divadle ABC. Filip Svoboda, Český rozhlas.
7: Víkendová Praha.
8: A Vláďa Malošík.
0: A kde vás na silnicích v Praze a okolí čekají problémy, tak je to třeba Vídeňská ulice u křižovatky s Ružinovskou. Tam havarovala dvě osobní auta. V místě teď neprojedete levým jízdním pruhem. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. V ulici k Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17.

0: 15. července. A kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kvadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. Omezení v tomto místě potrvá do 17. července. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Kateřina Maria Tichá na Rádiu Praha, je krátce po 3:15. Dnes probíhá v pražské zoologické zahradě seznamování hravou formou s životem wombatů, méně známých vačnatců z příbuzenstva koal. U nás je najdete právě jen v Zoo Praha. Zítra, tedy v neděli, se pak v zoo ohlédnete za úspěšnými 15 roky klíčového projektu Návrat divokých koní a blíže poznáte kriticky ohrožené koně Převalského. A stejně jako každý víkend se můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Podrobné informace k programu i celý rozpis najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A vrátíme se k aktuálním dopravním informacím. Vídeňská ulice v Praze, dejte pozor, nedaleko křižovatky s Ružinovskou, tam máme hlášenu nehodu dvou osobních aut, kvůli tomu neprojedete v místě levým jízdním pruhem. Komplikace, ty jsou teď také na dalších místech, ať už je to třeba Strahovský tunel ve směru na Břevnově uzavřený kvůli probíhající pravidelné údržbě, práce potrvají do zítřejšího, tedy nedělního rána. V ulici Ondříčkova v Praze 3, tam máme problém, probíhají tam práce na silnici a mezi Málerovými sady a Bořivojovou ulicí neprojedete. Uzavírka tady potrvá do 14. června. Na Rašínově nábřeží probíhají mezi křižovatkami ulic Plavecká a Dřevná v Praze 2 práce na vodovodním potrubí. Jeden jízdní pruh je tady uzavřený a jezdí se po tramvajových kolejích s omezením počítejte do 14. června. A ještě doplním Libušskou ulici v Praze 12, kde je kvůli opravě povrchu vozovky kevadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. Práce v tomto místě potrvají do 18. června. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Už se mnou opět Václav Miller a přináší zprávy v 15 hodin. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobré odpoledne. Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic. Policie loni evidovala o třetinu nehod elektrokol víc než minulý rok. Fotbalisté Spojených států vstoupili do mistrovství světa bez prezidenta Trumpa v hledišti. Na zítra bude v Praze oblačno s místními přehánkami, teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pětou v Lidicích dnes lidé ustili památku obětí vyhlazené obce. Nacisti vesnici vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté popravili muže, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. Celkem přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná Muzeum památek Lidice, říká jeho ředitel a historik Eduard Stehlík.
3: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době jsou mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, protože v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje.
1: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance. Zjistil to server iRozhlas. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřolt.
4: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
1: Bez Donalda Trumpa v hledišti vstoupili fotbalisté Spojených států do domácího mistrovství světa, které se v jejich zemi koná po 32 letech. Paraguay porazili 4-1 v Los Angeles, kde se na poslední chvíli podařilo odvrátit stávku kuchařů a pokladních pracujících na stadionu.
5: 70 tisíc Američanů na tribunách Sophie Stadium přivítalo šampionát zpět ve své zemi s vášní, kterou se mohli směle srovnávat s Mexičany na azteckém stadionu o den dříve. Pochvaloval si to i kouč amerického týmu Mauricio Pochettino. Prezident Trump na utkání nedorazil, podle Bílého domu se víc zapojí v dalších fázích šampionátu. Víc než 2000 pracovníků, kteří zajišťují občerstvení a další služby na stadionu, se těsně před turnajem dohodli na zvýšení platů. Stále si ale vyhrazují právo stávkovat, pokud by jejich bezpečnost během mistrovství ohrozilo působení agentů imigračního úřadu ICE. Z Los Angeles Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: O půlnoci stoupí do mistrovství světa Brazílie. V New Jersey se utká s Marokem a na světovém šampionátu Kanárky poprvé povede zahraniční trenér Ital Carlo Ancelotti.
6: Je to pro mě nová zkušenost, něco speciálního. Mám velkou zodpovědnost a taky je to velká čest. Reprezentovat nejúspěšnější národní tým v historii světových šampionátů. Takže dvě věci, zodpovědnost a čest.
1: Už v 21 hodin začne na mistrovství světa utkání mezi Katarem a Švýcarskem. Zítra ve 3 hodiny ráno českého času proti sobě nastoupí Haiti a Skotsko a o 3 hodiny později se bude hrát zápas Austrálie-Turecko. Zítra bude v Praze oblačno, od severu s místními přehánkami, večer ustávání srážek, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 18 až 20. Čerstvý západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zeslábne.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor, ve Vídeňské ulici v Praze u křižovatky s Ružinovskou máme nehodu dvouosobních aut. V místě neprojedete levým místním pruhem. V Vybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. Omezení tady potrvá do 23. února 2027. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A ještě připojíme Novopatskou v Praze 9, probíhají tady práce na silnici. Jedná se o přípravné práce před rekonstrukcí k Belské ulici a v místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. S omezením v tomto místě počítejte do 16. srpna. Ještě šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 15 hodin 6,5 minuty a sobotní víkendová Praha za okamžik pokračuje dalším tématem. Měsíc věnovaný Václavu Havlovi, dobrodružný seriál pro děti i živé debaty z festivalů. Český rozhlas odhalil, co chystá pro své posluchače do konce letošního roku. A na co konkrétně se můžete těšit, tak to od nás uslyšíte už v 15:30. Ještě písničky, o ty se postará Shakira. Tom Walker. A přidá se k nám taky Anne-Marie. Dobrou náladu i posle vám přeje vláda.

0: 15:18 s vámi je Rádio Praha, přejeme krásné sobotní odpoledne, dnes s datem 13. června, tak ať ta třináctka přinese všem jen a jen štěstí. Sobota je sice super, ale už zítra v neděli můžete vyrazit k Vltavě i na nákupy. Rašínovo nábřeží ovládne mezi 10. a 17. hodinou další Mint Market, na který se sjedou tvůrci a designéři z celé České republiky. Zavedené trhy s originálními výrobky všeho druhu nabídnou jako vždy i dobré jídlo a pití a své kolekce představí přes 100 pečlivě vybraných značek. Pokud chcete vědět víc, mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz. No taky dnes v tom jedeme s vámi. Vídeňská ulice v Praze, tady máme stále problém nedaleko křižovatky s Ružinovskou. Je to nehoda dvou osobních aut, která tady komplikuje provoz. V místě neprojedete levým jízdním pruhem. No a problémů je v Praze mnohem víc, například v Sulické ulici v Praze 4. Tady je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. V ulici Na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. A ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tak to byla kanadská kapela Nickelback na rádiu Praha. Český rozhlas zveřejnil, na co se můžete těšit ve vysílání do konce letošního roku. Chystáme například rozsáhlý měsíční projekt věnovaný Václavu Havlovi. V září totiž uplyne 90 let od jeho narození.
1: Docela vítám tuto iniciativu, protože dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti spíš pomocí rozhlasu než televize.
2: Nedožité devadesátiny Václava Havla připomene projekt Slyšet Havla. Odstartuje 7. září nalezeným rozhovorem bývalého prezidenta se spisovatelem a publicistou Ferdinandem Peroutkou v New Yorku. A celý měsíc poběží seriál Hovory z Lán, připomíná programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček.
3: Radiožurnál chystá takový seriál 30 momentů, v nichž Václav Havel reaguje na důležité události těch 90. let, jako je třeba vítězství hokejistů v Naganu nebo jeho svatba s Dagmar Veškrnovou.
2: Seriál skončí živým vysíláním radiožurnálu Právě z Lán. Rozhlas ale chystá i další novinky, třeba letní speciály a četby. Pro děti připravuje nový sportovní hraný seriál Bitva o diamant. Jak se nahrává, popisuje člen Dismanova dětského rozhlasového souboru Jaroslav Šťastný.
4: My musíme být hlavně hodně udejchaný, takže třeba běháme po schodech.
2: V létě zamíří Český rozhlas za posluchači na festivaly. Na karlovarském filmovém festivalu se budou Hanka Schánilová, Jan Pokorný a Libor Bouček hlásit z tradičního místa Airstreamu na Sadové kolonádě. A generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral zve i na Colors of Ostrava.
5: A možná pozvu všechny i na takovou třešničku na dortu, a to bude 18. července v 18 hodin ve velké aule Gongu v Ostravě, kdy Libor Bouček vyspovídá pana prezidenta Petra Pavla.
2: Na podzim bude Český rozhlas pokrývat i komunální a senátní volby.
5: Regionální debaty, ať už se kandidáty do senátu nebo i s dalšími jinými politiky, samozřejmě jsou unikátem v tom éteru. To, co bych hodně vyzdvihl, tak samozřejmě jsou i obecně výjezdy do regionu jako takových.
2: Ve druhé polovině roku uslyší posluchači i nové dokumentární a investigativní projekty, popisuje ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
6: Asi jste všichni zaregistrovali zpronevěru obrovské částky asistentkou starostky České obce Sokolské. Druhá věc, kauza Motol. Obrovská kauza zdravotnického zařízení největšího v České republice.
2: A symfonický orchestr zve ve své sté sezóně na projekt 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
7: Víkendová Praha.
8: A Vláďa Maloší.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Přidáme samozřejmě opět tu vídeňskou, kde máme problém v Praze u křižovatky nebo nedaleko křižovatky s Ružinovskou. Havarovala tady před časem dvě osobní auta a v místě neprojedete levým jízdním pruhem, tak stále opatrně v tomto místě. Komplikace zůstávají také v ulici K Horkám v Praze 15, kde opravují most. A ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. Problémy v tomto místě počítejte do 17. července. Pozor také kvůli práci na plynovém potrubí, počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem, omezení tady potrvá do 17.

0: 6. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh, provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Herec a dabér Daniel Rose proslul jako hlas Rose v legendárním seriálu Přátelé. Rolí během své kariéry sehrál mnohem víc. A to nejen v dabingu, ale i v divadle nebo před kamerou. O světlých i stinných stránkách hereckého řemesla v pořadu Až na dřeň.
5: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava.

0: 15 hodin a téměř 45 minut, takový je aktuální čas, užíváme si sobotu a taky 13. červnový den. A s vámi je Rádio Praha. Až do 23. června můžete na různých místech zažít Mezinárodní festival Tanec Praha. Letos celkově přivítá umělce z 12 zemí světa. V Praze uvede přes festival 20 představení, další jsou pak naplánována v regionech. Představí se nejvýraznější umělci z řad choreografů i tanečníků a mnohdy originální přístupy vám zajistí jedinečné zážitky. Kromě hlavního programu je připravený i ten doprovodný v podobě workshopů, vedených předními osobnostmi účinkujícími na festivalu. Více v odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Už jen chvíli by mělo trvat omezení ve Vídeňské ulici nedaleko křižovatky s Ružinovskou. Tam havarovala před časem dvě osobní auta a v místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Projíždějte proto stále velmi opatrně. Ve Strahovském tunelu je ve směru na Břevnov uzavřený kvůli probíhající pravidelné údržbě. Práce tady potrvají do nedělního, tedy zítřejšího rána. V ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený, průjezd je možný pouze ve směru od ulice Bořivojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. A ještě připojíme Rašínovo nábřeží, kde probíhají mezi křižovatkami ulic Plavecká a Dřevná v Praze 2 práce na vodovodním potrubí. Jeden jízdní pruh je tady uzavřený a jezdí se po tramvajových kolejích. S omezením počítejte do 14. června. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio.

0: 16. hodina je tady, Rádio Praha taky a se zprávami i Vašek Miller. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne. Představou bývalé lékárny vzniknou v Letňanech tři nové ordinace. Pražská muzejní noc dnes nabídne zdarma vstup do 60 institucí. Část dálnice D2 u Brna zůstává kvůli nehodě dál uzavřená. Zítra bude oblačnost s místními přeháňkami. Teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci představují bývalou lékárnu v Místecké ulici v Letňanech. Vzniknou tam tři nové ordinace – praktického lékaře, pediatra a psychologa a také společná čekárna a zázemí. Rekonstrukce bude stát 12 milionů korun, říká starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera z Hnutí ANO.
3: Projekt je financován výhradně z vlastních zdrojů městské části Praha 18. Cílem projektu je posílit dostupnost zdravotní péče pro obyvatele Letňana. Dokončení předpokládáme na konci září roku 2026.
1: V hlavním městě se dnes koná 19. ročník festivalu Pražská muzejní noc. Letos poprvé se připojí Národní galerie a galerie digitálního umění Signal Space. Lidé mohou navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Pokračuje mluvčí muzea Prahy Ester Fleischerová.
4: Národní galerie zdarma zpřístupní Schwarzenberský, Štembrský a Salmovský palác, ale také klášter svaté Anežky České. Ve Schwarzenberském a Štembrském paláci návštěvníci uvidí expozice věnované nejvýznamnějším dílům umělců převážně z období 15. až 18. století.
1: Doprovodný program začíná před muzeem Prahy právě teď a muzea a galerie budou přístupné nejčastěji od 18 nebo 19 hodin do půlnoci. Úsek dálnice D2 u Brna zůstává dál uzavřený kvůli ranní nehodě dvou kamionů. Řidiči havárií objíždějí sjezdem v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala v zúženém úseku. Jeden z kamionů narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou, kde do něj narazil protijedoucí kamion. Při nehodě zemřeli oba řidiči. Podle mluvčí policie Andreji Cejnkové se silničáři aktuálně snaží místo znovu zprůjezdnit.
5: Stále probíhají práce na dálnici D2. Děláme vše proto, aby se dala alespoň ta pravá část zprůjezdnit a řidiče tak mohli tu nehodu nebo to místo té nehody objet.
1: Dohodu o míru mezi Spojenými státy a Íránem by měli zástupci obou zemí podepsat podle pakistánského premiéra Shahbaza Sharifa do 24 hodin. Šarif už včera potvrdil dohodnutí finálního textu mírové dohody. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl, že Washington by mohl s Teheránem tento víkend podepsat memorandum o porozumění. Podle agentury Bloomberg by se to mělo stát zítra v Ženevě. Íránská média tuto informaci popřela. Vodní slalomářka Martina Sadková dojela třetí v závodě kanoistek na světovém poháru v Augsburgu. Z vítězství se stejně jako v Praze radovala Australanka Foxová. Moderní pětibojař Marek Gric se doběhl na světovém poháru v Budapešti těsně pod stupní vítězů čtvrtý. O bronzovou medaili přišel 28-letý reprezentant při závěrečné páté střelbě, kdy se před něj dostal Ukrajinec Kovalčuk. Druhý český finalista Matouš Tůma byl osmý. A zítra bude v Praze oblačno od severu s místními přeháňkami, večer ustávání srážek, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 18 až 20, čerstvý západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zaslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme opět aktuální dopravní informace. V ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a mezi Málerovými sady a Bořivojovou ulicí neprojedete. Uzavírka tady potrvá do 14. června. V Libušské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. A v Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. A ještě doplní komplikaci na D6 mezi Karlovými Vary a Prahou. Mezi 25. a 16. kilometrem je uzavírka kvůli opravě povrchu vozovky, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 5 minut po 16. hodině a sobotní víkendová Praha pokračuje za okamžik i několika typy pro volný čas a taky dalšími hity. O ty se postarají třeba Jonas Blue s Dakotou. Maroon 5. I Robin Schulz a Francesco Jec. Ať se vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je po 4:15, přejeme krásné pozdní odpoledne, dnes sobotní s datem 13. června. Hlasování do Vinulu stále běží, tentokrát je to československý souboj. O vaše hlasy bojuje skupina Tata Boys s albem V původním snění a také Richard Miller s deskou Čierna labuť, Biela vrana. Hlasování končí v pondělí 15. července v poledne a právě do té doby můžete stále hlasovat na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. Vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v pondělí po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. Praha je nej. Symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér. Praha je nej.
1: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Pozor, v Sulické ulici v Praze 4, tady je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. V Sulické mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. V ulici Na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. A ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají práce, stavební práce konkrétně, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická a to až do 8. července. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: S vámi Rádio Praha, přejeme nádhernou sobotu a ve víkendové Praze teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na náplavce Rašínova nábřeží bude v neděli Mint Market. Těšit se tam můžete na více než 130 pečlivě vybraných designérů, tvůrců a značek z celé České republiky. Čeká vás den plný autorské módy, ručně vyráběných šperků, originálního designu i delikates, které potěší vaše smysly. Radotín zase ožije Sportfestem, to je akce pro celou rodinu. Na sportovištích v Radotíně se budou konat turnaje, závody pro veřejnost i workshopy. V biotopu Radotína taky budou závody v biatlonu, nafukovací atrakce nebo závody na megabordech. A o víkendu se můžete podívat do běžně nepřístupných nebo méně známých zahrad po celé Praze. Během víkendu otevřených zahrad navštivte třeba zahrady pod Pražským hradem, kolonii na Libeňském ostrově nebo Vokovický sad. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Malošík.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme na 17. kilometru D5 ve směru od Rozvadova do Prahy. Tady máme odstavené porouchané auto, překáží na vozovce, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. V ulici K Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. června. Kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením i v ulici Radimova v Praze 6. Kevadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem, omezení tady potrvá do 17. července. A ještě ulice Olgy Havlové v Praze 3, tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, provoz je vedený jedním místním pruhem nebo jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově, omezení tady potrvá do konce července. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Sobotní odpoledne na Rádiu Praha pokračuje, je 16 hodin 46 minut. Zítra v neděli můžete zažít Itálii v Karlíně. Park na Karlínském náměstí se v posledním dnu týdne promění v malé italské náměstí, plné vůní a chutí. Najdete tady stánky s italskou gastronomií, skvělé italské nápoje a pohodovou letní atmosféru. Chybět nebude ani doprovodný program, který zpříjemní celý den. Akce potrvá od 11 do 19 hodin a více o ní dozvíte i na našem webu praha.rozhlas.cz. No a my se podíváme opět na silnice, začneme v Zenklově ulici, kde teď máme problémy nedaleko křižovatky s ulicí Bulovka. Tady při výkopových pracech došlo k úniku plynu. Místo je uzavřené, projíždějte proto pokud možno jinými úseky. Komplikace máme taky například v Mozartově ulici před Strahovským tunelem. Tady je překážka na vozovce v podobě odstaveného porouchaného auta. Problémy zůstávají i na D5, a to konkrétně na 17. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. Je tady odstavené porouchané vozidlo, i tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A já ještě doplním D5, to už jsme zmiňovali, tak ne D5, ale problémy v Radimově ulici v Praze 6 kvůli práci na plynovém potrubí, tady počítejte s omezením. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem a omezení tady potrvá do 17. července. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 17 hodin, vedle mne ve studiu Rádia Praha je už rozesmátý Václav Miller a přináší zprávy. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo, hezké odpoledne. Vládní koalice se zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Změny v odměňování učitelů má přinést nový tzv. Kariérní řád. Ministerstvo školství chce nahradit platové tabulky. Rakousko od pondělí o 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti 4 sousedních zemí. Zítra bude v Praze oblačno s místními přeháňkami. Teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhu na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
3: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji, ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
1: U náhradního mateřství ale opoziční zástupci upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejc s Vítkou souhlasí, jde ale podle něj nejen o právnickou, ale i etickou otázku. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet i přilákat nové.
4: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
1: Kavárně divadla ABC má dnes svou českou premiéru Zpráva o stavu manželství. Novelu Nika Hornbyho zrežíroval Jakub Šmíd. Manželský pár v poradně představuje Beata Kaňoková a Petr Konáš.
5: Prosím, milá Luis, užijte si to. Máte nárok na 10 nevěr, jestli chcete.
6: Manželský poradně nic takového neřekl.
7: Nová inscenace Zpráva o stavu manželství městských divadel pražských je o kolabujícím vztahu Toma a Luis. Před párovou terapií pravidelně mluví o svých problémech. Herci se výjimečně nepohybují na klasickém jevišti, ale v kavárně divadla ABC.
8: Není potřeba nějakým způsobem přehrávat a můžeme si dovolit nějaký autentičtější, civilnější herectví.
7: Vysvětluje režisér Jakub Šmíd. S herci má za sebou měsíc zkoušení. Výsledek představí publiku 13. června od 19 hodin v pražském divadle ABC. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Kemmer uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče zločince a nezatěžovat pendlery. Evropská komise začátkem června doporučila Rakousku a 8 dalším státům schengenského prostoru, aby hraniční kontroly na vnitřních hranicích EU skončily. Největším akcionářem West Hamu United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste z 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Hamu United Davida Sullivana, který drží přes 38%. A zítra bude v Praze oblačno od severu s místními přeháňkami, večer ustávání srážek, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 18 až 20. Čerstvý západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A z Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme nehodami, respektive nehodou v Praze Mozartově ulici před Strahovským tunelem. Není to teda nehoda, je to odstavené porouchané auto, které tam překáží, tak projíždějte s opatrností. Problém máme taky na Pražském okruhu, tam už to nehoda je, na 60. kilometru na trase Běchovice-Satalice. Srazilo se tady nákladní auto s osobním a v místě se tvoří kolona. Projíždějte proto velmi opatrně. Zenklova ulice ve směru od Koblis do centra, tady máme problém nedaleko křižovatky s ulicí Bulovka. Došlo tady k úniku plynu a místo je uzavřené, momentálně tady neprojedete. No a komplikace, ty zůstávají i na řadě míst, například Strahovský tunel je ve směru na Břevnov uzavřený kvůli probíhající pravidelné údržbě, práce tady potrvají do nedělního rána a v ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Průjezd je možný pouze ve směru od ulice Bořivojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. Šťastnou cestu!
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 17 hodin 6 minut a před námi je samozřejmě ještě stále menší část soboty. Teď si položíme otázku, jsme ve vesmíru sami? Nový sci-fi thriller režiséra Stevena Spielberga Den odhalení totiž míchá konspirační atmosféru a očekávání pravdy o tom, jak je to s tím vesmírem doopravdy. Za chvíli vás pozveme do kina. A ve víkendové Praze se k nám připojí v příštích chvílích i Holly Humberstone. Purple Disco Machine. Nebo kapela The Rolling Stones. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrou náladu.

0: Skupinu Cranberries za chvíli vystřídá kapela The Rolling Stones nebo Purple Disco Machine, tak zůstaňte rozhodně s námi na Rádiu Praha. O tomto víkendu si můžete užít Design Market Léto. Na výstavišti v Holešovicích se koná další z tradičních výběrových trhů autorské tvorby. Design Market pravidelně představuje lokální designéry a výrobce nejenom z České republiky, ale také ze Slovenska, Maďarska, Rakouska nebo Ukrajiny. Jako obvykle tu najdete originální módu, šperky, doplňky, dětské zboží, porcelán, papírenské zboží i delikatesy. Design Market Léto sice dnes už pomalu končí, ale pokračuje opět zítra a to potrvá vždy od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma a sebou si můžete vzít i vaše čtyřnohé mazlíčky. Více se dozvíte i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A vracíme se na silnice, komplikací je celá řada. Začneme odstaveným porouchaným vozidlem v Mozartově ulici před Strahovským tunelem. Projíždějte proto opatrně. V Zenklově ulici od Kobylis do centra u nedaleko křižovatky s ulicí Bulovka došlo k úniku plynu, místo je uzavřené. Problémy zůstávají i na Pražském okruhu a to na 60. kilometru na trase Běchovice-Satalice. Je tady nehoda nákladního auta s osobním, v místě se tvoří kolona. Tak velký pozor i v tomto místě. Komplikace máme také v ulici Hrabákova v Praze. Tady došlo k požáru vozidla v řadě zaparkovaných vozidel. Na místě tedy zasahují jednotky při požáru. Projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
2: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
5: Tata Boys.
2: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana,
5: Richard Miller.
2: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Je půl šesté, přejeme krásný sobotní den na Rádiu Prám. Otázku, zda jsme ve vesmíru sami, si klade lidstvo od nepaměti. Pokud vyrazíte na nový film Stevena Spielberga Den odhalení, tak se možná dozvíte pravdu i vy. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Duchová.
1: Co jsi ukradl?
2: Tajemství.
3: Příběh se točí kolem mladého datového analytika Daniela. Ten získá nevyvratitelný důkaz o tom, že lidstvo ve vesmíru není samo. Když se rozhodne tyto informace zveřejnit a spustit tak celosvětové odhalení, narazí na odpor všeho schopné vládní organizace. Její agenti mají jediný úkol – zabránit úniku informací za každou cenu.
1: Co se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli i tebe.
3: Nejde ale jenom o politickou zlou vůli. Odhalení pravdy by totiž mohlo okamžitě rozvrátit světový řád, zničit náboženské i ekonomické pilíře společnosti. Má lidstvo skutečně právo znát pravdu a za jakou cenu?
4: Ta 79-letá kampaň plná lží musí skončit.
3: Očekávané sci-fi novince Den odhalení se objeví na Oscara nominovaná Emily Blunt, držitel ceny Emmy a Zlatého globu Josh O'Connor nebo Oscarový Colin Firth. Tvůrčí film si režisér Steven Spielberg opět složil z těch nejvěrnějších spolupracovníků. Spoluautorem scénáře je David Koepp, za kamerou stanul Janusz Kaminski a jeden ze svých posledních soundtracků k snímku složil 94-letý John Williams. Společně pracovali už na takových hitech, jako jsou Jurský park, Schindlerův seznam nebo Zachraňte Wayna Ryana.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Maloší.
0: No a z kina se opět vydáváme na silnice, začneme problémy, které jsou na Pražském okruhu na trase Běchovice-Satalice. Tady se srazilo nákladní auto s osobním místem, projíždějte se zvýšenou opatrností, je tady kolona. Komplikace máme také na dalších místech, například v Mozartově ulici před Strahovským tunelem je odstavené porouchané auto. V Zenklově od Kobylis do centra, nedaleko křižovatky s ulicí Bulovka, došlo k úniku plynu, místo je uzavřené. A v ulici Hrabáková v Praze, tady máme problém v podobě požáru osobního auta, došlo k němu v řadě zaparkovaných vozidel. Místo je průjezdné, ale s opatrností. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha. Hity. Doprava.

0: Tohle byly Monkey Business na Rádiu Praha, je 6:15. Přejeme pohodový sobotní den. Dnes nás čeká pražská muzejní noc, a to od 19 do 24 hodin. Přes 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí vám tak opět otevře své brány. Podíváte se do míst, kam se normálně nedostanete, těšit se můžete na pestrý doprovodný program a spoustu zajímavostí. K pražské muzejní noci se připojí i Český rozhlas. Můžete navštívit naši galerii Vinohradská 12, kde se seznámíte s historií i současností rozhlasového vysílání a prohlédnete si nejrůznější techniku. Podrobnější informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A stále sledujeme aktuální dění na silnicích. Pozor si dejte na pražském okruhu na trase Běchovice-Satalice. Je tam nehoda nákladního auta s osobním a může se tvořit kolona, tak s tím počítejte. Opatrně v ulici Pod Klamovkou v Praze v křižovatce s ulicí Vrchlického došlo tady k požáru vozidla. A požár máme taky v ulici Hrabáková. Tam došlo k požáru osobního auta v řadě zaparkovaných vozidel. I tam zpozorněte a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete?

0: Je tady 18. hodina, s vámi stále Rádio Praha a stále je s námi taky Vašek Miller, teď přináší zprávy.
1: Hezký podvečer. Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic. A rychlostní kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál jsou mistry Evropy. Zítra bude v Praze oblačno s místními přehánkami, teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dálnice D2 u Bučiny je po 12 hodinách opět průjezdná. Kolem 4:30 ráno ji ve zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů, při které zahynuli dva lidé. Dopravu policisté odkláněli. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit před 4:30 odpoledne.
3: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
4: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
3: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: U památníku ve Středočeských Lidicích si dnes lidé připomněli vyhlazení obce nacisty. Stalo se tak před 84 lety. Tehdy šlo o pomstu nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
5: Položit květiny na společný hrob zastřelených lidických mužů přišla i paní Helena Kadlecová, která mezi nimi má dědečka.
6: Jsem jezdím 60 letý od 3 let věku, takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila.
5: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Jak ale upozorňuje jeho ředitel a historik Eduard Stehlík, lidí, kteří by událost zažili, postupně ubývá.
7: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutný, protože odcházejí očití svědkové.
5: V současné době je mezi přeživšími 6 dětí. Většině v době tragédie nebyl ani jeden rok. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Velká Británie slaví králově narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu. Oslavy panovníků si ale Britové kvůli lepšímu počasí tradičně připomínají v červnu. Ceremoniál s názvem Trooping the Colour se slaví už déle než 260 let. Ulice Londýna zaplnily tisíce lidí.
8: Od sídla britských panovníků se po ulici Domol prošli vojáci královské gardy v červených uniformách s tradičními vysokými chlupatými čepicemi. Asi 400 z nich jelo na koních. Karel III., také oblečený v červené vojenské uniformě, sledoval prohlídku z kočáru v centru Londýna. Na jeho počest taky 41krát zazněl výstřel z děla. Ceremoniál pak přeletem završila speciální letka královského letectva, takzvaný Red Arrows. Těm už 77letý Karel s královskou rodinou zamávali z balkónu Buckinghamského paláce. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku závod na 1000 metrů. Získal své 14. evropské zlato.
9: Zní to krásně. Vždycky, když makáme o těch přípravných samozřejmě měsících, tak si někdy říkáme, jak strašně je to těžký, ale tady pak ta odměna za to, za tu tvrdou dřinu je krásná. Jsem vždycky moc rád, že ještě držím a že to ještě funguje.
1: Další olympijský vítěz Paříže Josef Dostál skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři 4., ale na trati 500 metrů se i on stal mistrem Evropy. Ve finále projel cílem jako druhý o 28 setin sekundy za Alexem Boruckým, ale vítězného Poláka pak rozhodčí diskvalifikovali. Zítra bude v Praze oblačno od severu a místními přehánkami, večer ustávání srážek, noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 18 až 20. Čerstvý západní až severozápadní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zeslábne.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: stále sledujeme aktuální dění na silnicích. Pozor na Pražském okruhu na trase Běchovice-Satalice. Je tady na 60. kilometru nehoda nákladního auta s osobním, tvoří se kolona. Na 62. kilometru Pražského okruhu na trase Satalice-Běchovice je odstavené porouchané auto. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A opatrně také v ulici Pod Klamovkou v křižovatce s ulicí Vrchlického došlo k požáru vozidla. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
10: Pražský update.
11: Pražští hasiči.
12: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
13: V Praze nepojede o víkendu metro.
14: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
10: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Pěknou sobotu vám všem. Pamětníci, pozůstalí i další návštěvníci dnes zamířili do středočeských Lidic, aby tam uctili památku více než 300 obětí. A jak si v této hodině připomeneme, od vyhlazení obce nacisty tento týden uplynulo 84 let. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 13. červnového dne. Dozvíte se, že se Praha připravuje na olympiádu dětí a mládeže. A s naším reportérem Jirkou se podíváme i na stadion v Edenu, kde už je zpěvačka Eva Farna odpočítává poslední minuty do svého životního koncertu. Dobrý poslech vám přeje Vláda Malošík.
10: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Stadion v pražském Edenu se stává novou metou pro tuzemské interprety. Už za chvíli tam vystoupí zpěvačka Eva Farna a přípravy na místě sleduje i náš reportér Jirka Štefl. Jirko, zdravím tě.
1: Krásný večer, Vládě, tobě i našim posluchačům.
0: Tak je už na koncert všechno připravené?
1: No tak já v tuhle tu chvíli stojím přímo od toho pódia. Já když jsem poprvé to pódium viděl, tak jsem si říkal, to je tak obrovské pódium, které tady asi v Česku ještě nikdo nikdy žádný interpret neměl. Opravdu Eva Farná si dala na těch přípravách velmi záležet. No fanoušci dorazili, pomalu se začínají plnit tribuny na to sezení. Pravda, ti, kteří mají místo na sezení, tak vždycky mohou přijít o něco později, než ti, kteří mají místo na stání u té stage, u toho pódia. Takže ano, u toho pódia a u té stage je to plnější než na těch tribunách, ale myslím si, že za chvíli tady dorazí všichni. Já když jsem jel sem vlakem, tak vlastně už bylo poznat, že tady v Edenu opravdu se děje dnes nějaká velká hudební událost. Všichni tady mají trička s nápisem Eva Farná nebo s její fotkou. Dokonce někdo tady má trička s nápisem Jsem generace, měl jsi mě vůbec rád. Ano, to je ten velký hit Evy Farné, díky kterému se před několika lety proslavila. No a je tady hodně slyšet nejen čeština, ale i polština, protože Eva Farná samozřejmě má mnoho fanoušků i v Polsku.
0: Jirko, jak bude ta samotná show vypadat a které songy Eva Farná zaspívá?
1: Tak je to tajemství. Já jsem se pokoušel nějakým způsobem dostat k tomu samotnému setlistu. Ne, neposlal mi ho nikdo, takže opravdu já sám nevím, jaké songy tady dnes večer zazní, ale samozřejmě, že to určitě budou písničky, které všichni tady známe ze všech těch alb, které Eva Farná za svoji kariéru vydala. No a mimochodem za posledním, dejme tomu měsíc a půl, Eva Farná vydala taky tři nové songy, což tedy jsem si říkal, že ta žena, chtěl jsem říct holka, ale ona už je to žena, takže ta žena je opravdu nezastavitelná, takže vydávala nové songy a zároveň se chystala na tenhle obří koncert tady v Edenu, takže i ty nové songy tady určitě dnes večer zazní.
0: Tak musíme dodat, že pokud nestíháte dnešní Eden, tak si z toho nic nedělejte a poslouchejte Rádio Praha, protože my Evu Farnou taky hrajeme, dokonce i ty novinky. Jirko, bude to jediný koncert Evy Farné v Edenu?
1: No tak původně Eva Farná samozřejmě plánovala pouze ten jeden koncert, ale byl o něj tak obrovský zájem, že přidala druhý koncert, takže byly dva Edeny, no a potom přidala ještě třetí koncert, takže už to propagovala jako trojka v Edenu. Takže trojka v Edenu, ten první, nebo ta první trojka dneska, ta druhá v neděli a ta třetí v úterý.
0: Tak tolik aktuálně z pražského Edenu, kde už za chvíli začne koncert Evy Farné, náš reportér Jirka Štefl. Jirko, díky, hezký zážitek a naslyšenou.
1: Krásný večer, hezký den.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: No a my se opět vracíme na silnice, abychom připomněli místa, kde byste si měli dát pozor. Je to třeba Pražský okruh na trase Běchovice-Satalice na 60. kilometru. Je tam nehoda nákladního auta s osobním a tvoří se kolona v protisměru zhruba v tom místě na 62. kilometru Pražského okruhu na trase Satalice-Běchovice je odstavené porouchané auto. Tak projíždějte s velkou opatrností. No a opatrní buď také v ulici Pod Klamovkou u křižovatky s ulicí Vrchlického došlo k požáru vozidla. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamách.

0: Update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Praha dokončuje přípravy na olympiádu dětí a mládeže. Vůbec poprvé bude letos tato sportovní událost na území hlavního města. Jednou z desítek disciplín má být taky šerm, který si mohli vyzkoušet návštěvníci smíchovské náplavky i s českým olympionikem.
2: Já jsem si to dneska tady zkusil poprvý šerm, mě to celkem bavilo. Já si myslím, že, jako, že to je dobrý sport, i když si myslím, že třeba v Česku celkem neobvyklý, protože já jsem upřímně jako vůbec nevěděl, že jsme nějakou bronzovou medaili z toho vyhráli.
3: Říká student pražské střední školy Adam. Viktora ze třetí třídy základní školy zaujala váha šermířského kordu.
4: Překvapilo mě, jako, že by byl jako těžký, ale vlastně docela lehkej. To je jenom těžký, když to své se jako zaklíním.
3: Podle Jiřího Berana, který vyhrál bronzovou medaili na olympijských hrách v Paříži, dělá šerm na děti dojem.
5: Každý chtěl někdy být mušketýrem nebo si zahrát s nějakým filmu nebo i ten klacek proměnit v opravdický kord. Já tomu vždycky říkám, pojďte si zkusit být opravdu moderním mušketýrem nebo moderním rytířem a na chvilku se opravdu vezmi tu masku na hlavu a něco si zkusit dokázat s tím kordem v ruce.
3: Šerm bude jednou ze 23 disciplín na letošní olympiádě dětí a mládeže v Praze. Hlavní město se připravuje na příjezd až 3,5 tisíce sportovců z celé republiky, říká radní hlavního města Antonín Klecanda z hnutí STAN.
6: Posilujeme případně ty linky, ať už to bude na to zahájení v Edenu, nebo na ty důležité medailové velké ceremoniály, které budou na pražském výstavišti.
3: Olympiádu dětí a mládeže zahájí vedení hlavního města 21. června a potrvá až do 25. června. Sportovci budou soupeřit na více než 30 sportovištích, mimo jiné třeba v Podolí, Řepích a nebo třeba na Chodově. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: milionů korun.
1: Vedení Prahy 6 o samostatní Montessori školu od základní školy na Dlouhém Lánu ve Bokovicích schválili to radní městské části. Nově by měla být spádová pro zájemce z celého území Prahy 6. Podle místostarostky Mariany Čapkové z Prahy sobě by se taky měla přestěhovat do vlastní budovy v areálu školy na Dlouhém Lánu. Pražský fotbalový klub Meteor dnes slaví 130 let od svého založení v roce 1896. Odpoledne se tak na stadionu v Libni konal turnaj legend mezi třemi nejstaršími fotbalovými kluby. V hlavním městě tedy slaví Spartou a Meteorem. A dnešek patří i festivalu Pražská muzejní noc. Letos poprvé se připojí Národní galerie a galerie digitálního umění Signal Space. Lidé budou moci navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné. Jsou přístupné nejčastěji od 18 nebo 19 hodin do půlnoci. Festival se uskuteční už po 19. A zítra bude v Praze oblačno s místními přehánkami, teploty 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A přidáme aktuální dopravní informace. Začneme na Pražském okruhu na trase Běchovice-Satalice na 60. kilometru. Je tam stále nehoda nákladního auta s osobním. Projíždějte opatrně, může se tam tvořit kolona. Kousek v protisměru je odstavené porouchané vozidlo, konkrétně na 62. kilometru Pražského okruhu na trase Satalice-Běchovice. I tam projíždějte s opatrností. Pozor také na požáry vozidel, například v ulici Pod Klamovkou v křižovatce s ulicí Vrchlického je jeden požár vozidla a druhý je hlášený v ulici Hrabákova v Praze. Tam došlo k požáru osobního auta v řadě zaparkovaných vozidel. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Perný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
4: Koníku, nepij mi tu kořelku. Víš, že pak děláš příkusí.
3: Jméno z latiny znamená jednak náležející k rodu Antoniu, ale také vynikající přední. Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Spínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho. Od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
5: Máš místo mozku zpěva kostu?
6: Dovol.
5: Taky pak dovol.
3: Populární herečka Helena Růžičková.
7: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
3: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.
0: Rádio Praha.

0: Pražský update.
1: Tento týden uplynulo 84 let od chvíle, co nacisté vyhladili středočeské Lidice. Místo si tehdy zvolili jako odvetu za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Právě dnes se zamířili stovky lidí k památníku, aby uctili památku zemřelých.
2: Do Lidic jsem začala jezdit, už jsem jezdím 60letý, od 3 let věku.
3: Položit květinu ke společnému hrobu zastřelených lidických mužů přišla třeba paní Helena Kadlecová. Vypráví, že mezi nimi byl i její dědeček.
2: Takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila, maminka, teta ani babička, který přežili koncentrák Ravensbrück, o tom nemluvili, takže jsem hledala knížky a začali o tom mluvit po 90. roce.
3: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Co se tady přesně před 84 lety dělo, popisuje ředitel památníku a historik Eduard Stehlík.
4: Šlo o jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. 10. dopoledne začalo popravování mužů, bylo tady zavražděno 173 mužů i chlapců starších 15 let, dokonce v jednom případě Pepíkovi Hroníkovi ještě těch 15 let ani nebylo.
3: Jak ale vysvětluje, obětí pak bylo víc.
4: V pátek 12. došlo k oddělení dětí od maminek v kladenské reálce, že nebyly poslány na doživotí do koncentračního tábora a z dětí bylo tady nakladně vybrány k poněmčení 3. Zbytek dětí byl poslán do lože.
3: Většina z nich byla také zavražděna. Celkový počet obětí nakonec dosáhl čísla 340. Zavzpomínat na některé z nich dnes na pietní akci přišli kromě pamětníků a pozůstalých taky další návštěvníci, často i rodiny s dětmi, jako paní Miluše Janoušková.
5: Přišla jsem sem se svými dětmi a potom se svými sokolskými bratry sestrami, aby jsme teda uctili památku.
3: Je to důležité si připomínat ty události před 84 lety?
5: Myslím si, že je to hodně důležité, protože děti v dnešní době si úplně neuvědomují, v čem žijí, a my minimálně naše rodina chceme, aby si to uvědomili.
3: Vidět mohli taky předávání pamětních odznaků ve výstavní síni In Memoriam. Zdarma bylo přístupné taky muzeum a všechny jeho expozice. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehodu na pražském okruhu na 60. kilometru na trase Běchovice-Satalice. Tady se střetlo nákladní auto s osobním, projíždějte velmi opatrně. Opatrně také v protisměru v tomto úseku zhruba na 62. kilometru pražského okruhu na trase Satalice-Běchovice je odstavené porouchané auto. Komplikace zůstávají taky v ulici Pod Klamovkou v Praze, v křižovatce s ulicí Vrchlického. Tam došlo k požáru vozidla a vozidlo po požáru je také v ulici Hrabákova. Ta osobní auto tam zahořelo v řadě zaparkovaných vozidel, tak je tam zvyšte opatrnost při průjezdu. A dobře dojeďte.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: V noci na neděli bude polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejnižší teploty 12 až 10 stupňů Celsia. A zafouká mírný západní vítr do 5 metrů za sekundu. V neděli nás čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost s místními přeháňkami. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane mírný západní vítr do 7, přechodně místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: To byl Prince na Rádiu Praha, teď je 19 hodin. Vašek Miller přináší zprávy. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobrý večer. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový systém chce zavést v tomto volebním období. Den s policií v Praze přilákal několik tisíc návštěvníků. A maďarský ex-premiér Orbán obhájil své místo v čele strany Fidesz, proti kandidáta neměl. Zítra bude v Praze oblačno s místními přehánkami, teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Změny v odměňování učitelů má přinést nový tzv. Kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních v systému a taky o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
3: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
1: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance. Zjistil to server iroslas.cz. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na alianční velitelství v Německu. V souvislosti s novou funkcí mu vláda má pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek. Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes představila akce Den s policií. Na Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i třeba fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
4: 1-0, služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
5: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
4: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
6: Ten první, tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho a ten druhej, tak taky.
4: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5000 příslušníků. Josef Číš, Český rozhlas.
1: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na dnešním sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice.
7: Orbán neměl protikandidáta, pro jeho znovu zvolení hlasovalo přes 700 delegátů. Proti nebyl nikdo a jen 8 se zdrželo. Staronový předseda Fidesu slíbil, že strana udělá vše proto, aby opět získala přízeň voličů. Podle něj se ale musí výrazně proměnit, aby obstála i ve své nové roli v parlamentu.
8: Fidesz není schopný být úspěšnou opoziční stranou. Ne v této podobě. Už nejsme vládní strana a opozicí jsme se ještě nestali.
7: Orbán stojí v čele strany s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve vedení Fidesu nově zasednou také krajští předsedové nebo šéf poslaneckého klubu. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7. Barbora Krejčíková zvítězila v semifinále turnaje Hertogenboschi 6-3-7-6 nad Polkou Linetovou a po 2 letech si zahraje o titul. Její soupeřkou bude zítra úspěšná kvalifikantka Američanka Robin Montgomeryová z 5. stovky žebříčku WTA. A zítra bude v Praze oblačno od severu a s místními přehánkami večer ustávání srážek. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 18 až 20. Čerstvý západní až severozápadní vítr místy s nárazy kolem 55 km/h, večer částečně zeslábne.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Nevydecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme na pražském okruhu na trase Běchovice-Satelice na 60. kilometru. Je tam nehoda nákladního auta s osobním. Stále tam projíždějte opatrně. Problémy zůstávají taky v ulici Pod Klamovkou u křižovatky s ulicí Vrchlického v Praze, kde došlo k požáru vozidla. Strahovský tunel, ten je ve směru na Břevnov uzavřený kvůli probíhající pravidelné údržbě. Práce potrvají ještě do zítřejšího nedělního rána. V ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Průjezd je možný pouze ve směru do ulice od ulice Bořivojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Další červnová sobota pokračuje, dnes k ní patří datum 13. Večerní Praha a v příštích minutách taky aktuální tipy pro volný čas. A za chvíli se zaměříme na bezpečnost. Jezdíte na elektrokole a používáte přilbu? Měli byste. Policie totiž loni zaznamenala o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících. A další muziku přináší Callum Scott z Whitney Houston. George Ezra. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. A také Olivia Rodrigo. Je 6,5 minuty po 19. hodině, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: 19 hodin 17 minut, Rádio Praha stále s vámi. Pořídili jste si elektrokolo nebo máte v plánu si na dovolené nějaké půjčit? Pak byste si měli dát pozor. Loni totiž právě počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o více než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlost. Stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
2: 34 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli seniori. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
6: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
6: Praha. Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
7: Tata Boys.
6: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
7: Richard Miller.
6: Pondělí večer budou nový Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

Takhle zní norský dřevo v podání Lenky Filipové na Rádiu Praha. Je půl osmé. Dnes probíhalo v pražské zoo seznamování s hravou formou se životem vombatů, méně známých vačnatců z příbuzenstva koal. U nás je najdete právě jen v zoo Praha. Zítra, tedy v neděli, se pak v zoo ohlédnete za úspěšnými 15 roky klíčového projektu Návrat divokých koní a blíže poznáte kriticky ohrožené koně Převalského. A stejně jako každý víkend se můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. V 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 můžete

0: 19 hodin 45 minut v sobotní večerní Praze. Teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na náplavce Rašínova nábřeží bude v neděli Mint Market. Těšit se tam můžete na více než 130 pečlivě vybraných designérů, tvůrců a značek z celé České republiky. Čeká vás den plný autorské módy, ručně vyráběných šperků, originálního designu i delikates, které potěší vaše smysly. Radotín zase ožije Sportfestem, to je akce pro celou rodinu. Na sportovištích v Radotíně se budou konat turnaje, závody pro veřejnost i workshopy. V biotopu Radotín taky budou závody v biatlonu, nafukovací atrakce nebo závody na megaboardech. A o víkendu se můžete podívat do běžně nepřístupných nebo méně známých zahrad po celé Praze. Během víkendu otevřených zahrad navštivte třeba zahrady pod Pražským hradem, kolonii na Libeňském ostrově nebo Vokovický sad. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je 20 hodin, na rádiu Praha pro vás máme zprávy a ve studiu už je Václav Miller.
1: Dobrý večer. Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic. Podpis mírové dohody mezi USA a Íránem je podle amerického prezidenta naplánovaný na neděli. Teherán to ale popírá. A zítra bude v Praze oblačno a s místními přehánkami, teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dálnice D2 u Blučiny byla 12 hodin zavřená. Kolem 4:30 ráno ji ve zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů, při které zahynuli dva lidé. Dopravu policisté odkláněli. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit před 4:30 odpoledne.
3: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
4: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
3: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: 5. v Lidicích dnes lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Nacisti vesnici vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté popravili muže, ženy, odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. Celkem přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná Muzeum památníku Lidice, říká jeho ředitel a historik Eduard Stehlík.
5: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době jsem mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, protože v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje.
1: Americký prezident Donald Trump uvedl, že uzavření mírové dohody s Íránem je v plánu na zítra. Teherán to popírá, nevyloučil ale podpis v dalších dnech. Výroky o termínu podpisu tzv. Memoranda o porozumění se tak stále liší. Šéf Bílého domu zároveň ve svém příspěvku na sociální síti True Social tvrdí, že by se měl po uzavření dohody otevřít Hormuzský průliv. O půlnoci stoupí do fotbalového mistrovství světa Brazílie. V New Jersey se utká s Marokem a na světovém šampionátu ji poprvé povede zahraniční trenér Ital Carlo Ancelotti.
6: Je to pro mě nová zkušenost, něco speciálního. Mám velkou zodpovědnost a taky je to velká čest. Reprezentovat nejúspěšnější národní tým v historii světových šampionátů. Takže dvě věci, zodpovědnost a čest.
1: Majitel fotbalové Sparty, miliardář Daniel Křetínský, bude největším akcionářem londýnského West Hamu. Jeho podíl v klubu, který v této sezóně sestoupil z Premier League, vzroste z 27 na 43%. A zítra bude v Praze oblačno od severu s místními přehánkami, večer ustávání srážek. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 18 až 20. Čerstvý západní až severozápadní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor, v Praze v Bubenečském tunelu je tam hlášena nehoda dvou osobních vozidel, tak opatrně. Komplikace máme taky na D8 na 24. kilometru ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané auto, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Strahovský tunel je ve směru na Břevnov uzavřený kvůli probíhající pravidelné údržbě. Práce tady potrvají ještě do zítřejšího rána. A na Rašínově nábřeží probíhají mezi křižovatkami ulic Plavecká a Dřevná v Praze 2 práce na vodovodním potrubí. Jeden jízdní pruh je tady uzavřený a jezdí se po tramvajových kolejích. S omezením tady počítejte do 14. června. šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 20 hodin a 5 minut a sobotní večerní Praha má stále co nabídnout. Pokud se letos chystáte do Chorvatska, navedeme vás do městečka Daruvar. Interaktivním způsobem se tam můžete seznámit s místní českou menšinou a osvěžit se sklenicí vychlazeného ležáku podle české receptury. A silničáři bourají most na D4 u Jiloviště. Dálnice je kvůli tomu zavřená. Na místě máme reportérku a už za chvíli nám řekne, na co si řidiči mají dát pozor. A ještě nejbližší hity, s nimi už čeká Amy MacDonald. Přidají se Jonas Brothers. Skupina Slza. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 20 hodin 16 a půl minuty s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný večer. Dálnice D4 je u Jiloviště nedaleko Prahy zavřená. Silničáři tam demolují most ze 70. let, který je ve špatném technickém stavu. Na jeho místě postaví most nový. Vše na místě sleduje i naše reportérka Laura Hájková. Přeji dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dělníci už před 7 hodinou odstranili zábradlí z mostu a navezli sem hromady štěrkopísku, do kterého padá betonová suť i kovové výstuže. Mají tu 11 kusů těžké techniky, včetně strojů s hydraulickýma nůžkama. Ty už se začaly zakusovat do mostu. Ten měl podle silničářů omezenou použitelnost stávající konstrukce, způsobenou pokročilou degradací betonu, odpadáváním krycí vrstvy a korozí výstuže. Řidičům slouží od roku 1971. Podle krajské zprávy a údržby silnic by jeho případná oprava znamenala jen dočasné řešení s omezenou životností.
0: Už zaznělo, že dálnice D4 je uzavřená, kdy se opět otevře.
1: S částečným obnovením provozu silničáři počítají zítra kolem 9. hodiny ráno. Most jako takový sice zřejmě spadne někdy v noci, ale dělníci budou muset taky odklidit jeho kusy. Kompletně otevřená by dálnice D4 měla být zítra až někdy v odpoledních hodinách. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jiloviště a zástavbu na druhé straně dálnice. Řidiči musí využívat označenou objízdnou trasu, ta vede přes Jiloviště.
0: Lauro, jak bude vypadat nový most?
1: Nový železobetonový most by měl vydržet až 100 let. Jeho součástí bude jednostranný chodník o šířce 2 metry, umístěný vpravo ve směru na Všenory. Měl by být široký celkem asi 12 metrů a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun a stavba by měla skončit v září příštího roku.
0: Tolik z dálnice D4 u Jiloviště reportérka Laura Hájková. Díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Radio Praha. Nejvíc hitů.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Je 8:30. Rádio Praha je stále s vámi, přejeme krásný sobotní večer. Není to tajemství, spíše naopak, už je to u nás tradicí, že sobotní večer patří na Rádio Praha další porce mimořádných kousků z 90. let minulého století. Od 21 hodin vás totiž opět čeká Zóna 90. Dnes se v ní objeví George Michael, Janek Ledecký, Dido, Nick Cayman, Masterboy, Liquido, Bruce Springsteen, All for One, Ivan Hlas nebo třeba Dave Stewart. Pořadem nás provede Petr Jungmann. A pro bližší informace mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu na displeji vašeho DAB rádia. To nejlepší z 90. vám přinášíme v Zóně 90 každou sobotu po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha.

0: Městečko Daruvar je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku. Právě tam, do regionu Slavonie, Češi hromadně přicházeli ve druhé polovině 19. století. Zanechali tam výraznou stopu, která je víc než patrná dodnes. Přibližuje ji nově otevřená interaktivní naučná stezka. Stačí si stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
1: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
2: Vypráví v aplikaci Po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
3: Národ, který nepozná vlasti, tu pověstný je národ.
4: Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu dneska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme. Jsem rád, že zastávkou na stezce je i náš kostel, protože je důležitou součástí dějin našeho města i díky českým stopám.
2: Na obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha, se podílela Miroslava Veltruská, předsedkyně Historické rady Svazu Čechů v Chorvatsku.
5: Ta aplikace umí tedy vyprávět o samé budově, o samé instituci, která je tam, a také ta osobnost, ten avatar, on mluví vlastně, kdo ona je, proč je důležitá pro samou českou menšinu. Ty avatary jsou více pro děti, ale jestli někdo z dospělých chce ještě nějaké další informace, tak si je může tam přečíst.
2: Daruvar má co by lázeňské městečko bohatou turistickou nabídku. Naučná stezka věnovaná zdejším Čechům ji obohatí, jak říká Ivana Plažaninová Vukovičová, ředitelka zdejšího turistického sdružení.
6: Protože do tradice a historie města patří také česká menšina, na kterou jsme velmi hrdí. Díky tomuto projektu se s ní budou moci seznámit všichni návštěvníci bez ohledu na to, kdy sem přijedou. Všechny informace najdou na jednom místě a navíc se s nimi budou moci seznámit zajímavým, kreativním a neobyčejným způsobem.
2: Jak už naznačil farář Popič, projekt necílí jen na turisty, ale také na domácí, potvrzuje předsedkyně Svazu Čechů Anna Maria Štrumlová-Tučková.
7: Česká menšina hodně pracuje na tom, aby byla zviditelněna a hodně přispěla i k samému rozvoji města. Tak bych řekla, že i mladé generace, které jsou teď takhle, mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikací se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
1: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
2: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámější českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
8: Prof. Jankovič osnoval pivovaru za vlastité potřeby.
9: Hrabě Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
8: Staročeško je naše.
2: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným. Z chorvatského Daruvaru Téa Veseláková, Český rozhlas. Radio Praha.

0: Ve studiu Rádia Praha je už připravený Václav Miller a přináší zprávy v 21 hodin.
1: Dobrý večer. Před sebou bývalé lékárny vzniknou v Letňanech tři nové ordinace. Policie loni evidovala o třetinu nehod elektrokol víc než minulý rok. Česká menšina v chorvatském Daruvaru láká na novou naučnou stezku, přibližuje její dějiny. A zítra bude v Praze oblačno s místními přeháňkami, teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci představují bývalou lékárnu v Místecké ulici v Letňanech. Vzniknou tam tři nové ordinace praktického lékaře, pediatra a psychologa a taky společná čekárna a zázemí. Rekonstrukce bude stát 12 milionů korun, říká starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera z Hnutí ANO.
3: Projekt je financován výhradně z vlastních zdrojů městské části Praha 18. Cílem projektu je posílit dostupnost zdravotní péče pro obyvatele Letňan. Dokončení předpokládáme na konci září roku 2026.
1: V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřold.
4: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
1: Nová naučná stezka po stopách Čechů se otevírá ve východochorvatském Daruvaru. Právě tam žije početná česká menšina. Návštěvníkům i domácím chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města, a to prostřednictvím mobilní aplikace.
5: Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
6: Říká daruvarský farář Ivan Popič. Součástí naučné stezky po stopách Čechů je totiž i kostel Nejsvětější Trojice, ve kterém kázal česky už v první polovině 20. století zdejší duchovní Josef Salač. Stezka cílí na návštěvníky lázeňského městečka, ale i na mladší generace krajanů, pro které je získávání informací prostřednictvím mobilních přístrojů běžné. Z chorvatského Daruvaru Tea Veseláková, Český rozhlas.
1: Dělníci odstranili z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa pod zakrývacími plachtami a tři hodiny po lhůtě dané soudem. Federální soud se rozhodl, že přejmenovat tuto národní kulturní památku smí pouze kongres. Americký prezident se odvolal.
7: Trumpovo jméno zmizelo nejen z fasády Kennedyho centra, ale také ze všech propagačních a oficiálních předmětů a místního převážkového autobusu. Soud nevyhověl žádosti ministerstva spravedlnosti, aby odstranění jména prezidenta odložili kvůli počasí. Federální i odvolací soud žádosti ještě během pátku zamítl. Dělníci nakonec začali pracovat až ve 3 hodiny ráno za přítomnosti televizních kamer. Před nimi ale proces zakryli velkými plachtami. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Kajakář Josef Dostál se na mistrovství Evropy vrátil na druhé místo v závodě na 500 metrů. Polská výprava uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Alexe Boruckého. Nakonec tak platí výsledky, které byly v cíli, informoval český tým z dějiště šampionátu v Portugalsku. Stříbrnou medaili by měl Dostál dostat zítra. Dnes se ceremoniál neuskutečnil. A v Praze bude zítra oblačno, od severu s místními přeháňkami, večer ustávání srážek. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 18 až 20. Čerstvý západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zeslábne.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Zóna 90.
9: Každý večer jiný hudební speciál. Je sobota, budou to devadesátky. Máme 13. června. Svátek mají ještě pár hodin toníci. Slaví se na počest svatého Antonína Paduánského, patrona ztracených věcí. A to by se dělo. Vracíme se o 26 až 36 let zpátky a to je času. S prvním trackem se vrátíme do roku 1997, do doby, když to Kylie Minogue zkoušela i v indie scéně. S Manic Street Preachers bude i půlka Eurythmics, Dave Stewart a nebudou chybět ani Šakalí léta. První film, který získal českého lva. Nezapomenutelnou ústřední písničku naspíval zpěvák z Hanspaulky Ivan Hlas. Teď australská megastar Kylie Minogue. Koukněte na její nový dokument na Netflixu. Teď Some Kind of Bliss, Manic Street Preachers. Zona

I Swear a jeden z nejsladších hitů 90. let a boyband z Kalifornie All for One. Ladíte zónu 90 na rádiu Praha a až do 10 jedeme s muzikou poslední dekády 20. století. Přesně 90. Vzpomínejte, objevujte třeba Lutrišu McNeil nebo nesmrtelný hit od německého bandu Liquido. Bude samozřejmě Narkotik z roku 1998. Teď naprosto stejná hvězda v 70. 80. 90. a dneska k tomu legenda Titána, boss Bruce Springsteen, Human Touch.

Dvakrát Německo, nejdřív rok od skupiny Liquido, pak mnohem obsáhlejší portfolio muziky označené jako Eurodance. To byly Masterboy a hit z roku 1991. Kompletní playlist dnešní zóny 90 jako obvykle na našem webu praharozhlas.cz nebo na displeji vašeho DAB rádia. Teď budou přiskakovat další vybrané položky jako Dido s hitem z filmu Láska nebeská Here with me nebo Janek Ledecký s takovým běžným týdnem. Teď model, popstar, majitel dvou slavných hitů, i to stačí k zápisu v historii pop music. Nick Kamen, I Promise Myself.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.
2: Zóna 90.

0: Američan Sean Mullins a jeho životní song Ukolébavka Lullaby ve finále zóny 90 na rádiu Praha. Přidám ještě legendárního George Michaela Freedom 90s verzi a budou tu další čerstvé zprávy. Další zóna 90 zase za týden.
1: Zóna 90.

0: 90.
1: To byla Zóna 90 na Rádiu Praha.
2: Zóna 90.
1: Další 90, celých 60 minut, přesně za týden. V sobotu v 9 večer.
2: Zóna 90.
3: Je 22 hodin.
4: Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic. Podpis mírové dohody mezi USA a Íránem je podle amerického prezidenta naplánovaný na neděli. Teherán to stále popírá. Zítra bude oblačno s místními přehaňkami, teploty 18 až 20 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
4: Dálnice D2 u Blučiny byla 12 hodin zavřená, kolem 5:30 ráno ji ve zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů, při které zahynuli dva lidé. Dopravu policisté odkláněli, místo se silničářům podařilo zprůjezdnit před 4:30 odpoledne.
5: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
6: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
5: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Pietou v Lidicích dnes lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Nacisti vesnici vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Nacisté popravili muže, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. Celkem přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná Muzeum památníku Lidice, říká jeho ředitel a historik Eduard Stehlík.
7: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době jsem mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, protože v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje.
4: Americký prezident Donald Trump uvedl, že uzavření mírové dohody s Íránem je v plánu na zítra. Teherán to popírá, nevyloučil ale podpis v dalších dnech. Výroky o termínu podpisu tzv. Memoranda o porozumění se tak stále liší. Šéf Bílého domu zároveň ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social tvrdí, že by se měl po uzavření dohody otevřít Hormuzský průliv. O půlnoci vstoupí do fotbalového mistrovství světa Brazílie. V New Jersey se utká s Marokem a na světovém šampionátu ji poprvé povede zahraniční trenér Ital Carlo Ancelotti.
8: Je to pro mě nová zkušenost, něco speciálního. Mám velkou zodpovědnost a taky je to velká čest. Reprezentovat nejúspěšnější národní tým v historii světových šampionátů. Takže dvě věci, zodpovědnost a čest.
4: Majitel fotbalové Sparty, miliardář Daniel Křetínský, bude největším akcionářem londýnského West Hamu. Jeho podíl v klubu, který v této sezóně sestoupil z Premier League, vzroste z 27 na 43%. Zítra bude v Praze oblačno, od severu s místními přehánkami, večer ustávání srážek. Noční a ranní teploty 11 až 9 stupňů, nejvyšší denní 18 až 20. Čerstvý západní až severozápadní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer částečně zaslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Rádio Praha.

Radio Praha 107,1 FM.

0: Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze. Praha je nej.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
3: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
4: Tata Boys.
3: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Bělá vrana.
4: Richard Miller.
3: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je fotografka Alžběta Jungrová. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme rovnou pozvánkou, protože vy máte z Brusu novou výstavu, ta se jmenuje Bez konce a začátku. Zajímavé je, že není v Praze, je v Čelákovicích, ale možná tip pro naše posluchače vyrazit si do Volmanovy vily.
1: Já si myslím, že to je skvělý tip na výlet, nejen vidět moji výstavu, ale i si to současně propojit třeba s komentovanou prohlídkou vily. Takže to určitě stojí za výlet.
0: A proč Bez konce a začátku? Proč tenhle název?
1: Já jsem vlastně vytvořila takovou paralelní historii pro Volmanovou vilu, pro dům, který vlastně měl jenom krátkou etapu, kdy tam žili ty majitelé, kteří se ho postavili, pak museli odejít, byli zavřený. A já, když jsem tam poprvé vešla, jsem takový pohádkář, takže když jsem vešla do toho domu, tak vlastně se mě napadaly okamžitě příběhy a momenty a spoustu věcí, co se tam mohlo stát a nestalo. Takže a pak shodou okolností a náhod jsem se potkala se Zuzkou Karlečkou, která se o vilu stará a ona říká, my bychom tu chtěli vaší výstavu. A já jsem říkala, já bych to strašně chtěla fotit. A vlastně takhle jsme začali pracovat na projektu a Blanka Čermáková z Trafogalerie, který se zase starý kurátorsky o ten výstavní prostor a s kterýma už jsem spolupracovala, měla jsem u ní výstavu před pár lety. Takže vlastně najednou tři ženský, takhle si to sedlo a my jsme dva roky fotili. A vlastně já jsem vytvořila příběh nebo sérii fotografií, které nejsou časově ukotvený, nevychází to z historických faktů, je to opravdu jenom, mohlo by se stát, stalo, nestalo, tím, že jsem to vyfotila, tak už vlastně se to stalo, proto je to Bez konce a začátku.
0: Fantazie. Takže přesně. Sice na vás dýchla ta první republika, ale rozhodně neuvidíme prvorepublikové fotky.
1: Ne, to vůbec ne. On, i ten funkcionalismus už je takový jako časově nezařaditelný, není to úplně už je to takový ten futuristická vize nějaká těch 30. let, takže si myslím, že i sama ta architektura je dost časově neuchopitelná. A vlastně umožňuje mi hrozně pracovat s tou jako strohostí té architektury versus ta křehkost toho lidského bytí v rámci člověka.
0: Pro naše posluchače, kdyby náhodou neznali Volmanovu vilu, tak doufám, že se nebudete zlobit, ale je to taková středočeská vila Tugendhat.
1: Je to určitě středočeská vila Tugendhat. Ne, já si myslím, že je to opravdu skvost, jedna z perl tady okolí Prahy, co se funkcionalistické vily týče.
0: A co je zajímavé, že vy jste netiskla na klasický obyčejný papír, ale je tam keramika, sklo, látky.
1: To už je vlastně v sérii třetí moje výstava, kde pracuji a experimentuju s různýma materiálama. Já jsem vlastně první z těch výstav byl klášter v Rajhradě, kde to bylo opravdu takový urbexová část polorozpadlá toho kláštera. A my jsme narazili na problém, jak instalovat fotografie, protože dát tam v rámech klasické printy by znamenalo, že za měsíc to bude zkroucený, zničený, začne to odcházet v rámci té nestálosti těch podmínek vevnitř. Takže já jsem, navíc já jsem si ten prostor vybrala, protože já jsem tam poprvé vešla, na mě dejchla úplně jako neuvěřitelná atmosféra, emoce, takže to úplně člověka vtáhne. Tudíž mi bylo líto to jako jenom zabít nějakýma rámama a prostě uzemnit. Tudíž jsem chtěla podpořit a vlastně propojit ty fotky, ty atmosféry, emoce z toho zase do těch fotografií, takže jsme začali hodně shodnout takovými průhlednýma materiálama. Ať to byly průhledné tapety, které jsme vraceli na ty stěny, nebo to byly právě plexiskla a látky, které tak jako vlály v tom prostoru a pohybovaly se. A od toho vlastně nadchlo to, že vlastně ta fotka není jenom samotná fotka, ale že i ta instalace potom její může do toho vnést zase další emoce a další jako pocity pro toho diváka. Ten divák se stane tak jako součástí té fotky toho mýho vlastně světa. Takže pak následovala prádelna ve fakultní nemocnici a tady vlastně ve Volmanovce to bylo poprvé, kdy já jsem celý ten koncept, celou tu výstavu už stavila přímo na tu Volmanovou vilu, fotilo se to tam. A já vlastně ty fotografie vracím zpátky na ty místa, kde byly vyfocený, akorát je oživím tím lidským elementem, vdechnu tomu ten život a vlastně vytvářím takový přízraky na těch stěnách, na zdech, kde tam povlávají a proplouvají, že vlastně se zase odráží zpátky ten prostor, takže opravdu jako virtuální realitu mým snovým světem.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová a než ještě víc probereme tu výstavu Bez konce a začátku. Ta Volmanova vila v Čelákovicích byla postavená v roce 1938. Abyste nás dostala do toho příběhu, můžete lehoučce nastínit, co se tam vlastně stalo?
2: Já nevím, jestli jsem povolaná, tady jsou mnohem lepší na to lidi, kteří by mohli vyprávět.
1: Takovou esenci,
2: Volmanový vily, tu vilu postavil továrník pan Volman, protože 500 metrů od domu měl továrnu velmi úspěšnou za první republiky a postavili pro svoji dceru. A myslím, že žili tam necelých 10 let společně a jeho dcera potom byla zavřená v rámci komunismu a už se nikdy do vily nevrátila. A ta vila pak byla částečně prázdná, částečně tam byla mateřská školka a vlastně v roce 90 byla v totálně dezolátním stavu, až dokud nepřišli tady současní majitelé, který se rozhodli, že ji zrekonstruujou a otevřou ji veřejnosti.
1: A když se vrátíme k té výstavě Bez konce a začátku a připomínám, ona je do 31. srpna otevřená ta výstava. Fotila jste 2 roky. Jak jste vybírala objekty, když jim tak řeknu, když nazvu takhle jednoduše modelky?
2: Je ten proces pro mě celkově, tak já pracuji s tématem ženy, ať už je to v rámci dokumentu, nebo
1: ženské
2: to výtvarný,
1: prostě.
2: Jsem žena, mám pocit, že ženám nejlíp rozumím, dokážu třeba v tom dokumentu jít nejvíc do hloubky, nejblíž se k ním dostat, protože je to i můj svět. A potom samozřejmě tyhle ty výtvarný projekty jsou nějaké jako zpracovávání mých emocí nebo mých vizí nebo něčeho. A tam mě se to nejlíp vizualizuje na té ženě, protože samozřejmě zase jsem žena, takže tam je to jasný. Jasný, ten výběr těch modelek je strašně zdlouhavý a komplikovaný proces, protože to není úplně klasický, já nepotřebuji klasický modelky, já potřebuji někoho, s kým budu mezi náma nějaká energie, emoce, kdo mi bude sedět, kdo vlastně chápe, co chci, kdo se dokáže hejbat. Takže to jsou procesy, které trvá dlouho. Je pár holek, s kterýma pracuju už jako celý desetiletí, možná díl. A je hezký, že i společně
1: hezký, stárnem, že stárnou pod rukami.
2: Že vlastně je tam strašně pěkný vidět ten vývoj a myslím si, že jednou z toho pak vznikne taky nějaká výstava, že to budou jenom ty časozběry těch holek, s kterýma dlouhodobě pracuju, protože vlastně oni jsou čím dál tím krásnější. Takže to je takový jako, nebo krásnější, jsou hlubší, je v tom víc těch emocí, víc záře, já vždycky říkám, takže to. Ale ten proces asi stane se, že prostě přijde modelka a vůbec to neklapne, nepoužije se to vůbec, protože tam prostě není nějaká jiskra, nebo pro mě tam není ten drive, nebo se nedokážeme sladit na nějakou stejnou emoci. A samozřejmě ta výtvarná fotka je víc už pak režie. Já vždycky říkám, ten dokument je, tam se chci být neviditelná a v rámci zase těch výtvarných počinů, tam naopak jsem ten režisér, který to musí všechno ukočírovat dohromady, protože to je jako docela velký už tým lidí na těchto focení. Takže se prostě se stane, že si to nesedne nebo neklapne, nebo člověk jako může mít i jako blbej den, ono prostě to, že už se to focení udělá, neznamená, že to klapne, protože tam fakt na té fotce hraje každý mini detail hraje roli potom v tom výsledku, protože jak je to zmražený okamžik, tak tam prostě je všechno čitelný, takže to může být, že je člověk unavený, nebo pak jenom prostě, takže říkám, je ten proces vybírání těch holek je strašně složitý. Většina z těch, s kterými dělám dlouho, už jsou mý kamarádky a hledáme další.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová, fotografka, a je pravda, že jste scháněla i látku ve Švýcarsku pro tuhle výstavu Bez konce a začátku?
1: Já, můj muž říká, neděláš si to jednoduchý, to a právě. Má naprostou pravdu. Já vlastně tím, jak jsem začala objevovat i ten svět té instalace, tak samozřejmě se snažím s tím experimentovat a posouvat ty hranice, co ta fotka ještě snese.
0: 3D tisk,
1: ano. To
0: sklo, keramika.
1: Přesně tak. A ten tisk na látku je, nebo na klasickou látku ne, ale na tyhle ty opravdu průsvitný materiály je hrozně problematický. Tady v Čechách to nikdo nedělá. Ještě mluvíme o tisku fotografie. Není to, že bych chtěla barevný vzory, ale opravdu jako ta fotka musí taky svým způsobem mít nějaký standard. Takže tentokrát jsme fakt hledali strašně dlouho a nakonec mi pomohla Liběna Rochová, že mi právě dala kontakt na továrnu, kde tiskne vlastně na látky ona. Mm-hmm. Takže a musím říct, že Švýcaři teda byli perfektní, všechno bylo
0: načas. Fungovalo jako švýcarský hodinky?
1: Ano, fungovalo jako švýcarský hodinky, takže opravdu tam to bylo jako skvělá spolupráce.
0: Ale teď jako... Pusťte nás do té kuchyně. Vy pošlete data do Švýcarska a oni vám pošlou vaši fotku na látce.
1: Ne, to
0: jak tak, to funguje?
1: Jako, zaprvé asi bych to bez doporučení vůbec jako neudělala. Mm-hmm. Tam vím, že Liběna se strašně potrpí na tu kvalitu, aby ty věci byly mm-hmm. perfektní, tudíž tam jsem si byla jistá, že když je doporučí. A já jsem nejdřív poslala fotky, oni mi udělali testy vlastně na kusy látek mm-hmm. různých, asi třech druhů, různý fotky, různou tonalitu, to mi poslali zpátky domů. Já jsem dostala ty vzorky, podle toho jsme vybrali, která ta látka bude ta finální. A zase jsem poslala zpátky data a pak přišly látky. Vlastně jednoduchý. Vlastně jednoduchý.
0: Je ta výstava prodejní? Můžu si nějakou fotku koupit?
1: Je pár věcí, my jsme vybrali sérii, není celá prodejní. Já si ten prodej těch fotek vlastně docela hlídáme, aby jsme nepřehlcovali už tak přehlcený svět, takže vždycky jako vybíráme, takže jsme vybrali pár fotek, které jsou v sérii po... 3 a po 5 je možnost si je koupit. Teda série znamená, od každého originálu budou buď existovat 3 kusy nebo 5 kusů finálně.
0: A je pravda, že patříte mezi, nebo jste vůbec nejdražší fotografkou v Česku?
1: Žijící fotografkou, ano. Já myslím, že to ještě je přede mnou drtikol.
0: Jasně, Sudek, žijící jsem myslela.
1: Ale já myslím, že jo.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je fotografka Alžběta Jungrová. Kdy jste režisér a kdy jste pozorovatel? A narážím i na tu reportážní fotografii, kterou máte za sebou.
1: U toho dokumentu nebo reportáže jsem z 90%, 80% bych řekla pozorovatel. Vlastně tam si člověk přeje, aby byl mužkou, aby byl neviditelný, vlastně, aby opravdu nenarušil tu situaci nebo tu intimitu nebo ty okamžiky. Samozřejmě každý s foťákem je vždycky narušitel, ty lidi na to reagují, jsou pak nervóznější, trvá dlouho, než si zvyknou. Já teď třeba právě poslední rok a půl jezdím nebo fotím takový soubor pro Pražskou záchranu službu.
0: A teď, k tomu se chci taky dostat.
1: A teď vidím, jak po tom roce a půl, dneska jsme byli dopoledne na cvičení tady na Parníku, a po tom roce a půl, jak už mě všichni znají a zdraví a vlastně už na mě skoro nereagují pak při tom focení, ale trvá to prostě tu dobu, takže u toho 100% bych si přála být opravdu, jako kdyby to šlo jenom mrkat a tím cvakat ty fotky, tak to by bylo optimální. No, ale zase je to prostě hrozně uvolňující, že není člověk pod takovým tlakem. Já jsem vlastně jenom sleduju a z toho se snažím nějakým způsobem ukomponovat a vytvořit něco, co bude mít obsahy, bude nějak nosný, než to na rozdíl od té výtvarné tvorby, kde do toho zase jako dávám v obrázeně úplně všechny ty emoce a všechny věci a vlastně vytvářím tu realitu.
0: A baví vás obě polohy? Být režisérkou i pozorovatelkou?
1: Já si myslím, že kdybych neměla ten balanc přesně těch dvou světů naproti sobě, tak by to bylo skoro neúnosné, ať jedno nebo druhý, že vlastně to, že můžu si někde jako dejchnout a pak zase jako čerpat a zase vydávat, je strašně, strašně ozdravný, takový ozdravný proces, a já mezi tím ještě živím se komerční fotkou, reklamní, takže vlastně, a to je takový jako řemeslná sekce, ale ono to přelejvání je i skvělý v tom, že vlastně já se v každém tom směru pořád něco učím, jo, a že vlastně si dokážu brát věci z dokumentu, třeba do komerční fotky, protože vidím krásný světlo, který asi pak na tom setu dokážu vytvořit, nebo situace, nebo pohyb. A přesně a to zase se učím řemeslo, který pak můžu využít v té výtvarné fotce. Jo, takže vlastně i tohle je, že se člověk furt posouvá, že nezamrzne v nějakém okamžiku, což je prostě podle mě konec každého výtvarného umělce. Je takový to, když už si myslí, že už jako to je tak, takhle je to perfektní, už vlastně není schopný sám sebe dál někam posouvat, tak to se díky tomuhle mi zatím nemůže stát.
0: Zažila jste i kritické situace v Pakistánu, Sudánu, Gaze. Kdybyste takzvaně byla neviditelná, což pro tu reportážní fotku by bylo ideální, myslíte, že ty situace by byly jiné?
1: Jo, ano. Já jsem jako hodně tohle celkově jako je jedno z témat, který já jsem sobě strašně řešila, když jsem končila nebo když jsem odcházela z téhle práce, je samozřejmě to, jak tam člověk přijede na nějakou krátkou dobu, než ty lidi vůbec jim vysvětlím. A já nejsem typ fotografa, který by asi přišel k někomu a rovnou začal, šel do obličeje a začal cvakat. Takže mě to trvá, jo. To není jenom jako na té druhé straně, ale i mě, takže ty první třeba den, dva, tři, se opravdu jako snažím spíš jim vysvětlit, co tam dělám, ukázat dětem fotky, protože jako a vlastně nějakým způsobem nechat si zvyknout nás navzájem, aby jsme než začnu jako fotit. Takže jako vlastně nejde jít jako do hloubky. Člověk přijede a je to jiná mentalita, jiná kultura, jiný zázemí, který já vždycky říkám, koukali jsme prostě na jiný večerníčky. Takže vůbec jako pochopit jako
0: ten svět
1: je prostě jako nějaký proces. Tudíž pak samozřejmě doma se mi to dělá ještě líp a mám větší šanci trošku jako zapadnout, když to pak jako když... Takže si myslím, že určitě, ale pak je i otázka jako vlastně, a to je bohužel s tím, jak se vyvíjí média a vlastně sociální sítě, rychlost těch zpravodajství, je, že člověk stojí na tom místě, já nevím, v Gaze a říká si, stalo by se to, kdybych tu nebyla já, že vlastně jsme i částečně, jako může ten novinář nebo ten fotograf nebo kameraman být jako strůjce, protože ty lidi chtějí, aby bylo vidět, jak jsou na tom špatně nebo něco, takže jako ta morální odpovědnost za to, jestli nenese člověk vinu za to, že já nevím, někdo po někom hodí kamenem, nebo teď to zjednodušuju, abych jako přiblížila tu situaci, je vlastně potom strašně tvrdá, třeba pro mě je to vlastně dilema, který je skoro neřešit. řešitelný, jestli není lepší, když jsou tam lokální fotografové, nebo v dnešní době už ty opravdu jako ty se dá fotit mobilem, jestli ta přítomnost jako není víc jako vyvolávající konflikty, podporující vlastně to, že ty lidi chtějí jako ukázat. No, takže tohle všechno jsou témata, které jsou spojené s tím dokumentem a s tou viditelností a neviditelností.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Alžběta Jungrová. A já jsem vyhodila na Instagram otázkové okno. Přišlo tam pár dotazů a s tím, o čem se teď bavíme, tak tam padl velmi zajímavý dotaz. Jak v současné době jako like rozeznáme AI fotku právě, která je nám předkládána, že je zaručeně z nějaké kritické oblasti? Jak to poznáme?
1: Nepoznáme. Rozhodně ne na sociálních sítích v té velikosti, v které to vidíme. Já to nepoznám. I když nejsem žádný expert na AI, my musíme z mýho pohledu, teda samozřejmě, my musíme upravit celkově ten systém. Zaprvé AI není fotka, prostě je to jako z principu fotografie proud fotonů dopadajících na světlo citlivou vrstvu, to je definice fotografie, tudíž prostě tady jsme mimo úplně tu definici. Takže celý tohleto přejmenovat, předefinovat a potom prostě jako z mýho pohledu by mělo jasně existovat označení té fotky.
0: Což se ale neděje.
1: Což se neděje, takže musí vzniknout něco jako vzdělávání dětí už jako od první třídy, ať si ověřují informace, ať se naučí vůbec hledat ty zdroje, hledat tři kanály, z kterých si to ověří. To je pro mě jako to by mělo být místo podle mě přírodopisu, ne, teď nechci vyhodit přírodopis, ale měl by to být předmět, protože oni s tím budou šíleně bojovat.
0: Jak do světa fotky vstupuje umělá inteligence? Jak to vnímáte?
1: Já třeba z té komerce jsem zvyklá už roky na 3D montáže, takže vlastně jsem zvyklá, že já napifotím něco, ale někdo tam dodělá vlastně třeba, já nevím, chmel, nebo který zrovna tady není, tak se tam opravdu vymodeluje ve 3Dčku, my tomu říkáme vymodeluje ve 3D, a vypadá to naprosto věrohodně, což je trošku teď ta AI, ale která to umožnila opravdu masově. Tohle byly dřív, byly ty 3D retušeři, byly takové jako drahá, velmi drahá práce. Teď každý si může vyrobit vlastně doma v té fotce cokoliv. Z mýho pohledu prostě je to nebezpečný nástroj. Já to třeba vůbec nevyužívám. Myslím si, že pak, jak říkám, no, já jsem fotograf, dělám fotky, nedělám koláže, což pro mě ta AI spíše nějaký jako smontovaný. A další věci my strašně řešíme právně ošetření, jako, protože vy můžete zadat, já jenom chci vytvořit fotku, která bude vypadat jako od Alžběty Jungrový. Ono to udělá, ale tak jako kdo je potom tvůrce té věci. Jo, takže já si myslím, že vlastně ten vývoj byl rychlejší, než jsme my předpokládali. Neumíme to teď úplně uchopit, protože se to stalo tak strašně rychle a samozřejmě všichni chtějí ty filtry do těch telefonů, aby vypadaly krásně, nebo je, takže ten tlak je tam obrovský. Takže říkám, tam by prostě se mělo celkově jakoby nějakým způsobem přistoupit k té věci a definovat jí.
0: Já jsem ale naivní a doufám, že práci vás fotografů AI prostě nenahradí.
1: Já si myslím, že 100% ne. Tak ono to není...
0: Lidi to neocení. Neocení výstavu fotek z umělé inteligence.
1: Já mě to ani nebaví upřímně celkově. Jako je to hezký, když kočička vaří prostě vajíčka, je to vtipný, ale to máme animovaný filmy, tak dobrý, tak tam ten směr je jasný, místo Walt Disney, tady bude prostě AI uvádí. Prostě. Ale ono teď je samozřejmě, všichni jsou nadšený z těch vlastně takových surrealistických montáží, jako já nevím, Velká chobotnice jde někde v městě. Nebo něco. Ale myslím si, že tohle se vyčerpá.
0: Kůl, co hraje tenis.
1: Ale já si myslím, že se vyčerpá celkově i ten kult toho, jak všichni teď se snaží být krásný a vyretušovaný a prostě všichni vypadají víceméně stejně. Skoro jako člověk nepozná je pak v realitě, že to jsou oni, protože tam mají ty, že si myslím, že ta originalita a ta individualita a vlastně to se stane, doufám, strašně doufám, jako tím zajímavým, každý jsme krásný právě tím, jak jsme třeba jiný, odlišný, že vlastně možná to vytvoří právě tenhle ten směr, který by mohl začít jít dobrou cestou.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Alžběta Jungrová a mám tady krásné datum 8. prosince 1857 a to vznikla Pražská záchranka.
2: A teď příští rok bude 170 let výročí a my právě chystáme knihu, kde já vlastně už rok a půl, další rok budu ještě fotit a jdu napříč všema těma odvětvíma, takže jsem na call centru, jezdím se záchranářema, jezdím s inspektorem, jezdím s doktorama, byla jsem se podívat, kde se opravdu auta, opravdu jdu jako napříč všema těma kategoriema, je to strašně zajímavý a opravdu i ta práce, kterou ty lidi dělají, je neskutečná, všechen můj obdiv, respekt. Hmm. Já jsem se úplně zamilovala, kdybych nebyla fotograf, tak budu chtít být záchranář, protože i ten kolektiv je skvělý. Opravdu jako já jsem úplně nadšená, jsem strašně hrdá a pyšná na tu záchranku, protože si myslím, že my máme jednu z nejlepších záchranných služeb na světě.
1: Dokonce to je jedna z nejstarších, ne-li nejstarší v Evropě, naše záchranka.
2: A opravdu ty lidi jsou v první linii, jsou neuvěřitelně laskaví při tom, co dělají, při tom, jak se k ním ty lidi chovají. Je to fakt jako radost je vidět pracovat.
1: Ale mě okamžitě napadlo, k jakým různým situacím jste se dostala.
2: Teď už snad úplně ke všem. Teda musím říct, že je to...
1: Od narození miminka až a teď ty tři tečky, co nechci domýšlet.
2: Všechno. Samozřejmě je to součást prostě života. Život a smrt je to prostě běh našich životů, všech našich životů. Takže to člověk tak bere. Někdy je to samozřejmě strašně smutný. Já jsem na začátku jak jsem byla jako natěšená, tak jsem si vzala tři směny, tři dny v týdnu po sobě a v pátek jsem byla tak psychicky na dně vyřízená, opravdu jsem unavená, smutná, že jsem říkala už nikdy, budu chodit jeden den v týdnu, to je tak, jako aby se s tím člověk pak jako vypořádal a zase mohl jít na tu další směnu, ale je to život, no, prostě tohle všechno je součást našich životů, ono my to nechceme vidět, my ty věci nechceme jako slyšet, ale prostě tak to je a je skvělý, že tady máme nějakou instituci, která se o nás v tomhletom stará dělá to prostě fantasticky.
1: A stalo se někdy, že vám řekli, Alžběto, teď ne. Nepůjdete s foťákem?
2: Ne, nestalo, opravdu jsme, tak já samozřejmě nepůjdu ven s ničím, co by bylo komukoliv nepříjemný. Jako
1: zahrnou nějaké etiky.
2: Mojí etiky, která je docela přísná a vlastně si myslím, jako já tam vůbec bych byla ráda, kdyby tam nebyly v obličeji žádných pacientů, protože samozřejmě tady je to tak jako diskutabilní. A takže se vyhýbám, vymyslela jsem si celý takový svůj koncept z konceptu, že vlastně se snažím, aby opravdu byla vždycky nějaká ruka nebo něco předtím, abych to nemusela úplně jako rozmazávat potom ty obličeje nebo něco, ale že fakt je to už v rámci té kompozice, že to uhraju tak, aby tam ty lidi, pro mě jsou samozřejmě nejdůležitější ty emoce těch záchranářů a ta jejich práce v tomhletom souboru, který děláme, tudíž mi ani tak nejde o ty pacienty. Takže to, ale vlastně já vždycky říkám, že nikdy nevydám fotku, na který je člověk v situaci, v který bych nechtěla, aby mě viděla moje máma. Takže tam je pro mě jasná hranice, takže ty věci zůstanou v nějakém archivu 100% čas a možná za 100 let se použijou, až tady nebudou ani děti, ani pradě, jako vnoučata těch lidí, kteří na tom jsou. Ale určitě teď chci udělat krásnou knihu, protože ta záchranka si to strašně zaslouží.
1: Se mnou byla fotografka Alžběta Jungrová. Moc děkujeme.
2: Já moc děkuju.

0: Pozdní večer, 15. duben roku 2020, Olomouc. Na tísňovou linku policie volá rodina, která už několik hodin postrádá maminku. Naposledy ji viděla dospělá dcera. Prý se u ní jako obvykle zastavila na kole cestou z práce potěšit se s vnoučaty. Kolem 16:15 pak odjela domů k příteli do nedaleké vesnice. Od té doby ji nikdo neviděl. Nikomu se neozvala a telefony nezvedá.
1: Po nějaké době se ozval té dceři přítel té maminky a ptal se, kde je, že domů ještě nedorazila. Ona mu odpověděla, že už je na cestě, že určitě se někde jenom zapovídala. Po nějaké hodince volal přítel znova, už byl poměrně znejistělý. Maminka pořád nebyla a když maminka nebyla ani večer, kolem už 20:00, tak ten přítel se rozhodl oznámit tu věc na policii.
2: Od toho okamžiku policie začala poškozenou hledat. Samozřejmě už v tom okamžiku jsme se začali zajímat o to, jakým způsobem poškozená žila, jaký byl její režim v ten den, kdy se ztratila.
0: Vyšetřovatel Jan Pavel z Olomoucké krajské kriminálky ještě dodává, že pohřešované osoby v pátrání se často objeví sami. Jenže tentokrát to tak nevypadalo. Šéf krajské kriminálky Jan Lisický vzpomíná na další okolnosti z počátku pátrání. Když se venku setmělo, byla prý dcera zmizelé ženy už zoufalá. A tak její manžel sedl do auta, aby propátral celou trasu, kudy jeho tchyně jezdila na kole domů.
1: Vyjel za Chválkovicemi na polní cestu, která vede do obce Bystrovany. A když jel po té cestě, tak u křížku, u Božích muk, které tam jsou, se mu před reflektory ukázal v křoví odraz nějaké odrazky. On zastavil a zjistil, že v tom křoví je odložené kolo, které jednoznačně poznal, že patří té jeho tchýni.
0: S myšlenkou na to, že se manželčině matce třeba udělalo špatně nebo se zranila, pomalu projížděl celou trasu. A když se vrátil ke kolu, rozhodl se znovu zavolat policii. Protože pátrání už se rozbíhalo, přijeli hlídky i z Psovody, aby se pokusili ženu nalézt podle pachových stop.
1: Psovodi velice záhy hned vedle toho kola, v blízkosti toho kola, našli nějaké krevní stopy, což je dále utvrdilo v tom, že se něco muselo stát a tudíž se rozdělili. Jeden z těch psovodů směřoval k blízkému remízku, který je asi 300-400 metrů od těch Božích muk. A druhý psovod procházel pole. No a po nějaké chvilce ten psovod, který zamířil k remízku, oznamoval ostatním, že nalezl tělo, které tam leží před remízkem a je přikryté bílou plachtou. Po letmém odkrytí té plachty bylo zřetelné, že ta žena se stala obětí násilného trestného činu. Ta nemožka byla svlečená v podstatě do naha a hlavu měla celou od krve, takže v tom okamžiku okresní věz okamžitě ukončil svoji činnost na místě a na místo vyjíždíme my jako krajská kriminálka.
0: Krajský výjezd se soudním lékařem v zápětí zjistil, že žena má na hlavě a krku sečná a bodná poranění a zemřela nejspíš pozdě odpoledne před pár hodinami.
2: Podle toho aranžma na místě činu bylo patrné, že se bude zřejmě jednat o sexuální motiv. Tomu nasvědčovalo to, že poškozená byla slečená, byla obnažena na intimních partiích.
0: Pokud by šlo skutečně o útok sexuálního devianta, pohyboval by se na Olomoucku nebezpečný muž, který mohl kdykoliv zaútočit znovu. Kriminalističtí technici se ve světle reflektorů snažili nalézt a zadokumentovat všechny stopy, ale místo činu bylo rozsáhlé a bylo náročné ho důkladně prohledat.
2: Už při tom ohledání v nočních hodinách bylo zjištěno, že útoku došlo patrně v místě, kde bylo nalezeno kolo. Na místě byly drobné kapky krve, takové plošnější potřísnění krví. Ty kapky krve potom směřovaly po polní cestě směrem k remízku, kde byla ta poškozená nalezena.
1: Na místo přivolaný soudní doktor, který prováděl předběžnou ohlídku těla už na místě, konstatoval jednak bodné zranění krku, ale dále několik celkem razantních záseků do hlavy vedených nějakým nástrojem odpovídajícím sekeře nebo nějakému sekáčku. Ještě v tu noc se tím remízkem bylo nalezeno velké tratoliště krve a v blízkosti toho tratoliště krve byla nalezena sekera.
0: Protože za tmy kriminalisté mohli přehlédnout nebo poškodit některé stopy, detailní prohlídka místa byla odložena na ráno a prostor byl uzavřen. Tým kriminálky ale stále postrádal osobní věci ženy, se kterými ji dcera viděla odjíždět.
2: Rodina řekla, že v okamžiku, kdy odjížděla, tak měla jako obvykle při sobě svůj batoh, kde měla osobní věci. Také řekla, že měla mobilní telefon, který neustále měla zapnutý a že vždycky měla u sebe nějakou finanční hotovost, ovšem, že zpravidla platila platební kartou.
1: Chyběl její batoh a co chybělo především, chyběl její mobilní telefon, o kterém jsme věděli, že ho měla vždycky u sebe, vždycky ho měla hlasitě zapnutý. Jak její švagr, tak její dcera, tak ten její současný přítel nám udávali, že v průběhu dne, když jim ta žena už scházela a hledali ji, tak ji opakovaně na ten mobilní telefon volali. Telefon vždycky vyzváněl, ale nikdy nebyl hovor přijat.
0: To byla pro policii zajímavá informace. Mobil nebyl vypnutý a možná ho někdo používal.
1: Okamžitě začala běžet právní mašinerie a začali jsme vyřizovat příkazy a povolení k tomu, abychom mohli tenhle telefon přesně lokalizovat. To samozřejmě nějaký čas zabere a v mezidobí pokračovalo další operativní šetření.
0: Zatímco rodina se smiřovala s tak tragickou smrtí aktivní babičky, kriminalistický tým se snažil zjistit maximum informací o tom, jak žena žila.
2: Žila takovým velice spořádaným životem, pravidelným životem, aktivním životem. Bylo zjištěno, že každý den chodí do práce jako uklízečka do jedné z olomouckých firem. Do práce zjela na kole, zpravidla po cestě domů se zastavila u své dcery v takové okrajové části Olomouce a pak odjížděla naspátek domů opět na kole.
0: Druhý den, hned za svítání, policisté začali znovu prohledávat místo, kde nalezli kolo i tělo zavražděné ženy. Ukázalo se, že velké množství krevních stop je na trase od Božích muk, kde bylo pohozené kolo, a také v okolí místa nálezu mrtvoly. To už měli kriminalisté k dispozici i výsledky pitvy a soudní lékař po detailní prohlídce zranění na těle upřesnil, jak byla žena pravděpodobně napadena a jak zemřela.
2: Bylo zjištěno, že poškozená má zlomené oba rohy chrupavky štítné, což by samozřejmě nasvědčovalo rdoušení. Takže my jsme tady od počátku tři mechanizmy útoku, které směřovaly proti poškozené. Jednak bodání nějakým bodnořízným nástrojem, potom sekání a údery do hlavy sečným nástrojem a rdoušení.
0: Překvapení přinesly výsledky z telekomunikačního provozu. Olomouckou kriminálku totiž nasměrovali k bývalému příteli ženy, se kterým žila 15 let a nedávno se rozešli.
2: Ten telefon jsme dokázali lokalizovat a z okolností to bylo místo, které bylo velice blízko bydlišti bývalého přítele poškozené. Čili to naše prvotní pátrání a to šetření samozřejmě bylo zaměřeno na jeho bývalého partnera.
1: Tento bývalý přítel byl toho dne kolem 15. hodiny na návštěvě u dcery té zavražděné. Nabízel jí salát, který měl jako přepěstek na své zahradě a bylo nám v tom prvním okamžiku řečeno, že to vůbec nebylo běžné, že se tam běžně nestavoval a že to byla vlastně výjimečná návštěva. To v nás samozřejmě okamžitě vzbudilo podezření.
2: Ten bývalý přítel od dcery poškozené odjel někdy před 3 hodinou snad a poté tam přijela tady ta naše poškozená.
1: Chování toho bývalého přítele toho dne bylo zvláštní, protože v době, kdy ji ti příbuzní hledali, mu telefonovali, on ten hovor přijal pouze jednou, kdy jim odpověděl, že u něho není a na následné volání už nereagoval a telefony nebral.
0: Prověřování tohoto muže probíhalo souběžně s dalším pátráním. Policie hrála o čas a na případu pracovali desítky lidí.
1: Jako jedno z prvních svědectví se objevilo svědectví zemědělce, který na blízkém poli jezdil traktorem a rozhazoval hnůj. A tenhle člověk uvedl, že někdy po 16. hodině, když mu hnůj došel, tak jel traktorem pro novou várku, najel na cestu a když se blížil k tomu křížku, k těm božím mukám, všiml si, že je tam zaparkované auto. Nedokázal to auto přesně popsat, uvedl, že to bylo určitě světlé auto, ale typově ho nedokázal nějak zařadit. Ale všiml si muže, který u toho auta stál, a ten muž mu připadal velmi zvláštní, popsal ho jako silnějšího muže, který měl na obličeji roušku a prohlásil, že se ten muž na něho ale velmi ošklivě díval a všiml si jeho obočí hnilivě staženého.
0: O pár desítek metrů dál pak tento svědek na kole zahlédl ženu, jejíž vraždu policie vyšetřovala. A protože ji znal už od dětství, pozdravili se. Zjištění olomouckých kriminalistů potvrdili i záznamy kamer z nedaleké průmyslové oblasti a vypověděl to i další muž, který si bílého auta všiml při pohledu z okna. V kombinaci s ostatními svědeckými výpověďmi do sebe všechno přesně zapadlo.
1: Byl zajištěn záznam kamery a operativě se podařilo nalézt bílé vozidlo, bílou Fabii, která v čase kolem 16.00 opravdu odbočuje na tuto polní cestu a odjíždí směrem k našemu místu činu.
0: Přestože registrační značka nebyla čitelná, při velkém zvětšení záběru bylo patrné písmeno M a číslice 1. Navíc mělo auto specificky poškozený nárazník.
1: Takže se do tohoto problému zapojila analytika, která okamžitě začala lustrovat veškerá vozidla jedno po druhém, která odpovídala tomuto základnímu typu.
2: Těch policistů, kteří na tom dělali v tom okamžiku, bylo několik desítek a dělali práci, která se potom ukázala třeba jako zbytečná, ale musela být prostě udělána.
1: Mimo jiné se nám podařilo dohledat také člověka, který v tom daném čase venčil svého psa v blízkosti toho remízku. A tenhle člověk nám uvedl, že když kolem toho remízku procházel, všiml si na místě, kde byla později mrtvola ženy nalezena, všiml si muže, který ležel, měl odhalenou zadnici a dělal kopulační pohyby, z čehož tenhle ten kynolog usoudil, že tam probíhá nějaký sex a tudíž to místo zrychleným krokem minul a teprve nějakých 50-100 metrů od tohohle místa se zastavil a chvíli čekal. Po nějaké době kolem něj projela bílá Fabie, ve které seděl s jistotou pouze jediný člověk, byl to mohutný muž, který řídil tohoto auto a vyšší rychlostí odjížděl od toho remízku směrem ke křížku. To bylo pro nás další potvrzení, že tam k něčemu muselo dojít právě v tomhle čase a že ta bílá Fabia bude mít s tím trestným činem hodně co dočinit.
0: V té době olomoučtí kriminalisté konečně získali záznam pohybu mobilního telefonu zavražděné. A Jan Lisický s Janem Pavlem přesně viděli, že to odpoledne těsně míjí dům bývalého přítele ženy a jeho trasa výskytu pokračuje dál.
1: Ukázalo se, že mobilní telefon se hlásí někde v lesích nad Svatým kopečkem v Olomouci. A skutečně po nějaké době se nám podařilo nalézt mobilní telefon poškozené, zahozený v lese a od té chvíle jsme věděli, že pachatel ten telefon z místa činu odnesl poměrně hodně daleko a zbavil se ho až na velmi vzdáleném místě.
0: Zároveň operativce napadlo, že když vrah vážil takovou cestu, aby ukryl telefon, možná se v těchto místech podobně zbavil i dalších věcí.
1: To byla velmi dobrá volba, protože po nějaké době se podařilo nalézt košili, pánskou košili, jednalo se o takovou polokošili, poměrně sité červené barvy, na které bylo zřetelné potřísnění krví. Po nějakém dalším čase se podařilo nalézt růžovo-černý batoh. Jediná věc, která tam evidentně chyběla, byla platební karta.
0: A skutečně, na kartu ženy před pár hodinami někdo vybíral peníze v Olomouci a policie banku požádala o záznamy kamer. Na nich spatřil tým Jana Pavla a Jana Lisického podsaditého muže v teplákách.
1: Od této chvíle už bylo celkem jasné, že vyšetřovací verze mířící k bývalému příteli je vyvrácena a začala se před námi zhmotňovat ta nejhorší možná varianta, kterou každý policista odsouvá na to nejzazší místo a přeje si ji nezažít. A sice, že máme před sebou volného lovce a tudíž, že vztah vraha k oběti není vůbec žádný, že šlo z největší pravděpodobnosti o zcela náhodně zvolenou oběť a tudíž odhalení a usvědčení takovéhohle vraha je vždycky velmi, velmi komplikované.
2: V tom okamžiku bylo jasné, že už překročila se tu nejvyšší bariéru, kterou překročit mohl, a že sáhl na život.
0: 17. dubna o 1:30 ráno se Jan Pavel právě chystal spát, když mu zazvonil telefon. Analytička olomoucké kriminálky mu oznámila, že našla auto, které hledají.
2: Ten model souhlasil, souhlasilo i to poškození na tom levém předním blatníku a člověk, který to auto přivezl na STKčko, někdy v průběhu února toho roku byl pan Rostislav Basler. A já už o to jméno, když jsem slyšel to Rostislav Basler, tak to okamžitě mě to sepnulo v hlavě, protože to jméno jsem si pamatoval už z dřívější doby a věděl jsem, že je to pachatel znásilnění tady v Olomouci, brutálního znásilnění mladé lékařky, která šla do práce v brzky ranních hodinách.
0: Existoval předpoklad, že sexuální deviant Basler se stále pohybuje na Olomoucku a každá policejní hlídka dostala instrukce s pátráním a popisem. V zápětí jedna z nich v olomoucké čtvrti Černovír poznala bílou fábii s mohutným mužem opřeným o volant.
2: Na místo se stáhla zásahová jednotka, která to auto střežila. Ono to bylo brzké ráno, 17. dubna. A i v tom brzkém ránu po té asfaltové cestě jezdili ženy, mladé slečny na kolečkových bruslích, cyklistky, běžkyně. V podstatě, jak to řeknu, vypadalo tam jako na módní přehlídce někde.
1: Měli jsme informace o tom, že v tom vozidle se pohybuje, že tam kouří, potom následně otevřel dveře, vystoupil před to vozidlo a kluci hlásili, že se pokouší zapalovačem něco zapálit, kouří se z toho, ale nedaří se mu to úplně, pak tu věc zahazuje a po nějaké době sedl do toho auta a odjel z místa pryč.
0: Kriminalisté ještě neměli dostatek důkazů. Čekalo se na výsledky zkoumání DNA z místa činu. A tak muže prozatím zpovzdálí sledovali. Když ale prohlédli místo, ze kterého odjel, bylo jasné, že mají zásadní důkaz. Basler se snažil spálit platební kartu ženy, kterou zavraždil.
1: Bylo jasné, že už máme to námi dlouho očekávané spojení mezi podezřelým a obětí. Od té chvíle už nebylo třeba čekat na následné vyhodnocení DNA a rozhodl jsem o okamžitém zákroku, který byl proveden zásahovou jednotkou ostravskou velmi profesionálně a podezřelý byl ve Chvalkovicích před místním obchodem s potravinami zadržen. V řádu několika hodin po tomto zadržení přišly další informace z OKTE, které všechny zapadaly už do toho obrázku. DNA bylo potvrzeno a bylo vlastně naprosto neprůstřelně prokázáno, že pachatelem této brutální vraždy byl právě Rostislav Basler.
0: Basler policií s úsměvem ujišťoval, že se jedná o omyl a během zákroku byl v naprostém klidu. První výslechy se vedly v duchu vysvětlování, proč na tom či onom místě byl. Tvrdil totiž, že ženu sice našel, ale už byla mrtvá a on nezavolal policii kvůli své minulosti.
1: Na základě předložených skutečností a rozporů v jeho výpovědi po nějaké době svoji výpověď změnil a začal připouštět, že se s obětí skutečně do konfliktu dostal a netrvalo dlouho, začal připouštět i to, že oběť usmrtil. Jeho prvotní verze se ovšem stále ještě významně lišila od toho finálního znění děje.
0: Basler kriminalistům nakonec ukázal místa, kam odhodil věci, vysvětlil některé momenty a během prověrky výpovědi konečně i přesně popsal, jak k vraždě došlo.
3: Pokud budete v nějakém kontaktu s figurantkou, tak budete údery pouze naznačovat a slovně nám budete nějakým způsobem popisovat, co jste v tu danou chvíli prováděl.
0: Basler přijel na polní cestu, opřený o auto předstíral nevolnost a sledoval přijíždějící cyklistku. Ta ho minula a asi po 20 metrech zastavila, položila kolo a šla k němu, aby se zeptala, jestli je v pořádku. Když se k němu přiblížila, chytil ji pevně za rameno a s otázkou, jestli spolu budou mít sex, ji dostrkal k autu. Tady během prověrky poprvé přiznal, kdy ženu bodnul do krku.
3: Táhně tady k autu úplně stejně jako paní poškozenou.
4: Tak. Vlastně se mi tak asi sedne do auta.
3: No. Nespěchejte, v klidu, rozmyslete si to. Tady došlo k té ráně nožem. Tak nám to ukažte. Jenom naznačujte.
4: Ta paní do toho auta nesedla.
3: Dobře. Kde byla?
4: Stala stát tady.
3: Tak, pojďme.
4: Tady opřená.
3: Z boku, zády.
4: Z boku. Tak.
3: Držel jste ji pořád ještě?
4: Ne.
3: A proč teda tady stala, když jste ji nedržel?
4: Nevím, ale tady jsem sáhl pro nůž.
3: Tak, sáhněte pro nůž. Sáhněte doma pro nůž.
4: Tady jsem sáhl pro nůž a vlastně jsem ji ho přiložil takhle v krku.
3: Přiložil nebo bodl?
4: Ne, přiložil.
3: Přiložil, dobře.
4: A k bodné ráně došlo tady za autem.
2: Takže tady vlastně došlo k prvotnímu útoku. Poté, co ji bodl do oblasti krku, tak ji táhl po polní cestě směrem k remízku, kde ona byla nalezena. Tady někde v těchto místech se poprvé s ním pokusil o soulož, nicméně ten nebyl zcela schopen, takže poškozenou vedl naspátek k autu, ovšem to už byla zřejmě bezvládná, takže než vedl, tak ji spíše vlekl.
1: Poměrně pracně do toho auta už bezvládnou nakládal, pak ji autem odvezl až k tomu remízku, tam ji vytáhl z auta, položili na zem. Z auta vytáhl sekiru a tu ležící bezvládnou, ale dosud žijící oběť začal zezadu sekat do krku a do hlavy. Tu sekeru poté odhodil a oběť odtáhl přes remízek do přední části remízku a tam ji znásilnil.
3: Pane Baslere, proč jste od toho křížku jel s tím vozidlem sem s tou paní?
4: Nevím, vůbec nevím, prostě jsem zařadil rychlost.
3: Proč jste zastavil na toto místě a použil tu sekeru na tu paní?
4: Nevím, fakt nevím, opravdu nevím. Prostě takhle se to stalo.
0: Basler se sice přiznával k usmrcení ženy, ale při otázkách na jeho sexuální aktivity během činu odpovídal vyhýbavě nebo je popíral.
1: Zásadně popíral sexuální motiv. Zdálo se, že z jeho pohledu je usmrcení té oběti v podstatě nedůležitá záležitost, ale velkou váhu přikládal k tomu, aby mu nebyl příčinán k tíži sexuální podtext tady tohoto útoku. Zvláštní bylo, že při jakémkoliv rozhovoru absolutně popíral i svá bývalá odsouzení za znásilnění či sexuální delikty. Vždycky tvrdil, že on nemá zapotřebí, aby ženu znásilňoval, že on může mít tolik žen, že naopak je musí odmítat a nemá nejmenší důvod k tomu, aby vůči ženám používal násilí. No nicméně v tom našem případě bylo prokázáno, že s obětí sexuální styk měl a to dokonce s obětí v době, kdy už byla po smrti. A byl to první z těch jeho mnoha předchozích odsouzení, kdy Basler souhlasil s tím, aby byl vyšetřen sexuologem.
0: Výsledkem sexuologického zkoumání bylo, že Basler je sexuální deviant se sadistickým zaměřením. U soudu přesvědčivě obstály důkazy shromážděné proti němu.
2: Popíral ten pravý motiv, no, nicméně prokázáno bylo to, že na poškozenou čekal. To, jak došlo k jejich kontaktu vzájemnému, to panu Baslerovi můžeme věřit, také nemusíme. Nicméně jedna věc je naprosto jistá, nepopíratelná, že už v okamžiku, kdy ji kontaktoval, tak měl u sebe nůž. A ten nůž bezprostředně poté, co ji kontaktoval, použil k útoku. Takže já jsem přesvědčen o tom, že na místě čekal na vhodnou oběť a o tom svědčí to, že v autě měl sekeru.
0: Sexuální sadista Rostislav Basler odešel od soudu s trestem 25 let vězení. Po jeho odsezení nebude propuštěn na svobodu, ale čeká ho sexuální detence a pobyt v ústavu.
2: V jeho případě se jedná o dokonale zmařený život člověka, který v 17 začal svou kriminální kariérou. Do okamžiku této vraždy se odseděl celkem 28 let a dalších 25 let ho čeká. Takže on svůj život, který mohl prožít užitečným způsobem, strávil po kriminálech. Naprosto dokonale zmařil svůj vlastní život, ale bohužel zmařil hlavně život ženy, která byla naprosto nevinná.
1: Na tomhle případě je otřesné a pro většinu z nás velmi znepokojující zjištění, že z něj není možné přijmout žádné poučení, žádné varování, žádnou radu, kterou bychom mohli dát případné jiné hypotetické oběti. Poškozená neudělala nic špatně, nic, co by jí mělo předurčit jako budoucí oběť. Byla na místě, které bylo relativně otevřené, nachází se na otevřeném prostranství v polích, kde je daleko široko vidět. Byla tam v čase za bílého dne, kolem 16. hodiny. V okolí se pohybovalo spousta náhodných chodců. To místo nebylo nijakým způsobem primárně identifikovatelné jako místo nebezpečné. I přesto se tento člověk na tomto místě k tomu útoku odhodlal. To jeho nutkání a ta jeho potřeba uspokojit svoje sexuální potřeby bylo natolik silné, že ani tahle zjevná nebezpečí ho neodradila od toho, aby svůj záměr uskutečnil.
0: Případ smrtícího útoku devianta, který popíral své sadistické zaměření, skončil pro olomoucké kriminalisty uspokojením z rozsudku, který následoval po bleskovém vypátrání vraha během 38 hodin. Kromě toho si ale sadistu Baslera dobře pamatují i z jiného důvodu.
2: Tam potom byla ještě jedna věc taková pro nás zarážející, která naplnila takové to klišé, že pachatel se vrací na místo činu. Když se na vlastní pěst vydal tu poškozenou hledat její zeď, tak pana Baslera potkal na té polní cestě a ještě se to vyptával na svoji tchýni, jestli neviděl. Jo? Takže on, pan Basler, se nám tam pohyboval i po spáchání činu a potom ještě druhý den, 16., to už bylo po ohledání, tak na to místo přijel znovu se podívat. V tom případě to klišé bylo naplněno naprosto bez zbytku a vrátil se nám tam dokonce dvakrát.

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnes se budeme věnovat alternativní spiritualitě. Proč lidé v době technologií a umělé inteligence hledají odpovědi na své otázky v takzvaném duchovnu? Je Česká republika skutečně ateistická a proč je víra důležitá v dobách krize? Hostem bude religionistka Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě zabývá alternativní spiritualitou, západním ezoterismem a zkoumá i stará indiánská náboženství. Jenom doplním, že témata, popřípadě konkrétní příklady alternativní spirituality, které dnes budu probírat s mým hostem, nebudeme hodnotit, propagovat ani doporučovat. A ve studiu už je Zuzana Kostičová. Krásný den.
3: Dobrý den.
2: A hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Váhalová.
1: Leonardo Plus.
2: Než se zaměříme na dnešní téma, což bude alternativní spiritualita, mohla byste připomenout, jak se vědecký obor religionistika v současné době vyvíjí i s ohledem na rozvoj umělé inteligence, technologií a jestli bude mít religionistika do budoucna stále svoje místo ve světě vědy?
3: To po mně chcete moc, protože nejsem majitelka křišťálové koule. To je spíš otázka na nějakou vědmu. Nicméně, religionistika je obor, který já osobně považuji za nesmírně důležitý, protože nám poskytuje možnost nahlížet do fenoménu náboženství a spiritualit a případně věcí, které se náboženstvím a spiritualitám podobají nebo jsou jim příbuzné. Z perspektivy mnoha oborů a mnoha metodologií, které, jak bych tak řekla, se v tom religionistickém kontextu vzájemně drží za ručičky a pomáhají si. A vlastně náboženství a spirituality a ty příbuzné fenomény zůstávají v dnešním světě vzdor novým médiím a technologickému pokroku a umělé inteligenci pořád obrovskými silami, které hýbají celou planetou. A je to zásadní věc a myslím si, že religionistika opravdu je obor, který je užitečný jednak pro, řekla bych, teoretičtější porozumění těmhle věcem, které to má, ale samozřejmě praktické implikace, ale někteří religionisté se třeba zabývají, nevím, novými náboženskými hnutími, prostě novými spiritualitami, věcmi, které souvisejí třeba s psychologií, psychoterapií, s bezpečnostními studii a takovýmihle věcmi. Religionistika z tohohle hlediska má i svoji opravdu nesmírně praktickou stránku. A je dobré to vědět a byla by škoda, kdyby dostala, abych tak řekla, pomyslnou výpověď z toho univerza, řekněme toho, co se dneska považuje za vědu. Byť samozřejmě to postavení humanitních věd v současné společnosti je složité a ne úplně jednoznačné a existují samozřejmě nějaké tlaky na to, aby se jim popřávalo méně a méně a méně prostoru a peněz, protože si myslím, že ta věc je hodně o penězích, ale myslím si, že opravdu je potřeba chápat, že my religionistiku potřebujeme, ona je velmi užitečná. Prostě byla by to nějaká citelná ztráta pro tuhle společnost.
2: A je možné všechny oblasti religionistiky, víru, spiritualitu, magii, léčitelství, šamanství, domorodé praktiky, je toho neskutečné množství, popsat čistě vědecky, anebo jsou témata oblasti, kdy to vědecky popsat nejde?
3: Musíme si jako vyjasnit, že vědecký popis má nějaké své limity. A jsou věci, kam nemůže. A nemůže strkat prsty do, řekněme, autenticity vnitřních prožitků. Na určité věci může dávat odpovědi jen velmi, velmi obtížně. A týká se to třeba té zásadní otázky, jestli existují, nechci říct jenom bohové, ale obecně nadpřirozené jevy, to je otázka nesmírně složitá. Asi by nebylo úplně praktické tady do ní zabředat. Religionistika hlavně si tuhletu, řekněme, svoji limitovanost uvědomuje. Ona se nesnaží řekněme, vyprávět o tom, kdo nebo co je Bůh všemohoucí, dejme tomu, když bych dala tenhle příklad, ale zajímá jí to, co si o něm myslí lidé. To znamená, náboženství religionistiku zajímá jako něco, co je sociálně konstruováno, což neznamená, že je to pouze a výhradně sociálně konstruováno, to my nevíme, jestli to má i nějaké jiné zdroje, mimo lidské, nadpřirozené, nevíme a my to nerozhodujeme. To je důležitá věc. Religionistika by v tomhle měla být neutrální. Jsou samozřejmě třeba někteří angažovaní kolegové, kteří by se mnou nemuseli úplně souhlasit, ale já si tady dovolím za sebe říct, že podle mě religionistika, která tuto neutrální pozici nedrží, je špatná religionistika.
4: Moderní religionistika musí čím dál více spolupracovat a doufám, že se nemýlím, s dalšími obory, sociologií, antropologií, historií, psychologií, ale i digitálními humanitními vědami. Je to pro vás zdroj inspirace a poznání?
3: Samozřejmě. Myslím si, že to je zdroj inspirace pro religionistiku už od počátku její existence. A ona právě tímhle specifická nebo patří mezi ty obory, které takhle fungují, že si tam skutečně podávají ruce různé vědní obory nebo různé metodologie, přesněji řečeno možná. No a teď samozřejmě to, čemu se říká digital humanities, prostě je nějaká další nová vlna nových věcí, nových jevů. Teď pochopitelně umělá inteligence, existence internetu nám umožňují vlastně analyzovat lidskou kulturu způsobem, který do téhle chvíle nebyl možný, takže tam je spousta nového a vzrušujícího, co se bude v příštích dekádách odehrávat.
4: Religionistika se věnuje studiu tedy náboženství, spirituality a víry ve všech podobách. Neřeší, zda Bůh existuje, ale proč v něj lidé věří. Můžu to takto zjednodušit?
3: Ano. V principu ano.
4: Jak je důležitá role výzkumníka anebo té zvolené metodologie, abyste si zachovala ten odstup a nevkládala do toho třeba svoje ego nebo osobní názor?
3: Tak vy v tom vždycky nějak osobně samozřejmě jste. Úplně se vyškrtnout ze hry nelze. Jo, ta perspektiva individuální tam je vždycky. Ale jde o to, jak je silná. A vlastně na jednu stranu ta individuální perspektiva vás může, řekněme, vám může otvírat obzory, protože každý z nás má jedinečné zkušenosti, jedinečné perspektivy a to může být fajn, protože je schopen vidět některé věci z úhlu, ze kterých někdo jiný je třeba není schopen vidět, ale ve chvíli, kdy jeho názory na věc jsou velmi silné, tak se dostává do velmi ošemetné situace, že nebude schopen s nejvyšší pravděpodobností vlastně od nich ustoupit, nebo je uzávorkovat, řekněme. A samozřejmě nikdo mu nezakazuje, aby i tak vlastně se těmi tématy zabýval, ale já vždycky říkám studentům, že by to neměli dělat. Protože ve chvíli, kdy nějaké téma v nich vyvolává silné emoce, ať už pozitivní nebo negativní, to je důležitá věc, tak prostě budou mít nějakou formu slepé skvrny vůči tomu tématu a je nějaké nebezpečí, že to, co budou produkovat, bude víc dojmologie a méně věda.
4: A pokud se dnes budeme bavit o alternativní spiritualitě, tak bychom měli vymezit ten pojem náboženství. Jak ho definujete?
3: To tady budeme celý semestr. Ne. Takhle, ono s náboženstvím je to složité. Ten termín se strašně obtížně definuje. Protože, a to je ale problém spousty jevů v humanitních vědách, ono, lidská kultura navíc není statická, je velmi různorodá, věci se mění. Na snaze vytvořit univerzální definici náboženství ztroskotalo už takových lidí, že já se o ní pokoušet nebudu. Já řeknu, jak chápu náboženství. Ono to asi trochu pomůže. Mně přijde užitečnější se dívat na to spíš, co náboženství dělá ve společnosti, než co to přesně je, protože se nebavíme o nějakém fyzikálním jevu, opravdu bavíme se o složitém jevu kulturním, lidském. A náboženství pro mě je způsob, jakým člověk sociálně konstruuje smysl. Teď to slovo konstruuje zní strašně, jako že si vymýšlí, ale prostě my jsme tvorové, kteří jsou bytosti smyslu. My potřebujeme, aby věci dávaly smysl. My si smysl tvoříme. My ho ve světě hledáme. Celá věda je taky produktem hledání, řekněme toho, jak funguje svět a jaký dávají jevy smysl. Náboženství tohle dělá taky, ale dělá to na takové, řekněme, velmi vágně řečeno existenciální rovině. A to je něco, co mně připadá strašně důležité. Ono vytváří takové symbolické systémy. A symboly jsou nesmírně silná, významná věc, která nás dokáže ovlivňovat nesmírně hluboce, která nás dokáže ovlivňovat jako jedince i jako společnost. A náboženství, spirituality a podobné věci vlastně dělají to, že vytvářejí smysl, nebo ho nacházejí, zase to by byla otázka příliš hodnotící, jestli ho jenom vytvářejí, nebo jestli on už tady existuje, ale prostě jsou to nějaká smyslotvorná univerza a symbolická univerza. Takže takhle chápu náboženství já. Samozřejmě je to dáno mojí oborovou perspektivou, kdyby tu seděl třeba expert na kognitivní vědy o náboženství nebo něco podobného, možná by o tom mluvil jinak, ale to je v pořádku. Religionistika je právě velmi pluralitní a to je dobře.
4: Je český národ ateistický?
3: Ne.
4: Máte proto nějaká data?
3: Máme proto data. Češi jsou, nebo Česko je země velmi sekularizovaná. Jo? To nikdo nepopírá. Sekularizovaná, ale co to znamená? Znamená to, že v Česku proběhla, podobně jako ve spoustě evropských zemí, velmi hluboká, a možná i v našem kontextu dost výjimečně hluboká, krize, řekněme, tradičních náboženství. Což je zejména křesťanství. Tady v tomhle smyslu je dobré chápat sekularizaci nikoli jako nějaké univerzální ubývání náboženství, víry a spirituality, ale je to vlastně, když se na ní podíváme blíž, tak je to vlastně proces velké krize křesťanství v Evropě. To znamená, je to opravdu něco, co se týká především křesťanství, potažmo částečně dalších tradičních náboženství, ale zejména křesťanství. A je to proces velmi povídce evropský. Ne, že by chom nemohli pozorovat podobné věci i jinde ve světě, ale mimo Evropu náboženství zůstává nesmírně silnou, významnou silou, faktorem, důležitým. Dokonce se dá říct možná, nejsem sociolog náboženství, ale někteří sociologové mluví o tom, že náboženskost celoplanetárně možná spíš stoupá. Netroufám si to hodnotit, ale ta představa o sekularizaci, tak jak jsme si ji vysnili na začátku 20. století nebo v 19. století, zcela nepochybně se trošku minula nebo byla příliš ambiciózní. V tomhle smyslu Česko je sekularizované, to znamená, křesťanů je tady pomálu na, řekněme, regionální poměry evropské, ale to ještě neznamená, že jsme ateisté. Samozřejmě existují taková pojetí ateismu, se kterými pracují třeba někteří čeští ateisté sami, že ateismus znamená, že nevěřím v Boha, ale ve chvíli, kdy nevěřím v Boha, ale věřím v něco jiného, tak se to vlastně může asi počítat jako ateismus. Mně tohle nepřipadá nosné, protože pak by byli ateisti mnozí buddhisté například. To mi připadá neúplně praktické. V každém případě Češi jsou sekularizovaní, ale nejsou ateisté. Ateistů je tady, pokud můžeme nějak zobecňovat ta čísla, řekněme posledního sčítání lidu nebo související výzkumu, plus minus 10%. Záleží na tom, jestli to bereme v tvrdém smyslu, pak by to bylo třeba 8%, nebo jestli to bereme v širším smyslu, pak by to bylo o něco víc, ale rozhodně neplatí, že Češi jsou převážně ateisté v žádném případě.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Teď už konečně, co je to alternativní spiritualita?
3: Tak, já budu úplně otevřená. To je můj neúplně ideální termín, který označuje něco, čemu se ve vědě tradičně říká hnutí nového věku nebo New Age. A čemu Češi nejčastěji říkají EZO?
4: K tomu se dostaneme.
3: Ten termín není ideální, ale asi by to trvalo dlouho vysvětlit, ale ono se tomu nedá moc úplně říkat hnutí nového věku. To je termín, který můžeme používat pro 60. a 70. léta, pro nějaké, řekněme, duchovní vrstvy hnutí hippies, ale zejména v Česku s tímhle termínem už se teda neidentifikuje vůbec nikdo a dokonce spousta těch, které má popisovat, tak vlastně ani nevědí, co ten termín znamená. Moji učení kolegové na univerzitách tenhle termín používají někteří do dneška. Pro tuhle rovinu, řekněme, spirituality, já si nemyslím, že to je pořádku. Jo. Zároveň ten termín EZO jednak trošku míchá dohromady hnutí nového věku lomeno alternativní spiritualitu se západním ezoterismem, což jsou dvě věci, které jsou si sice blízce příbuzné, mají obrovský společný překryv, ale přece jenom minimálně z mého pohledu je to opravdu trošku něco jiného. Hlavně ten termín EZO je pejorativní, to znamená, je to taková ne moc silná, ale přesto urážka. Není to úplně fajn někomu říct, ty jsi EZO, ta osoba by se taky mohla urazit a samozřejmě lidé, ať si mluví mezi sebou, jak chtějí, to je každého věc a věda do toho nemá co strkat nos, ale úplně jiná věc je, jak mluví vědci o, řekněme, objektu nebo prostě objektu není hezké slovo, ale vlastně o tom, co zkoumají, o těch lidech, které zkoumají a tam si myslím, že bychom se teda měli vyvarovat jako toho ty lidi zbytečně urážet. Jo, tak já z tohohle důvodu, přestože někteří moji kolegové taky zkoušeli jako používat i v akademickém diskurzu to slovo EZO, já jsem toho velmi silnou odpůrkyní, zároveň to hnutí nového věku New Age taky se úplně použít nedá, tak co s tím, že jo? Ty lidi sami, kteří patří do tady tohohle toho fenoménu, o sobě mluví jako o spirituálních, nenáboženská spiritualita se někdy říká, neinstitucionalizovaná spiritualita, nová spiritualita, to je různé. Ale to slovo spiritualita bez dalšího, řekněme, přídavného jména nejde v tom akademickém diskurzu použít, protože spiritualita je spousta, křesťanská spiritualita, prostě spiritualita muslimů a tak dále a tak dále. Vyvolávalo by to strašné konfuze, zmatení, takže bylo třeba, já jsem to vnímala, takže je třeba prostě ověsit ten termín spiritualita nějakým přídavným jménem. Dlouho jsem používala termín postmoderní spiritualita, ale postmoderní doba skončila určitě nejpozději pandemií a přestože alternativní spiritualita dlouho byla postmoderní spiritualita, tak už není. No, už je prostě metamoderní současná. Tak co s tím? No, tak já teď používám to přídavné jméno alternativní. Není to ono, jo. Já vždycky, když o tom mluvím nebo to někde píšu, tak vždycky říkám, že to je provizorní řešení, které aspoň nikoho neuráží a je nějak srozumitelné v tom akademickém diskurzu plus minus. A předpokládám, že se, protože to je velmi dynamicky se měnící a vyvíjející fenomén, takže časem vznikne, řekněme, sebeoznačení nějaké specifičtější přímo v rámci toho fenoménu a já budu ta první, kdo se mu rád přizpůsobí a začne s ním pracovat.
4: A kdy nastane překročení těch hranic, kdy se dostáváme k nějaké manipulaci a narážím třeba i na sekty? Protože to z začátku může vypadat jako životní styl, nějaký seberozvoj a pak v jednu chvíli se to zlomí. A už je to za tou hranicí.
3: Abychom si rozuměli, tohle není otázka toho fenoménu jako takového. Je to otázka toho konkrétního člověka. Jo? V rámci alternativní spirituality existují a existovala a ještě vzniknou a zase zaniknou možná mnohá nová náboženská hnutí, což je méně negativní nebo urážlivý termín, než je sekta. Taková malá společenství, řekněme, která ona vznikají ve všech jako náboženstvích, vznikají v alternativní spiritualitě. A některá z nich jsou třeba nebezpečná, některá z nich jsou úplně normální, obyčejná a některá z nich mohou být opravdu pro svoje členy velmi blahodárná. Ale tohle není otázka, řekněme, toho náboženství nebo té spirituality jako takové. To je prostě otázka toho, kolem jaké osobnosti se ten kroužek utvoří. A pojďme si říct rovnou, že tohle není zdaleka jenom otázka náboženství a spiritualit. Podobné jevy vznikají například v politickém životě, kulty osobností, to má velmi podobné charakteristiky, taky to vychází z toho, čemu se říká charismatická autorita. Vzniká to třeba na univerzitách kolem oblíbených pedagogů. A když bychom si dali ten univerzitní příklad, je to na tom pedagogovi, jo? Jestli s tím svým charismatem, kterému teda jeho nadšení studenti a spolupracovníci připisují, jak s ním bude pracovat, jestli bude svoje spolupracovníky a studenty zneužívat, nebo jestli jim bude pomáhat. Je to prostě kus od kusu, když to řeknu takhle hloupě, je to o tom, jaká je ta osobnost samotná. Charizmatizované osobnosti, ušlechtilé, jsou v dějinách taky, nevím, matka Teresa, Nelson Mandela, to jsou prostě lidé, kteří vykonali mnoho dobrého a vlastně taky, řekněme, ta jejich popularita byla založena na podobných věcech, jako je popularita nějakého naopak člověka, který zneužívá svoje následovníky. Je to prostě o tom, jaký je to člověk. Není to o tom fenoménu jako takovém.
4: A tématu manipulace v sektách se věnuje i podcastová série Stoupenci, kterou najdete v podcastové aplikaci Můj rozhlas. Takže i v kontextu toho, čem se bavíme, tak doporučujeme k poslechu právě tuhle podcastovou sérii.
1: Leonardo Plus.
4: Teď ještě další důležitý dotaz. Proč se, ať už to nazveme jakkoliv duchovno, alternativa, ezo a tak dále, proč se, ale i to náboženství, proč se k tomu lidé obrací v dobách krize?
3: Náboženství dokážou lidi aktivizovat, dokážou dodat smysl zdánlivě bezesmyslným záležitostem, dokážou pomoci, dokážou dodat naději, samozřejmě dokážou i člověka silně zdevastovat, jak říkám, je to vždycky otázka toho, v čích rukou se to náboženství konkrétně nachází, jaký ten náboženský vůdce je. A samozřejmě prostě, když chápeme náboženství jako silně symbolické systémy, tak prostě znova připomínám, co už jsem řekla, symboly mají obrovskou sílu, jo? A dokážeme se pod symboly třeba semknout ve věci nějakých velkých kauz. Jsou případy třeba jako sociálních hnutí, které vznikaly, řekněme, v náboženském kontextu, různé drobné sociální vzpoury, které byly vlastně stmeleny nějakou náboženskou vizí, nebo víme, že náboženství v dobrém i ve špatném dokáže nějak interagovat s politikou a vlastně generovat nějaká politická hnutí, dokáže lidem vlastně i v chvílích, které jsou vlastně hrozně těžké, jak říkám, dodat naději a sílu a vlastně představu, že to není třeba úplně ztracené. Popravdě a třeba křesťanství v tomhle ohledu v dějinách bylo opravdu velkou silou, která pomáhala evropským populacím překonávat období, která byla opravdu nesmírně těžká, násilná, kdy vládla chudoba, hladomory, agresivita, války, drancování, tak ta představa prostě nějaké naděje a toho, že má smysl vlastně na té úplně nejnižší mikroúrovni bojovat za nějaké dobro a za nějaké lepší zítřky, ať už budou tady na tomto světě nebo na jiném. To je samozřejmě úžasně silný nástroj. Zase v závislosti na konkrétním člověku se dá použít k dobrému nebo ke zlému nebo prostě jenom k neutrálnímu, ale je to opravdu obrovská síla a je logické, že ve chvílích krizí, když se rozsypávají dosavadní jistoty, tak tohle je jedna z cest, jak se nějak s nimi vyrovnat.
4: Hostem pořadu Leonardo Plus byla religionistka Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Moc děkujeme. Naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání.
4: Další otázky probereme v delším vydání pořadu Leonardo Plus. Poslouchat nás můžete i na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Váhalová.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Já právě stojím před Centrem polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Čekám na materiálovou chemičku Markétu Ilčíkovou, která zkoumá polymery. A už ji vidím, že za mnou přichází.
3: Dobrý den,
2: moc vás zdravím.
0: Žárovky.
2: Pojďme rovnou do laborky.
3: Tak
2: kudy procházíme?
3: Tady jsme se potkali v foyer polymerního centra, kde máme přednáškové místnosti. Studenti sem chodí na výuku a zároveň je takový občerstvovací koutek pro zaměstnance. A když tady kráčíme teď po schodech nahoře, vpravo vidíme kanceláře. Jsou oddělený bezpečnostními dveřmi, takže kdyby náhodou byl nějaký jako únik chemikálií, tak jsme zabezpečení. A tady přicházíme ještě do jednoho patra, ještě půjdeme kousek.
2: Tak my, než se dostaneme do laborky, tak mě by zajímalo, jak jsi se dostala k vědě.
3: Tak, že jsem studovala ve Zlíně inženýrství polymerů na fakultě technologické a během studia jsem si uvědomila, že mě vývoj v oblasti polymerů velice zajímá, protože
2: my
3: polymery
2: právě teďka vstupujeme do tvé laborky.
3: Ano, to je naše laboratoř
2: tady. Je to taková ta klasická chemická laborka,
3: ano,
2: kde já to
3: tak
2: velmi dobře poznávám. Ale zpátky k tomu, co tě přivedlo k tomu, že jsi šla studovat materiálovou chemii, inženýrství?
3: Já jsem původně nešla do Zlína za materiálovou chemii, šla jsem za životním prostředím, za oborem technologie ochrany životního prostředí, ale byly to paralelní studijní programy a během prvních 3 let jsem si uvědomila, že člověk může řešit znečištění životního prostředí polymerů tím, že porozumí těm polymerům samotným. Takže jsem se rozhodla jít spíše tímto směrem.
2: Říkáš polymery, tak co
3: ano,
2: to je? Co
3: ano.
2: Si pod tím představit?
3: Polymer, už z toho slova poly, je tam něčeho hodně. Mer, to je nějaká jednotka, která se pravidelně opakuje. Takže to máme tu definici na začátek. Ale co si pod tím představit? Můžeme si vzít jako příklad navlékání korálku. Máme řetízek, který je hodně dlouhý a je tam hodně těch korálků. Tak to je ten polymer. Ten jeden korálek může být ten mer. A ten řetízek je opravdu moc dlouhý.
2: A tvým cílem je teda vymýšlet nové korálky, jakože třeba jiné tvary, jiné barvy?
3: To je ten mer, ale spíš ty nové řetězce.
2: Mm-hmm.
3: Čemu já se věnuju, jsou katalytické systémy na přípravu těchto polymerů. Vlastně, jak ten polymer vzniká? To jsou chemické reakce, polymerace a většina z nich je radikálová. Víme, co je radikál, že? To už je
2: nevíme,
3: takový.
2: Nevíme.
3: To je taková malinká částice, která je hrozně aktivní a může spouštět různé reakce i v těle. A tento radikál právě může iniciovat to, že přiběhne právě k tomu korálku, donutí tyto korálky udělat ten řetízek. Ale ty řetízky dělá tak, že jsou nekontrolovaně dlouhé. Každý je jiný. A ty polymerace, kterým se věnuju já, mají za výsledek ten, že jsou stejně dlouhé ty řetízky, anebo jsou přesně takové, jaké já chci. Nemusí to být jenom hladký řetízek, ale může to být třeba řetízek, který vypadá jak housenka, že je takový jako chlupatý. A ty štětičky můžou být různě dlouhé. A podle toho, jak ten základní řetízek vypadá, je potom výsledná vlastnost toho celkového materiálu, toho polymeru, jak ho známe.
2: Děláš prostě různé náhrdelníky, které můžou být různě zakroucené nebo různě dlouhé.
3: Spíše já dělám různě chlupaté housenky dlouhé. Představme si to jako špagety. Když je ta špageta dlouhá a mám jich na talířku hodně, tak je od sebe nerozmotá. Prostě chytnu jednu, ale v podstatě chytnu

0: Magnetické míchadlo, na něm se mi míchá rozpouštědlo, do kterého tady studentka z gymnázia z Otrokovic, Nelly Partoňová, tady sráží výsledný polymer, který syntetizovala v úterý, takže čistí reakční produkt, takže ten polymer teďka vytváří, nebo čistí ho. Potom tady máme liní podle šlenka. To je velice zajímavá věc, to je tady to skleněné, ty dvě trubičky, ze kterých trčí hromady hadic. To je velice užitečný nástroj pro organické chemiky, pro syntézu, možná poznáváš, taky pracovala
1: si s ní. Poznávám, já právě přemýšlím, jak to jenom předat našim posluchačům a posluchačkám, aby si věděli, jak se to představit.
0: A to jsou taková jedna trubka, druhá trubka, které jsou spolu spojeny. Jsou tam kohouty, které mají dva výstupy. Z jednoho mi jde vzácný plyn a do druhého si můžu pustit podtlak vákuum.
1: No vypadá to jak takový jako různý dávkovač koření, když bych to vzala jako kuchyň, tak digestor, tu všichni známe z kuchyně, tak vlastně je to něco podobného, dole je míchadlo, které to asi umí i zahřívat. Tak koukám. A vlastně je to pracovní plocha, něco jako
0: ano,
1: kuchyň.
0: A to je nejdůležitější věc. Tady mám i výhružný vzkaz pro studenty, kteří s tím neumí pracovat a neví, co to je, aby na to vůbec nesahali, protože toto nám vyrábí skláři v Brně, protože to musíme koupit zvláštní kohouty, které jsou speciálně chemicky a odolné i na vákuum. A potom použít speciální sklo, které je taky chemicky a odolné i do vysokého vákua a musí to opravdu umět postavit tak, aby se nám ta skleněná aparatura při práci nerozstřelila. Opravdu se to jako může stát, takže to je největší poklad tady v laboratoři, co máme.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Mě ale zajímá ta výroba těch polymerů. Tady koukáme na bílé kousky, které plavou
0: mráčky,
1: v roztoku.
0: Ano,
1: mráčky, ano, to je dost dobrá. Taková vata vlastně.
0: Taková vata.
1: O co se snažíš? Jaké mají mít vlastnosti ty tvoje náhrdelníky?
0: No, ty moje náhrdelníky, co teďka vyrábí Nelly, tak slouží, když jsou ve formě toho finálního produktu, tak to jsou substráty, na kterých buňky rostou v 3D objektech, takové sférky, a po změně teploty jdou odloupnout z toho povrchu. Říká se tomu sféroidy, tak ty se používají na testování léčiv. Vlastně máte i kdyby tkáň, která naroste jako 3D objekt a ona mnohem důvěryhodněji reaguje na odpověď nějakého léčiva, než třeba tkáň, která roste v ploše.
1: Takže to je něco jako lešení na buňky, že to neděláte teda jenom na jedné ploše, ale že si to umím představit
0: jako
1: 3D kuličky.
0: Jako 3D, opravdu jsou to kuličky krásné jedna vedle druhé. Lešení, to jsou skafoldy, to máme tady.
1: Tak pojďme na to, pojďme se podívat na skafoldy.
0: Ano, to je skafold. To máme zase jiný projekt.
1: Když jsem si dělala přípravu, tak jsem vlastně zjistila, že se věnuješ asi tak 15 různým projektům.
0: To tak časem. To je tak, že člověk má nějaké téma na PhD, k tomu se věnuje. K tomu přichází projekty. Takže část svého pracovního času ještě věnuje těm různým projektům, ty se samozřejmě nabaluje na to. No a potom jde na postdoc. A ono se to potom nasčítá a s různými těmi pracovišti potom udržuje kontakt.
1: A my se k tomu všemu dostaneme, ale teďka teda koukáme na taková sklíčka, jsou na tom takové mřížky nakreslené, mřížky, jak černou fixou.
0: Ano. Takže proč je to černé? Jsou to želatiny nebo vlastně kolagenové struktury a jsou černé, protože obsahují magnetické částice a nebo částice, které jsou z grafénu, takže jsou elektricky vodivé. Takže tyto materiály jsou elektricky vodivé a nebo aktivní v magnetickém poli. A tyto substráty slouží na to, že se potom na ně nasadí buňky a díváme se, jestli teda jsou kompatibilní, jestli ty buňky na tom rostou, jestli vytváří právě tu tkáň, jestli proliferují, jak se tomu daří. No ale když tyto materiály jsou magneticky aktivní, tak můžeme během toho růstu té tkáně s nima aktuovat v tom magnetickém poli, tak třeba je učit ty buňky nějakému pohybu.
1: Takže jim dávat nějaké jako pokyny, povely, aby se ty buňky podle toho třeba nějak orientovaly nebo
0: hýbaly? Ano, že když třeba buňka, která může být sval, teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale podle toho, jak je to namáhané, tak může se s ní stát třeba i šlacha. Prostě v jakém tom prostředí ta buňka je, tak potom se z ní stane ta finální tkáň. Toto já nedělám, to dělají buňkaři, já dělám ty materiály. Takže vím, jak to má vypadat a oni ví potom, co s tím mají dělat a jakou buňku na to dát.
1: Jak pro tebe jsou důležité tady ty spolupráce? Ty vyrábíš ten materiál a pak spolupracujete s dalšími kolegy a kolegyněmi a posouváte to dál.
0: Přesně tak.
1: Úplně dneska jsme tady v té laboratoři, ale když se podíváme na mnoho let dopředu, tak kde takovýhle třeba tvůj materiál budeme moct použít?
0: Tento konkrétně může právě sloužit i jako náhrada, protože ty materiály, které jsou zde, jsou všechny biokompatibilní. Ty magnetické částice mají rozměry takové, aby byly vylučitelné lidským tělem. Částice grafénu jsou taky z rozměry, které jsou biokompatibilní.
1: Takže třeba jednou by se to mohlo používat i v medicíně?
0: No,

0: Jasně, anebo nedávno jsme poslali patent právě na to síťování tady těchto systémů, protože ono je strašně důležité, než se to dá do té tiskárny, aby tam člověk všechno stihl pořádně zamíchat. A potom, aby se to nerozpustilo ve vodě. Takže když tam člověk kultivuje ty buňky, tak aby to drželo pohromadě.
1: Takže aby to přesně dělalo to, co po nich chcete.
0: Ano, ano. A tam je strašně důležité, aby se oddálila doba síťování. A polymerace je, že je jeden řetězec, který je dlouhý, a to, že je to pevné, tak jsou zapletené. A síťování je, že se propojí ty řetězce mezi sebou, že se tam udělají takové jako mostíky. A to je to síťování, které potom vlastně je důležité na to, aby se to nerozpustilo. A s kolegy jsme vyvinuli systémy, které nám umožňují, jak kdyby tu želatinu nebo ten kolagen zesíťovat tak, že se nám to nerozpustí potom v té vodě, takže můžou tam růst v tom vodním prostředí ty tkáně na tom, ale zároveň je to netoxické. Takže to netoxické už samo o sobě, už při tom síťování nemusí se to vymývat, takže má to potenciál jako vstřikovatelný materiál, jako injectable, jako hydrogel, jako do podkoží. Ale musíme počkat, až se nám patent podaří řádně zaregistrovat.
1: Budu držet palce. Pojďme se podívat na další projekty, protože tady je těch laboratoří víc.
0: Budeme vedle se podívat. V současné době máme s kolegy z Brna, z CITECu, projekt grantové agentury České republiky, GACHR, který se věnuje právě katalýze radikálových polymerací.
1: Co si pod tím představit?
0: Ano, to je vlastně to klíčové, co nám umožňuje navlékat ty řetězce tak, jak chceme. Většinou tyto katalyzátory fungují na bázi teploty. Prostě zahřeju, tak se něco děje. Ale ono to jde i třeba světlem. Posvítím, něco se děje. Vypnu světlo, přestane sedít. No a my máme systém, kdy pouštím na systém mechanickou vlnu a něco se děje.
1: Pojďme se na to podívat.
0: Ano, tady máme ultrazvukovou nádobu, ve které vidíme držáček a v tomto držáčku máme viálky. V těchto viálkách je reakční roztok.
1: Takové malé skleničky.
0: Ano, takové malé skleničky. A tam se děje teďka ta polymerace. My zkoumáme, jak toto navlékání, ta polymerace, jak se vyvíjí v čase, jestli se tvoří řetízky tak, jak chceme a jak rychle se to děje. Protože čím je vlastně nevýhoda? Třeba když máme zubní výplně, to jsou taky polymery, ty bílé blomby, co máme. A svítí na to vždycky doktor světýlkem, že? Tak to jsou vlastně světlem kontrolované polymerace nebo síťování. Tam jsou vevnitř ještě částice. A když tam těch částic hodně, tak ono se třeba nespolymeruje úplně jako dokonale. A potom ty výplně mohou vypadávat. Ale když budou systémy, na které bude možné aplikovat mechanickou vlnu, tak té mechanické vlně je celkem jedno, že tam ta částice je. Ona projde kolem, že? Že vlastně nestíní ty částice to světlo.
1: U lékaře, u zubařů víme, že to trvá pár minut. Jak dlouho trvá tady takováhle polymerace?

0: tím si my hrajeme. No jinak tyto polymerace jmenují se Atom Transfer Radical Polymerization. Možná někdy v blízké budoucnosti uslyšíme, že Nobelovu cenu za chemii získal profesor Matyáševský, což je profesor z Lodže z Polska, působí v Carnegie Mellon University v Americe a on právě tyto polymerace popsal. A za tento objev je jeden z těch top kandidátů na Nobelovu cenu za chemii.
1: Každý rok držíme palce, aby ji konečně dostal.
2: Tak to je skvělý, že máme takovýhle tip, co sledovat příští rok.
3: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Ty máš mnoho zahraničních zkušeností. Ta první začala už hnedka na PhD a to si byla na Slovensku. Ale vlastně docela netradičním způsobem, tak nám to prozrať, prosím.
0: Když jsem skončila inženýrské studium, rozhodovala jsem se, co dál a už jsem věděla, že bych chtěla jít na doktorát. Akorát tehda tady bohužel byly takové podmínky, nevím, byl rok 2009, stipendium bylo kolem 5 000 korun. A teď člověk jako přemýšlel, že co, že tady s tou výplatou asi se těžko uživí, tak se automaticky díval do zahraničí. A tehda už Slováci nabízeli 500 euro a stipendium. A když jsem si měla vybrat, jestli Slovensko nebo jiná zahraničná instituce, vyhrálo Slovensko právě kvůli tomu, že jsem chtěla tancovat. Já jsem tehda ještě tancovala ve folklorním souboru. A kdo tancuje folklor, tak chce tancovat Slovensko, že?
2: Takže jako na Slovensko nejenom za vědou, ale i za tance.
0: Tak, přesně tak, no.
2: My se k těm tancům ještě dostaneme, ale já chci navázat tím, že si potom hnedka odjela do Kataru, ze Slovenska do Kataru. To mi přijde jako neuvěřitelně fascinující. Tak tam jaká byla ta cesta?
0: Ta cesta byla taková, že tehda se na katarské univerzitě otevíral výzkumné centrum a jeden z našich kolegů, profesor Krupa, dostal pozici. Takže odešel. A tehda se podávaly projekty, velmi úspěšné, mezinárodní, byly tam pozice pro PhD studenty, takže říkal, vy jste šikovní, zkuste aplikovat. Takže aplikovala jsem a získala jsem pozici.
2: Tak Katar, to je tak rozdílná země, že si umím představit, že to muselo být neuvěřitelný kulturní šok. Popiš nám, jaké to bylo.
0: Hlavně potřeba si uvědomit, že to byl rok 2013, kdy země Perského zálivu měly velmi přísné vízové povinnosti, takže opravdu se tam nedostal každý zvlášť do toho Kataru. A kde začít, tam bylo všechno jiné.
2: Mě nejvíc fascinovalo to, jak si vlastně vyprávěla, že si tam musela přijet, nebo bylo ti doporučeno, abys přijela s manželem.
0: Ano, bylo doporučeno, abych přijela jako vdaná žena, že to bude jedna z věcí, která umožní hladký průběh naprosto všeho, protože holky tam se většinou pohybují buď s tatínkem v doprovodu manžela, anebo s bráchou, mají u sebe nějaký doprovod. A kdybych tam přijela sama, tak bych byla podezřela, že ta společnost prostě není zvyklá na to, že by tam holky takto jako chodili sami. Prostě nevdaná žena v mém věku, bylo jako divné, no. Kolegové samozřejmě, kteří už tam byli, nebyla jsem teda první, kdo odešel ze Slovenské akademie věd, už tam byli kolegové 2 roky předtím, takže jsem měla informace, jak to prostředí tam funguje a jak je potřeba se nachystat. A říkali, radši dojeď vdana. Tehda jsem chodila s mým manželem, že současným, a říkám mu, dívej, je listopad, od ledna mám nastoupit, potřebuju být vdaná, jinak to bude takové pro mě prostě složitější. Až on by musel zůstat doma, protože on by tehda nedostal víza, anebo by dostal víza jako můj osobní sluha, anebo jako manžel. Takže vlastně tam byla jako volba jasná, protože jestli chtěl na výlet, tak musel...
2: Jak na to zareagoval, když si přišla domů s tím, hele, do měsíce musí být vdaná, nebo budeš můj sluha?
0: To je konečně pořádný argument. Tomu rozumím. Takže říkal, není problém. A já jsem tehda ještě musela odběhnout na měsíc na Tajvan. Říkám, až se vrátím, ať je to zařízené. A on to zařídil všecko. No. Takže jsem se vrátila, jsem si jenom šaty šla nějaké pučit a šup, bylo to.
2: Vy jste tam teda přijeli už jako manželé. V laborce hádám, že to bylo plus minus jako podobné, že ta věda je mezinárodní.
0: Ano,
2: ale
0: tak.
2: Ten běžný život, co tě třeba úplně nejvíc překvapilo, když jsi dojela?
0: Že nemám chlapům podávat ruky, že se jim nemám dívat do očí. A problém byl ze studenty, kteří byli mladší, protože oni jsou od puberty rozdělení na kluky a holky. Oni neví, jak se mají chovat tomu opačnému pohlaví. Takže když došli na nějaký výzkumný projekt kluci, tak jsme měli jako komunikační problém. Opravdu nešlo to. Ale naštěstí jsem měla svého asistenta, tady kolegu Osičku, a ten za mě všechno vyřešil. Takže to bylo zajímavé. Třeba univerzita je tam rozdělená na dívčí a na chlapeckou část. Kluci chodí po té svojí chlapecké a holky chodí po té svojí holčičí. A když se přednáší předmět, Profesor ho přednáší dvakrát, jednou pro holky, jednou pro kluky. Je to tam prostě jiné, oni se potkávají potom až v rámci těch doktorátů, je to smíšené. Všechno funguje jinak.
2: Co ti dneska chybí tady, když jsi znovu ve Zlíně?
0: Je určitě taková jako pohoda a společenské uznání té naší učitelské činnosti, i té vědecké činnosti. Když jsme tam přijeli, tak oni se k nám velice krásně chovali, protože viděli, že jsme jim přinesli do té krajiny vzdělání, že jsme jim přinesli obohacení. A podle toho jsme i byli ohodnoceni a podle toho i se s námi bavili velice úctivě s respektem.
2: A brali tě tam jako ženu vědkyni?
0: Ano, nebyla jsem sama. Vedoucí našeho ústavu byla žena, sousedního byla taky žena, to byla Emírova sestřenice a v podstatě, co byli tak na chodbě ústavy tři, tak myslím, že všechny vedly ženy tehda. Oni jako Katar v tomto byl napřed oproti ostatním zemím ze zálivu. V té době mohly ženy řídit, jo, třeba v Saudině vedle, tam holky řídit nemuseli. A říkala nám šéfka jako historku, že byla pozvána na konferenci, jela tam autem a na hranici otočili. Protože vlastně nemohla řídit, že?
2: Nečekané vedlejší efekty.
0: Jo, ano, ano.
2: My jsme pořád v laborce s Markétou Ilčíkovou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale nejsme tu v té laboratoři sami. Máme tady i středoškolskou studentku. Vedeš studenty takhle už od střední školy?
0: Nelly je náš první středoškolský student, která se přihlásila na SOČKU, což je středoškolská odborná činnost, v rámci které začala chodit do laboratoře na vybrané téma. Takže ona je první středoškola, kterého tady máme aktivně. Nelly je teda velice aktivní, chodí i dvakrát týdně, což je super, protože aspoň já mám čas udělat si čas na tu vědu, protože člověk samozřejmě kromě toho, že je v laboratoři, tak vyučuje a píše projekty, píše publikace.
2: No já taky dodám, že jsi máma tří dětí. Jaké to je, jak to jde kombinovat vědu, vedení týmu lidí a ještě mateřství?
0: No, je to takové, že člověk musí být hodně zorganizovaný a musí být zorganizovaný i s manželem a co si
2: já doplním, povídat, že manžel je také vědec.
0: Ty starší, ti už mají 8-10 roků, ti už jsou skoro samostatní, tak pomalu se začínáme učit cestovat městskou dopravou a mezi městskou dopravou samostatně. Jinak je člověk prostě taxikář odpoledne, že? A ten malý, no, tak jsme rádi, že je v jesličkách, že je spokojený.
2: A ty si právě i s dětmi odjela na další zahraniční stáž a to bylo do Polska. Tak ano, jaké to bylo zbalit se s celou rodinou?
0: No, my jsme předtím ještě byli na jednom postoku, to měl manžel postok v Německu, tam už jsme taky byli s dětskama, ale tam jsem byla doma. A tady v Polsku jsem byla v práci a on šel na rodičák. Měl doma roční a tříleté dítě, takže si to jako zkusil, užil si to, byl 10 měsíců doma, říkal, den navíc skáče z okna, ale říkal, že už by nikdy v životě si nedovolil mi říct, že mám doma nepořádek, když přijdu domů, že si to zkusil, že ví, jaké to je. Ráno děti nakrmit, obléct je, vychystat jít s nima na hřiště, potom jít do obchodu, navařit oběd, mezi tím, že potom je odpoledne uspávat. Tak si to zkusil a říkal, že je strašně rád teda za to.
3: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
2: Největší mýtus o vědcích a vědkyních.
0: Tak když se podíváme na vědce, že, tak je to většinou chlap, má brýle, je škaredý, je zavřený v laboratoři a nekompatibilní s normálním světem. Znáš nějaký seriál nebo film, kde je maminka s dětskama vědkyně a je hrdina?
2: Právě proto máme pořád žárovky. Vaříš raději v laborce nebo v kuchyni?
0: Kuchyni doma vánoční cukroví.
2: Co je nejoblíbenější u vás doma?
0: Perničky.
2: Kdybys nemohla být vědkyní, tak?
0: Já se nadchnu pro cokoliv. Já jsem byla šťastná i v Delvitě, když jsem krájela salámy. Takže já se nadchnu v jakémkoliv prostředí.
2: Co ti nejvíce chybí z Kataru?
0: Teplé moře.
2: Máš něco, co si kupuješ nebo děláš pro radost?
0: Ano, každý týden aspoň nějakou maličkost. Stačí třeba koupit si lesk narty.
2: Co o tobě kolegové v laborce moc neví?
0: Myslím si, že moji kolegové neví, že můj první výzkum, kterého jsem se účastnila, byl archeologický. Kdy jako student na vysoké škole, brigádník, jsem byla zařazená do výzkumu, kdy archeologové prokázali, že hora Klášťov, která je tady nedaleko ve Vizovických vrších, byla obětní horou starých Slovanů. Našli jsme tam místa, kde bylo 2000 obětních předmětů. Depoty tomu říkali. Krásný výzkum dvou lety.
2: Taky netušila, wow.
0: No, wow.
2: Ještě ty jsi také velká tanečnice, tak by mě zajímalo, jestli máš nejvíce a nejméně oblíbený tanec.
0: Ano, nemám ráda obkročák. To je takový rychlý tanec, kdy člověk musí najít rovnováhu se svým tanečním partnerem a tím, že jsem malá a většinou jsou kluci jako vyšší, tak málo s kterým se mi podaří najít úplně tu správnou rovnováhu. A nejoblíbenější valeské točené čardáše ještě.
2: Si dnes povídáme s materiálovou chemičkou Markétou Ilčíkovou, která je nejenom vědkyní, ale také velkou tanečnicí. A mě by zajímalo, jak jsi se k tomu dostala.
0: No, bylo mi asi 15, přestala jsem se sportovní gymnastikou, hledala jsem nějakou aktivitu, kterou bych v tomto věku ještě mohla začít, ale kde bude kolektiv a kde se budu bavit. Tak jsem říkala mamce, že asi mě to vychází jenom na ty folklorní soubory tady ve Zlíně. Tak mamka říkala, Ježíš Mariano, vzpomeň si babičky, jak žehlila dědovi kroj, jak to škrobila celé noci. Říkám, aha, tak to musí být nějaký jednoduchý kroj, tak jsem teda našla valašský soubor, který má jednoduchý kroj, přišla jsem tam.
2: Jak vypadá tvůj kroj? Popiš nám.
0: Má zvenku sukně, taková dlouhá až na zem, z takového modrého materiálu, modrotik se to jmenuje, jsou tam takové bílé kytičky většinou, potom je červená kdyby vestička, to je kordulka a potom je tam bílá košile lněná a potom modrou ještě jedna sukně a ta je normálně bílá nějaká.
2: Já jsem na sobě kroj měla jednou, oblekla jaký? Jsem se asi hodinu, nějaký moravský.
0: No právě.
2: Přesně
0: no,
2: tak, no. Tak mě zajímá, jak je pohodlný ten tvůj, protože v tom mém, co jsem měla, si vůbec neumím představit, že bych se pohla.
0: Tak tento je naprosto perfektní, můžu doporučit. Velice pohodlný, oblečený za 7 minut.
2: Tancuješ i dnes? Máš třeba nějaký, jakože chodíš dvakrát týdně tancovat?
0: No teďka bohužel ne, to nejde. No protože všechny děcka mají svoje koníčky, takže odpoledne člověk rozváží po koníčkách, ale kluci hrajou hokej, takže až se rozpustí led a bude prostor, tak budu zase chodit já tancovat.
2: My ještě než se s Markétou Ilčíkovou, materiálovou chemičkou, rozloučíme, tak mě by zajímaly její plány do budoucnosti. Jestli máš třeba nějaké vysněné projekty, na kterých bys chtěla pracovat.
0: Mám teďka tento týden podávám gače. To jsou projekty Národní grantové agentury, tak doufám, že vyjdou.
2: Držíme palce.
0: Ano, právě tady na ty naše kopolymery, na kterých nám ta pěkně rostou ty buňky zajímavě. Mám teda i další v hlavě a teďka za námi došli lékaři z nemocnice Tomáše Bati i s tím výzkumným záměrem, který si myslím, že bychom jako byli schopni realizovat. Tak se těším, až podáme teďka ty projekty a sedneme a budeme se dívat do literatury, diskutovat s kolegy, co by se dalo. To je taková motivace pěkná.
2: A celkově, co v té materiálové a polymerní chemii bychom měli sledovat do dalších let, o tom, že se možná blíží a chystá Nobelovka, to už jsme slyšeli, to už jsme probrali, ale co dál, co máme sledovat, co nás čeká?
0: No já si myslím, že teďka je velký právě vývoj v oblasti 3D tiskáren, kdy se právě využívají tady tyto nové technologie na zpracování klasických polymerů, tím, že to je to zpracovatelství, že sice máme materiály dobré, ale vývojem těchto technologií se můžeme dostat právě ke kvalitnějším náhradám, ať už se to týká kostí, očí, nervových, něco takového.
2: A jak si vybíráš ty další projekty, protože si umím představit, že teďka máš mnoho různých možností, no a co by se dalo zkoumat.
0: Přesně tak. Tak a třeba na té mateřské teďka, na té poslední, to jsem se shodla i s kolegyní právě z Bratislavy, se Zuzkou Kronekovou, že na té mateřské tomu člověku tak jako všecko nějak dojde. Prostě řeší jenom to dítě, neřeší tu práci, tak se to nějak v té hlavě pospojuje a nejlepší nápady právě dochází tady v tom období, kdy jako odpočívá potom. Teďka vlastně já jsem po 3 postdokách, takže ty nápady jenom lítají. A nevím, letu jsem podala 4 projekty. Doufám, že nějaké jako budou brzo, že vyjdou a těším se, až budu moct strávit víc času v laboratoři, no, tak se těším, až se na to vrhnu.
2: Tak já moc držím palce, těším se na nějaké pokračování. To byla Markéta Ilčíková a já se s vámi zase budu těšit někdy příště. Zdraví, Pavla Hubálková, dneska ze Zlína.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.